Dnes bych vás pořadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastnej tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořád se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babi Léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté Porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

0: kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. Šedesátka, to byl Miki Rivola se Zajdou a Jimem. Stovku jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu stovku diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.
1: Nadešel asi poslední den.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jambory a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandy mu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matěju. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují. Ještě

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý cowboy, měl vošlehanou tvář a na ně kofr vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru, za celý bar to tak, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně. A na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu, Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby. Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě zhrnu to nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
6: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
5: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
6: to
5: řada
6: jsem
5: časa. Jestli to budeš vědět.
6: No.
0: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou. Tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytídání.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.

0: řeší bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
1: Aha, takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
0: To je vážná věc, tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. Jo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
1: A, nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevydeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
0: Budete se divit, ale lze.
1: A co to chce?
0: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne, Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
1: Korun, to se mačka nalítá.
2: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
3: Dostala si 30 korun od muže někdy?
2: Já jsem dostala hodně, jo. Daleko víc.
3: Jo.
2: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
3: Netuším.
2: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
3: Aha.
2: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
3: Vás to čeká takové, to no. Hezký, no.
2: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
3: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
2: Ne, ne to ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
3: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
2: ne,
3: nefunguje
2: u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
3: Protože tam stojíš ty.
2: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. No, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
3: Fakt?
2: No, teď už.
3: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
2: No.
3: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
2: Nejenom prkno, ano.
3: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
2: No, rád.
3: Jo, fakt?
2: No.
3: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
2: Ne, tak...
3: Žehlí sobě nebo i tobě?
2: Ne, jenom sobě.
3: Jenom
2: no,
3: sobě,
2: občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
3: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
2: Máme
3: ale...
2: to taky tak.
3: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami. A scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli. A taky číslo SMS-kové 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marií Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky přejem. Taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A poslechem. S kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha. A touhu tu nabuzuje zase unikání. Toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: Na povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šláčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
8: To si těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko má. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština, výtvarka.
2: Petře,
6: gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyly ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už počtec po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna jsem nedávno o něm čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musím mít rád, když se mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že neoši, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo,
2: takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost, a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textu. Stovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A? Co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučeje. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a ňo. A Voskovec se do toho vymýsil, říkal a moňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a ňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ohoňo. No já jsem odpověděl ohoňo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut ohoňo. No já jsem mu potom odpověděl a položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tou jeskyni před deštěm a ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
4: no,
2: hlasatele.
4: No, potom ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš, až poletek tady
4: ano,
2: u nás rozhlasy. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát nahoru, bo teda, já už jsem taky, já jdu až z Přelouče. Jo, no do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, tak nezlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: Nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, ale, že to tam vždycky bylo,
5: no,
4: každou
5: bývalo,
4: chvíli,
5: no,
4: ale
5: to
4: jsou
5: tam...
4: ty spěšný vlaky, on dnesky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Já. Tak to nechte někde, tak to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne, já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesundáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused od vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkala na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, no jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já teď jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak lidský čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že, já si povídám, no, co pak to čtete tohleto, co to máte za knížku tohleto, co pak to je tohle?
5: Paní, já bych,
4: já bych, to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžu taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, jo, to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Prosím, paní,
4: no, prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježi.
5: Já vás neposlouchám, paní,
4: no,
5: já jsem rád, že jsem v klidu,
4: ještě, no,
5: že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit, co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě, to mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala, jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu, no to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřili.
5: Paní, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... No, to není možné, jak jste říkala, kdo
4: byl vrah? Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlíkla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
5: no,
4: já jsem...
5: No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes tu byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Většině stavebních firm stouply náklady. O návratu dětí do opravené školy v Hradci Králové by mohlo být jasno do konce června. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili Guatemalu a dnes bude maximálně 19 stupňů. Zprávy má Tomáš Myslověček. Dobré ráno. Zvyšování nákladů zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě 86% českých stavebních firm. Ukázala to studie společnosti CEEC Research, které se zúčastnilo 155 firm. V průměru jim vzrostly náklady o víc než 15%, a to zejména kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v následujících měsících neklesnou, ani pokud konflikt brzy skončí.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
0: Omezování výstavby ale zatím podle Nouzy nehrozí. Vláda má v případě dalšího zdražování připravené krizové scénáře, mimo jiné třeba finanční záruky. O případném návratu dětí do opravené základní a mateřské školy v Malšově Lhotě u Hradce Králové by mělo být jasno ve druhé polovině června. Škola se kvůli sporu mezi městem a spolumajitelem sousední nemovitosti loni 1. září neotevřela. Bezmála 130 dětí tak musí dojíždět do náhradních škol. Pokud by úřady věc nevyřešily nebo se město se sousedem nedohodlo, budou žáci pokračovat ve výuce jinde, říká primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
3: My bychom chtěli udělat ve druhé polovině června setkání s rodiči a s pedagogy, kde jim řekneme, jak to bude opravdu v reálu vypadat od 1. září. Já jsem mírná optimistka v tom, že věřím, že od 1. září děti nastoupí v Malšově Lhotě, ale samozřejmě nemohu to slíbit na 100% a je potřeba mít k tomu splněné určité podmínky.
0: Broumov dokončuje úpravy secesní budovy v centru města. Posledním krokem je renovace někdejšího kafe Herzog za zhruba 13 milionů. Kavárna s mnoha původními prvky by podle nezávislého starosty Arnolda Vodochodského měla otevřít v řádu týdnu.
4: Šlo o velmi náročnou přestavbu, kde jsme se snažili na základě původních fotografií zachovat styl, který tam vlastně dneska je. Součástí rekonstrukce byly rekonstruování papírmaše, obrazů, zrcadel, vše je v původním stavu, takže čekám na to, že se prostory budou líbit.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Višinského. Do šampionátu vstoupí za týden proti Jižní Koreji. A atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. Manuel ke svému novému osobnímu rekordu řekla.
5: Je to můj první start sezóny a hnedka pod 50, takže velký splněný úkol a jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly, jiného jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer, ale jak je vidět, tak to asi tomu výkonu tolik nevadilo.
0: Před Manuel zaběhli z Češek 400 pod 50 sekund jen Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm, který bude odpoledne postupně ustávat, k večeru se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 14 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete do 10. července. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin, 4 minuty a po zprávách s Tomášem Myslivečkem vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno a to právě dnes v pátek, 5. června, svátek má Dobroslav, jak zmiňuje a připomíná taky dnešní kalendář. Dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně a ať se vůbec celý poslední pracovní den tohoto týdne vydaří. My za chviličku v první reportáži Dobrého rána budeme mluvit o tom, že vysloužilé tenisové míčky nepatří na hraní psům. Lepší by prý byly gumové hračky vyrobené z recyklovaných míčků, říkají čeští inovátoři, takže víc o jejich nápadu uslyšíte už za chvíli.

0: Miroš Birka rozpíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my máme pro vás teď zajímavou reportáž o tom, že tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých tenisových míčků, jak odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se ale teď snaží z takového tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět třeba bezpečnější hračky pro psy anebo izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný talent star žlutý, ten Melton, ten chlup.
2: Tenhle už je trošičku víc ohraný.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
4: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profix jim hraje 6 gemů, Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
5: Je na ně nachytaná zada různých pevných částic, tak vlastně obrušuje s kolovinou tomu psovi.
3: On se na tom kazí zuby.
5: A vlastně ty psy mají tenisáky rádi.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
5: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
6: Vydržíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
5: Máte pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
4: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
6: Když si představíme jako drtit gumu.
4: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
3: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
5: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál.
3: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
7: V interiérovém designu a stavebnictví.
6: To je dohromady guma i s tím filcem.
7: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
6: A je to takové chlupaté.
7: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
6: Je to tlumý hluk.
3: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Páteční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vás pěkně zdraví. 5 hodin 17 minut, dnes je 5. června, jak už jsem říkal, 156. den v tomto roce, svátek má Dobroslav, všechno nejlepší. Narozeniny oslaví třeba zpěvačka Jitka Zelenková, bude jí dnes 76 let, takže taky moc zdravíme, blahopřejeme, vzpomínáme i na setkání s ní, kdysi jsme se potkali taky při našem programu na Konětické hoře, kdy nám také v živém vysílání zpívala, byl to koncert nejenom tedy pro rozhlas, ale také pro publikum a diváky, kteří za námi přišli na Konětickou horu, možná, že si na to taky vzpomínáte, ale už to pár let bude, ani vám neřeknu kolik. Tak, Jitce Zelenkové jsme poblahopřáli, pojďme se podívat na to, jak bude dnes venku.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně pohybují kolem 14 nebo 13 stupňů Celsia, v Trutnově je 12, tedy abych byl úplně přesný. No a jinak nás čeká dnes spíš deštivější den, bude oblačno až zataženo, s deštěm, který bude odpoledne postupně ustávat, k večeru se pak úplně vyjasní. Nejvyšší teploty dnes maximálně jenom do 19 stupňů Celsia, na horách do 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Věra Martinová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tuhle tu písničku si určitě každý zanotoval teď po ránu, jestli se vám chtělo, tak jste si taky zpívali. Jako já, 5 hodin 22 minuty, za 8 minut už bude půl šesté, teď spotřebitelská rada a spotřebitelský servis. V něm pravidelně odpovídáme právě na vaše dotazy, píšete a posíláte na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Takže další e-mail, který jsme od vás dostali, teď přečte Josef Černý a taky samozřejmě na něj i odpoví.
1: Pan Karel poslal na reklamaci mobilní telefon a když se měsíc a půl nic nedělo, poslal prodejci odstoupení od smlouvy s požadavkem na vrácení peněz z důvodu nedodržení lhůty. Za dva dny mu ale místo peněz přišel telefon, který pan Karel zatím nepřevzal a rád by věděl, jak má postupovat dál. Pane posluchači, dobře jste udělal, protože prodejce nedodržel lhůtu k vyřízení reklamace a vaše odstoupení je platné a prodejce to dobře ví. Telefon tady klidně nechte ležet na poště, ať mu ho vrátí. Odstoupení od smlouvy můžete ještě jednou zopakovat, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Lidé v Hradci Králové přihlásili do třetího ročníku participativního rozpočtu 50 projektů. Loni jich bylo 54, předloni 49. Radnice na nápady obyvatel pro letošní rok opět vyčlenila 10 milionů korun. Cenou Ereditas obligat za záchranu památek letos Královéhradecký kraj ocenil opravu Čerychovy vily v České Skalici na Náchodsku a záchranu kříže v Orlických horách. Ocenění za dlouholetou činnost při záchraně historických staveb kraj v Lázních Bělohrad udělil Janu Chalupskému. V dolu Pepř u Jílového u Prahy dnes otevře první důlní ferata v Česku. Jištěná cesta vyvede návštěvníky 70-metrovým komínem, který sleduje zlatonosnou žílu do dalšího patra dolu. K vidění budou fosforeskující krápníky a unikátní prostory, kde se těžilo zlato už ve středověku. V Jaroměři na Náchodsku si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Hlavní program začne ve 14 hodin. Nabídne výstavy o historii, turistiky, koncerty i mimořádné prohlídky podzemí. Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském Sankt-Peltenu dvakrát český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová. Maňasová ho vylepšila o 800 na 11,1 sekundy. A dnes bude oblačno až zataženo s deštěm, který bude odpoledne postupně ustávat, k večeru se pak úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech u Nového Bydžova je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Na dnešní noviny s datem 5. června píšou třeba o tom, že v Hradci Králové se otevřou hned dvě růžová království. Sezóna růží začíná. Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové se po roce znovu otevře veřejnosti a růžemi se hradečáci budou moci pokochat také v zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Obě růžová království budou přístupná od soboty 13. června, to znamená od příští soboty, a to zdarma. V mezinárodním soutěžním rozáriu letos kvete 83 nových druhů růží. V celém rozáriu lze potom nalézt více než 200 různých kultivarů růží a pěstovaných v asi 1000 keřích. Tak se tam určitě zajděte podívat potom. Obě dvě, tahle ta růžová království, jak jsme říkali, otvírají od soboty 13. června, to znamená od příští soboty. To je Hradecký deník, ze kterého jsme teď četli. Pojďme se podívat třeba i do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. 220 repríz, věčně vyprodaná koule končí. Dnes naposledy se Pavla Tomicová stane koulařkou Milenou. Veleúspěšná tragikomedie Davida Drábka hlásí Dernieru. Soucitný i ironický pohled na socialistický sport, doping i poměry po listopadu roku 1989 se v Hradeckém Klicperově divadle dočkal 220 repríz. Od premiéry 12. května 2012 ji vidělo více než 74 tisíc diváků, nejvíce tedy pohromadě 1500 bylo v Gongu na Colors of Ostrava. Úspěch, cesta z besedy na hlavní scénu a věčný nápis vyprodáno je spojen hlavně tedy s popularitou herečky Pavly Tomicové, se kterou ale drží krok Jiří Zapletal, Kamila Sedlárová a Zora Valchařová-Pourová. Hostem býval i zpěvák Petr Kotwald, také páteční Derniéra je prý beznadějně vyprodaná. Takže víc v hradecké příloze Mladé fronty dnes. No a ještě pohled na stránky dnešní celostátní Mladé fronty, kde píšou a připomínají, že poslanci chtějí vyznamenat Zemana i pana Nikdo. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání řádu Bílého lva navrhla sněmovna prezidentovi Petru Pavlovi jeho předchůdce, prezidenta Miloše Zemana, i spisovatele Milana Kunderu. O Zemanovi hlasovali poslanci celkem třikrát, podpořili ho zástupci ANO, SPD a motoristů. Oceněn má být i ruský učitel Pavel Talankin, který dostal letos filmového Oscara za film Pan Nikdo proti Putinovi. Konečné rozhodnutí je samozřejmě na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům od poslanců ani těm, které už dostal od senátorů, nemusí vyhovět. Podrobnosti na stránkách Mladé fronty dnes také si tam o tom můžete přečíst. My za hodinu samozřejmě jako vždycky a tradičně přineseme z dnešních novin i další zajímavá témata.

0: taky úžasná zpěvačka Lisa Stansfield. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už je 3:15 na 6. A to úplně přesně rád připomenu, kdo bude naším dnešním ranním hostem. Dneska to bude po 8:30 paní doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, která ale také několikrát do měsíce navštěvuje se svou labradorkou Tereskou i pacienty druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, za což teď paní doktorka dostala ocenění Křesadlo, které oceňuje výjimečné dobrovolníky. Tak vám paní doktorku Lenku Vavříčkovou taky moc rádi představíme. Dnes tedy především jako dobrovolníka oceněného v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové po 8:30.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se teď aktuálně v Hradci pohybují kolem 14 stupňů, v Jičíně vidím 13 stupňů Celsia na teploměru, v Rychnově také 14 stupňů, v Náchodě 13, v Trutnově 12. To je pohled na aktuální situaci v našem kraji, někde už můžou být taky dešťové přehánky, protože dnes nás čeká oblačný až zatažený den právě s deštěm, který bude odpoledne postupně ustávat. K večeru se pak úplně vyjasní, no a nejvyšší teploty dnes jenom do 19 stupňů, tedy ten teplotní rozptyl 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 14. Aby zátěž dnes čekáme na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Ano, dneska spíš deštivější zase den a s nižšími teplotami, aby ta sobota zase mohla být pěkná a příjemná, což určitě a doufám v to potvrdí meteorologové, až se s nimi dnes spojíme zase kolem 8:45.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Na všechno mám dost času.

0: Dobré ráno, dnes je 5. června, Světový den životního prostředí připadá na dnešek, stejně jako Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Takže když půjdete s prutem na břeh, nezapomeňte na rybářský lístek, to samozřejmě rybářům asi připomínat vůbec nemusím, ale každopádně my se teď po břehu taky projdeme, a to s dětmi ze školky a reportérkou Terezou Brázdovou, která se jich právě ve školce zeptala.
1: Kdo používá podběrák?
2: Já vím.
3: Podběrák je... Teď jsem...
1: Háj.
3: No.
1: Tak kdo používá prut?
4: Rybáři.
3: Rybáři.
5: A můj strýda Dan, ten má znamení vodnáře, proto je rybář.
1: A z čeho ten prut vlastně je?
2: Já vím.
3: Se železa, anebo... Ještě z betonu určitě, ne? A má ještě dlouhý háček.
1: A na co si ty ryby chytají?
3: Protože aby jsme měli jídlo.
1: To jo, ale co je na konci toho vlasce na tom prutu? Na co se chytají ty ryby?
3: Na jaký jídlo, co mají rádi? Byly by kuličky.
5: No, ryby milují žížaly.
3: Jsem ještě viděl, že někdo dal rybě maso. Ještě malinký masíčko.
6: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vaše.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dagmar Havlová odchází z projektu knihovny Václava Havla. Nová ves na Dychnovsku je skokanem roku v soutěži v třídění komunálního odpadu. Rektoři podpořili vznik nového vysokoškolského zákona a dnes bude maximálně 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Dagmar Havlová končí v knihovně Václava Havla. Bývalá první dáma to potvrdila Českému rozhlasu. Důvodem je současné dění v instituci. Havlová je jedinou žijící zakladatelkou.
2: Knihovnu v posledních týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Havlová řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
3: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.
2: Bývalý dramaturg knihovny, spisovatel Jáchym Topol její krok chápe.
4: S překvapením, ale vlastně také s pochopením kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád.
2: Jediný člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN nechtěl odstoupení Havlové těsně po oznámení komentovat. Stejně tak ředitel Sedláček. David Šalek, Český rozhlas.
1: Obec Nová Ves na Dychnovsku získala ocenění Skokan roku v soutěži Čistá obec Královéhradeckého kraje v kategorii do 300 obyvatel. Stala se tak podle pořádající společnosti Ekokom obcí s největším meziročním zlepšením v třídění komunálního odpadu. Pro zlepšení odpadového hospodářství Nová Ves zavedla několik opatření, vysvětluje nezávislý starosta Lubomír Forejtek.
5: Zavedli jsme větší množství popelnic na papír a plasty, přidali jsme i místo na bioodpad a zavedli jsme systém červených a zelených známek odpovídající svozu. Zelená je měsíční svoz, červená 14-denní svoz a občany s měsíčním svozem v podstatě zvýhodňujeme na ceně.
1: Čistá Uhorek na Semilsku získala stavební povolení na stavbu zhruba 2 kilometry dlouhého chodníku. Podle nezávislého starosty Ladislava Jiříčky povede středem obce.
6: Jde o etapu 1, což jsou zhruba 2 kilometry v samotném středu naší obce. Jde o investiční akci v řádu cca 40 milionů korun, na kterou jsme léta šetřili.
1: Na stavbu se obec pokusí získat dotaci. V druhé fázi chystá prodloužení chodníku až na okraj vesnice. Konference rektorů podpořila vznik nového vysokoškolského zákona. Ten současný podle nich už nevyhovuje. Novela má zavést třeba takzvané univerzitní rady, které by rozhodovaly o rozpočtech škol nebo by volili rektory na místo akademických senátů. Proti tomu se už dřív postavila Rada vysokých škol. Hrozí podle ní politizace a oslabení autonomie univerzit. Rektoři chtějí v novele pojistky, třeba právě proti politickému vlivu. Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že zákon akademické svobody zachová.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm, který bude odpoledne postupně ustávat. K večeru se pak úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Až do 1. listopadu je na Trutnovsku uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Radeč a Úpice z důvodu výstavby kanalizace, chodníků, opěrné zdi a rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A 4 minuty po 6. Pokračuje dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme v pátek 5. června. Hezké vstávání. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že Královéhradecký kraj včera už po 6. udělil ceny Hereditas Obligat za záchranu památek v regionu. Kdo tedy ocenění letos získal a za co, uslyšíte v další reportáži na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové už za pár minut. Zdraví vás Jakub Šmit, dobré ráno.

0: Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 6:45. Přejeme vám dobré ráno, hezké vstávání. No a Královéhradecký kraj udělil ocenění za obnovu památek v regionu ceny Hereditas Obligat, v překladu dědictví zavazuje. Předali je zástupci hejtmanství včera večer v Bělohradské Sýpce v Lázních Bělohrad. No a kraj udělil ceny už po 6. Chce jimi zviditelnit výjimečné příběhy lidí, kteří se do záchrany často zapomenutých nebo zanedbaných památek pouštějí nezištně a investují do jejich obnovy hodně úsilí a taky peněz.
1: Ceny jsou určeny jak pro laickou veřejnost, která je primárně nominována, tak pro odborníky. Co je na tom perfektní, je to, že skutečně může mluvit kdokoliv, ať už to jsou samosprávy, jednotlivci, spolky, a následně vše vyhodnoceno.
2: Popisuje náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán z hnutí Hlas samospráv. Nominaci na držitele ocenění může podat kdokoliv. Letos jich kraj obdržel 10. 3 vítěze pak vybrala 5členná komise.
1: Je velmi zajímavé sledovat, jaké stavby a jaké příběhy jsou nominovány. Nejsou to pouze velké rekonstrukce.
2: Cenu za stavební obnovu chráněné stavby získal nadační fond Kaplický centr za rekonstrukci Čerychovy vily v České Skalici. Odborná komise ocenila především citlivý přístup k odkazu architekta Otakara Novotného. Obnovená vila dnes slouží jako prostor pro vzdělávání, výstavy, konference i kulturní akce. Ocenění za záchranu neprohlášené památky si odnesl nadační fond Adopce památek za obnovu kříže s figurou ukřižovaného Krista v podhůří Orlických hor. Každý z oceněných získal finanční odměnu 50 000 korun. Zakladatelka fondu Jiřina Winterová chce získané peníze využít na další opravy drobných památek.
3: Určitě už začínáme plánovat obnovu památek na další rok. Každopádně jsou tam i památky v Orlických horách, tak určitě tato částka půjde na obnovu dalších památek v Orlických horách.
2: Právě obnova drobných památek je podle náměstka hejtmana důležitá.
1: Ztratili bychom paměť místa. Paměť místa, tu lokální historii, kterou třeba mnohdy ani nevnímáme, protože kolem ní bezmyšlenkovině chodíme, ale vnímáme jako přítomnou. A to, že se snažíme opravovat památky, tak vlastně ten život prodlužujeme a budoucím generacím necháme zas další odkaz.
2: Ocenění za popularizaci památkové péče získal statik a odborník na rekonstrukce historických staveb Jan Chaloupský. Ten se podílel například na obnově kostela v Pilníkově, zastřešení zříceniny hradu Wiesenburg nebo záchraně historického mostu v Kuksu. Z Lázní Bělohrad Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je pátek 5. června, svátek má Dobroslav, jak už jsme připomněli taky s dětmi, dnes je i Světový den životního prostředí a Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tak, pojďme se podívat, co nás dnes čeká venku, máme aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku deštivo, jak už ostatně avizovali meteorologové dopředu, takže nás čeká oblačný až zatažený den zpočátku, od západu postupně na většině území taky s deštěm a přeháňkami. Odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost a přeháňky už jenom místy, ojediněle i bouřky se můžou pak odpoledne objevit. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty dnes jenom 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14, no a předpokládané množství srážek, tady je ještě napsáno 1 až 10 mm, na horách může spadnout až do 20 mm srážek při nějakém vydatnějším dešti. No a noc už pak bude jasná s možností ranních mlh, teploty v noci 11 až 8, na horách 9 až 6. Zítřek pak bude zpočátku slunečný, odpoledne oblačný s možností nějaké přeháňky, ale to sluníčko nás zase pěkně zahřeje, zítřejší teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 6:24. Takže je čas teď vás pozvat taky k našemu odpolednímu vysílání. I dnes tady bude jako každý pátek rubrika Vesele a zdravě, nebo náš pořad. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s paní doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem. Takže vás teď oba pozvou na ten čas po 13. hodině.
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Chtějí protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převod je nevratný. Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z Hnutí STAN. Ta minulý týden ve volbě neuspěla. Voda v kontrolovaných přírodních i venkovních umělých koupalištích je většinou v pořádku, informuje o tom krajská hygienická stanice. Zhoršenou kvalitu vody má stříbrný rybník v Hradci Králové, lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes naposledy uvede jednu z nejúspěšnějších her své novodobé historie, inscenaci Koule v režii Davida Drábka a s Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Premiéra byla 12. května 2012 a od té doby Koule vidělo více než 74 tisíc diváků v Klicperově divadle i na zájezdech. Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. První utkání na šampionátu je čeká za týden proti Jižní Koreji. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne proměnlivá oblačnost a ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek a vyjasnění. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Jičínsku do konce června pokračují opravy silnice 3. třídy v obci Libuň. Objízdná trasa vede přes újezd pod Troskami.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Dobré ráno, dnes už podruhé s novinami v ruce. Teď 8 minut po půl sedmé. Hradec chce prodat Sejpův palác, nemá pro něj využití, píše se v dnešním hradeckém deníku. Město Hradec Králové se rozhodlo prodat historický Sejpův palác v centru města, který je památkově chráněný. Magistrát pro něj nemá využití a stanovuje minimální cenu na 30 milionů korun. Budova, která dříve sloužila jako střední škola, vyžaduje nákladné opravy. Palác naposledy využíval Královéhradecký kraj pro potřeby střední školy, služeb a obchodu a gastronomie, když školu z paláce před několika lety odstěhovali. Jinam tak hejtmanství městu objekt vrátilo. Magistrát pak začal řešit nové využití budovy, která by potřebovala opravy za desítky milionů korun. Teď je tedy asi Sejpův palác v Hradci Králové na prodej, nebo měl by být. Podrobnosti v hradeckém deníku se dočtete. Já už se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy kraje Hradecký, kde vás zvou do Josefova Jaroměře. Dnes od 9 do 20 hodin si totiž pevnost v Jaroměři Josefově připomene 100 let od první doložené prohlídky. Tehdy 4. června roku 1926 členové Josefovského klubu českých turistů provedli pevností žáky místní průmyslovky. Zveme tedy na tematické prohlídky, výstavu artefaktů z historie, umístění časové schránky, interaktivní hru i prezentaci dobové módy a vozidel. Zvou tedy pořadatelé dnes od 9 do 20 hodin na pevnost v Jaroměři Josefově. Se to všechno odehraje a uskuteční. Takže jste zváni. No a další článek píše o tom, že kolem rozkoše otevřou hotový cyklokruh, cyklostezku. Po více než 16 letech od prvních plánů se v sobotu, tedy zítra, otevře kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. 19 kilometrů převážně nových asfaltek vzniklo za 5 sezon od roku 2020. Obce ze svazku Kladská stezka získaly 180 milionů korun z vlastních příspěvků či z evropských i krajských dotací. Stezka je variantou k rušným silnicím a už teď táhne cyklisty i inline bruslaře. Teď v sobotu se tedy tento cyklookruh kolem rozkoše otevře jako vůbec poprvé úplně hotový. Takže to můžete taky třeba na kole přijet oslavit. Mělo by být v sobotu hezky, příjemné počasí, takže se to třeba na nějaký pěkný cyklový let bude náramně hodit. Tak, tolik noviny, zavíráme je. Dál vás pěkně zdravíme. No a jenom ještě řeknu, kolik je, abyste věděli, že za 4 minuty už bude 3 čtvrtě na 7. Dobré ráno.

0: Phil Collins na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, přesně ve 6:45, dospíval, pěkně vás zdravíme, dobré ráno, v pátek 5. června z Českého rozhlasu Hradec Králové, za chviličku pro vás máme senzační fotbalovou zprávu. Fotbaloví dorostenci FC Hradec Králové totiž dosáhli vynikajícího výsledku, co by prvoligový nováček získali mistrovský titul a zahrají si tedy mládežnickou ligu mistrů, což je úžasné. No a rozhovor s kapitánem úspěšného týmu Petrem Janem Baťkou uslyšíte za malou chvíli v dnešním ranním sportu. Dobrého rána, tak si určitě nenechte ujít, poslechněte si. No a ještě jednou od nás hezké vstávání. Dobrý den.
1: Počasí.
0: Zatímco víkend by měl být slunečný s teplotami příjemnými, jarními, někde i letními hodnotami, tak ten dnešek bude s teplotami jenom do 19 stupňů Celsia, taky bychom měli určitě počítat s deštěm. Co teď aktuální ranní teploty? Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 14 stupňů, v Rychnově 14, v Jičíně 13 stupňů Celsia, v Trutnově 12 a v Náchodě 13 stupňů. Všude v našem kraji je už teď obloha zatažená, někde už to je i s těmi prvními kapkami. No a zpočátku bude dnes deštivo. Bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území počítejme s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne pak od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky úplně ustávat a oblačnost bude ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty dnes, jak jsem říkal, jenom do 19, tedy ten teplotní rozptyl 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14. No a v tom dešti může spadnout na horách, tedy až 20 mm srážek. Jinak v nížinách to bude od 1 do 10 mm. To bude dnešek. V noci už se začne vyjasňovat. Noc bude jasná, tedy s možností taky zítra ráno ranních mlh. Teploty v noci 11 až 8, v údolích až 5 a na horách 9 až 6 stupňů. No a zítřek už bude zpočátku slunečný, odpoledne pak oblačný. Taky zítra odpoledne s možností nějaké té přehánky, ale už to nebude nic vydatného a trvalého. Nejprve tedy zítra bude jasno až polojasno. A pak od západu nebo jeho západu začne oblačnost postupně přibývat. Ty zítřejší teploty ale už příjemnější, bude teplej 22 až 25 stupňů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Tak a po písnice Petra Kotvalda, tedy teď 8 minut před 7 hodinou, míříme za fotbalem. Fotbalový FC Hradec Králové zažívá velmi úspěšnou sezonu. Nejenom, že si po 31 letech A-tým zahraje Evropský pohár, mezinárodní měření sil čeká také na mužstvo dorostu. To totiž jako nováček soutěže získalo titul mistra republiky a zahraje si mládežnickou ligu mistrů. Kapitán týmu obránce Petr Jan Baťka přiznal, že na začátku sezóny měl tým úplně jiný cíl.
2: Šlo vlastně o to, aby jsme se hlavně udrželi, a to je sám povedlo něco takového, tak to já si myslím, že většina z nás tomu nevěří a je to takový sám vlastně taková pohádka, aby se dalo říct.
3: V čem vidíte příčinu? Může to být souhra několika okolností?
2: Si myslím, že to je hodně o týmu, že jsme dobrá parta a jdeme spolu jak mimo hřiště, tak i jako na hřišti. A v každém zápase jsme prostě drželi za sebou a bylo to něco neskutečného. To nás dovedlo tam, kde jsme vlastně teď.
3: Kdy jste začali věřit, že by to mohlo dopadnout takovýhle výsledek?
2: Myslím si, že potom, co vlastně začala jarní část, tak my jsme začali získávat body, neprohrávali jsme, my jsme vlastně prohráli na hře. A myslím si, že po tom zápasu s Baníkem tady, co jsme uhráli doma 1-1, tak už jsme se o tom jako bavili, že to chceme prostě dotáhnout, takže na to prostě máme a cítili jsme to a bavili jsme se o tom pořád.
3: Protože víte, co to přináší soupeření s nejlepšími dorosteneckými týmy z celé Evropy. To musí být obrovská motivace.
2: No, je to neskutečný. Jako jsme zvědaví, jak to vlastně dopadne celý, koho se vlastně vylosujeme. A i teďka vlastně už se uvidíme v tom super poháru s tou Žilinou a to taky bude fantastický zápas.
3: Kdybyste měl vypíchnout ty největší přednosti, kromě týmovosti vašeho týmu?
2: Tak myslím, že jsme se nikdy nevzdávali, že jsme to prostě drželi až do konce. Nasazení bych řekl, protože střídající hráči, když šli do zápasu, tak to vždycky oživili. Tady ta hrdost bych řekl, že bylo vidět prostě na nás všech, že jsme rádi, že hrajeme za ten Hradec a že chceme něco dokázat. A bylo to vidět už v minulý sezóně, když jsme to vykopali zpátky do první ligy a ty stejný jakoby atributy nám zůstaly.
3: Je také vidět, že vaše výsledky neunikly pozornosti z vyšších pater, protože například Umar si zahrál za ligový tým poslední zápas sezony na Spartě. Jak tohle motivuje?
2: No, je to určitě dobře, že se takhle propojuje. I jako během sezóny pár z nás si mohlo zkusit trénink s Ačkem a kromě Umara tam byli třeba ten Štěpán Ponikalský, což je taky náš spoluhráč, takže ví, že to jde a že prostě na to koukají.
3: Nováčkem u týmu byl vlastně i hlavní trenér Klusáček. Co přinesl do kabiny?
2: Donesl určitě klid. Je to prostě profesionální trenér jako na hodně vysoký úrovni. Byl nejvíc profesionální ze všech. I vlastně humor v určitých částech, že nebylo to jenom vážný a byla tam prostě z něj cítit ta profesionalita. Skvěle si prostě načet ty soupeře vždycky a to nás dovedlo tam, kde jsme.
3: Říká kapitán fotbalového dorostu FC Hradec Králové Petr Jan Baťka po vydařené sezóně. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovna se zabývala návrhy na státní vyznamenání. Výletní chata Hvězda v Broumovských stěnách otevře zhruba za rok. Čeští fotbalisté porazili v generálce na mistrovství světa Guatemalu. A dnes bude oblačno až zataženo s deštěm. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
4: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
5: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
4: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
6: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
4: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Na vrchu Hvězda v Broumovských stěnách na Náchodsku pokračují opravy historické turistické chaty. Ta je oblíbeným výletním i poutním místem. Objekty uzavřený od podzimu. Benediktinské opatství, kterého vlastní, plánuje jeho otevření na příští rok.
7: Cílem prací je vrátit roubené stavbě z roku 1855 její původní styl. Dělníci kompletně rekonstruují technické zázemí, střechy a vyměňují poškozené dřevěné části. Naposledy chata prošla rozsáhlejší opravou v 70. letech minulého století. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V rodném domku FL Věka v Dobružce dnes ve 14 hodin začne dětský půlden. Zábavné odpoledne spojené s aktivitami a poznáním. Podrobnosti k programu doplňuje vedoucí vlastivědného muzea v Dobružce Pavla Žďárková.
8: Pro děti máme od 14 hodin připravených spoustu aktivit, ať už venkovních nebo vnitřních. Bude tam frisbee, bude tam házení kroužky, balancování, různé žonglování a tak podobně. Od 16 hodin potom loutkové divadlo. Když by hodně pršelo, akci přesuneme do sousední Rýdlovy vily. Můžete se těšit na krásné odpoledne, palačinky a dobroty.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté porazili v generálce na mistrovství světa Guatemalu 3-1. V New Jersey rychle vedli díky šikově gólu, jenže pak těžko překonávali obranu soupeře a ten po chybě defenzivy ke konci poločasu vyrovnal. Po přestávce trenéři prostřídali postupně celou základní sestavu a další góly přidali Chorý s Vyšinským. Reprezentační kouč Miroslav Koubek ke zlepšenému výkonu ve druhé půli říká.
9: No tak vždycky se na to lepší kouká, už je dostali z prostoru od toho soupeře, všemu ty síly ubývaly, takže bych to asi nepřeceňoval. Ale bylo to tam intenzivnější, tak to mě působilo pohyb, zrychlení kombinací a zjednodušení kombinací.
2: Český tým se přesune do Dallasu na svoji základnu pro mistrovství světa. Úvodní zápas šampionátu odehraje v noci z 11. na 12. června v Guadalajaře proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
2: Pátek bude oblačný až zatažený, od západu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a úplně se vyjasní. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr bude foukat západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Královéhradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Rodov a Habřina. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa vede přes Holohlavy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: A po zprávách s Tomášem Myslivečkem vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno i po 7. hodině. Hezké vstávání, dnes je pátek 5. června. No a asi 50 horských záchranářů nacvičovalo u Labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. S pátráním jim pomáhali jejich speciálně vycvičení psi. Povely na horském hřebení zněly od záchranářů hned v několika jazycích a i o tom za chviličku uslyšíte v reportáži Kateřiny Kohoutové. No a v Bleskovce dobrého rána budeme hrát i dnes o knížku z nakladatelství Kazda a taky o dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi, který bude už příští týden ve středu 10. od 19 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové a čeká vás zážitkový audiovizuální koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce. Tak vám přeju hodně štěstí a bavte se s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Do nového dne vám hezké a příjemné probouzení dál přeje i Jakub Šmit.

0: A těšíme se zase na brzké shledání třeba tady u nás v Hradci Králové. Tak, teď míříme ale do hor, do Krkonoš. Místo obvyklého ticha byl totiž včera okolo Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénovali vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Na mezinárodní cvičení jich přijelo 5 desítek z celé České republiky, ale i dalších evropských zemí.
1: Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Teraz je na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
4: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
3: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
4: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavínach a pátranie v ruinách.
3: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
5: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
3: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Skupina Smoky teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme dobré ráno, 17 minut po 7. S předpovědí počasí, která říká, že nás dnes čeká zpočátku deštivo. A je to tak, i tady v Hradci Králové už prší v tuto chvíli. Dlouho se sem ten déšť ráno nehrnul, ale teď už to začalo. 14 stupňů ukazuje teploměr tady v Hradci Výčině 13, v Rychnově nad Kněžnou 14, v Náchodě 13 stupňů a v Trutnově 12 stupňů Celsia. No a pršet už může na mnoha místech našeho Královéhradeckého kraje. Co nás tedy čeká dál? Bude oblačno až zataženo, jak jsem říkal, od západu postupně na většině území, počítejte s deštěm a přeháňkami. Odpoledne od západu to bude spíš proměnlivá oblačnost a přeháňky už potom jenom místy, ojediněle se můžou odpoledne objevit i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat úplně a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů, takže dnes se zase malinko ochladí. No a srážek může napršet od 1 do 10 mm, na horách tam to bude trošku víc, tam až do 20 mm. Sobota bude ale už slunečná, zpočátku odpoledne pak zase oblačná, s možností nějaké té přeháňky, ale už by to nemělo být tak vydatné jako dnes. Zítra teploty už 22 až 25 stupňů Celsia zase.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: to tak, je tady naše dnešní ranní soutěž, tak se do toho pojďme pustit společně a držím vám palce, protože ještě dnes tady pro vás máme jednak knížku z nakladatelství Kazda, Chuť mého života, memoáry o jídle a životě a k tomu taky dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi příští týden ve středu 10. od 19 hodin, to bude ve Filharmonii v Hradci Králové a čeká vás opravdu pestrý zážitek, bude to takový zážitkový audiovizuální koncert, který propojuje jednak živou hudbu a s 3D světelnou projekcí, takže se všechny smysly vaše zaměstnají. No a vaším úkolem dnes zase bude poznat někoho v dobrém ránu podle hlasu, jakmile toho dotyčného poznáte, zavolejte, ať jste první, kdo může odpovídat, protože pak ta cena, když to bude správně, je vaše. Takže kdo to je?
1: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové, pro které občas jistě na vlnách zpívám, ale teď bych chtěla slovně především popřát hodně zdraví, štěstí, hodný děti, milí rodiče, spoustu zájmů a zdravého pohybu.
0: No, to bylo krásné přání, no takže moc děkujeme za tohleto přání. No a vy už můžete telefonovat, jestli jste poznali, kde vám tak přál krásně.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Haló, haló, dobré ráno, kdo pak tam?
3: Dobré ráno, tady Marie.
0: Dobré ráno, paní Marie. To bylo krásné přání, vidíte?
3: Bylo.
0: A od koho?
3: Já si myslím, že to je Petra Černocká.
0: Ano, správně, Petra Černocká. Krásné přání. No, tak já jsem tady z toho celý ještě vedle, jak nám krásně Petra Černocká popřála. No a proč tady byla? Ona teda dneska nic neslaví, ale bude s vámi v humoriádě. Ano, bude ano. V humoriádě dneska odpoledne po 16. hodině, takže se s ní můžete třeba i osobně takhle kontaktovat, protože do humoriády telefonujete, ale pozor, bude s vámi nejenom v humoriádě, ale už tuto neděli taky po 9. si s ní v Záletech bude povídat Alena Zárybnická. A to bude taky moc příjemné, protože tam se bude i vzpomínat na to, že Petra vystudovala původně obor klasický operní zpěv na Pražské konzervatoři a na absolventském koncertě taky zaspívala třeba árii Kuchtíka z Rusalky, ale to byl prý její poslední kontakt s klasickou hudbou a operou, protože v té době už měla angažmá v Semaforu a pak už se teda k opeře a k opernímu zpěvu nikdy nevrátila. Takže třeba i o tom si poslechněte, bude o tom vyprávět v neděli v Záletech dopoledne po 9. hodině Petra Černocká. Paní Marie, blahopřeju vám.
3: Děkuju moc.
0: Tak si to krásně užijte. Co budete dělat o víkendu? Už máte nějaké plány připravené?
3: No, plány máme, uvidíme, jaký bude počasí. Máme tady u nás na vsi divadlo v sobotu.
0: No a kde to je u vás?
3: Kosice.
0: Kosice. Takže tam máte divadlo, to bychom mohli pozvat i naše posluchače.
3: Jsou to ochotníci z Chlumce. Aha. A je to ve 3 hodiny odpoledne.
0: No tak za tenhle ten skvělý tip samozřejmě děkujeme. Ve 3 hodiny odpoledne ochotníci z Chlumce v Kosicích, který budou hrát divadelní představení. Paráda, tak děkuju, hezky si to užijte. Mějte
3: taky
0: se moc pěkně,
3: moc.
0: Paní Marie, nashledanou. A ještě přesný čas v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 7:30. No.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Půl osmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v Hradci Králové přihlásili do třetího ročníku participativního rozpočtu 50 projektů. Loni jich bylo 54, předloni 49. Radnice na nápady obyvatel pro letošní rok opět vyčlenila 10 milionů korun. Cenou Ereditas Obligat za záchranu památek letos Královéhradecký kraj ocenil opravu Čerichovy vily v České Skalici na Náchodsku a záchranu kříže v Orlických horách. Ocenění za dlouholetou činnost při záchraně historických staveb kraj Vlásník Bělohrad udělil Janu Chaloupskému. V dolu Pepř u Jílového u Prahy dnes otevře první důlní ferata v Česku. Jištěná cesta vyvede návštěvníky 70-metrovým komínem, který sleduje zlatonosnou žílu, do dalšího patra dolu. K vidění budou fosforeskující krápníky a unikátní prostory, kde se těžilo zlato už ve středověku. V Jaroměři si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevností Josefov. Hlavní program začne ve 14 hodin, nabídne výstavy o historii turistiky, koncerty i mimořádné prohlídky podzemí. Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v Rakousku dvakrát český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová. Maňasová ho vylepšila o 0,8 na 11,1 sekundy. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne proměnlivá oblačnost a ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek a vyjasnění. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července tam opravují propadlou vozovku. Doprava je tam řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

letech a navzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: No a 9 minut po půl osmé, ještě jednou dnes otvíráme noviny. Začnu hradeckou přílohou Mladé fronty dnes, kde píšou, že z podkrkonošského Pískovce je třeba část Pražského hradu, ale i památník obětem střelby. Kámen dobré pověsti se tady těží v našem kraji. Pražský hrad, hospitalku, Slázně Biloves nebo domský pahorek s katedrálou svatého Štěpána v Litoměřicích. Stovky kilometrů vzdálená místa spojuje materiál, se kterým restaurátoři pracují. Pískovec z podkrkonošského Kohoutova v části Nánov se začal těžit před více než 100 lety a dneska v té tradici pokračuje rodinná firma. Těžba ve Vyhnánově začala před rokem 1920, za komunismu byla těžba přerušena. Noví majitelé ji obnovili až po roce 1989. No a jak jsem říkal, s vyhnánovským Pískovcem pracují řemeslníci při opravách českých památek, třeba Pražského hradu, Karlštejna nebo hospitalu Kux. Ze stejného materiálu je třeba i nový oltář pro kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích, který navrhli architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Podrobnosti o tom ve velkém článku v Mladé frontě dnes. No a tady taky článek o tom, že věčně vyprodaná koule dnes skončí. Dnes naposledy se Pavla Tomicová stane koulařkou milenou. Veleúspěšná tragikomedie Davida Drábka hlásí v Klicperově divadle v Hradci Králové Dernieru. Současný i ironický pohled na socialistický sport, doping i poměry po listopadu roku 1989 se v Hradeckém Klicperově divadle dočkal 220 repríz. Od premiéry 12. května 2012 už vidělo více než 74 tisíc diváků kouly. Nejvíce pohromadě to bylo asi 1500 v Gongu na Colors of Ostrava. Úspěch, cesta z besedy na hlavní scénu a věčný nápis vyprodáno je spojen hlavně s popularitou Pavly Tomicové, ale s ní tedy drželi krok taky Jiří Zapletal, Kamila Sedlárová, Zora Valchařová-Pourová. Hostem býval i zpěvák Petr Kotwald. Také páteční derniéra je beznadějně vyprodaná, jak píše Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. No a ještě jedno téma vybírám z hradeckého deníku. V Hradci Králové se otevřou dvě růžová království a to už brzy, sezóna růží začíná. Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové se po roce znovu otevře veřejnosti a růžemi se Hradec Králové bude kochat zase v zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, takže to jsou ta dvě místa, buď tedy rozárium soutěžní anebo zahrada léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Obě růžová království budou přístupná od soboty 13. června, to znamená od té za týden. Příští týden, od příští soboty a to zdarma. V mezinárodním soutěžním rozáriu mimochodem letos kvete 83 nových druhů růží. V celém rozáriu lze přitom nalézt více než 200 různých kultivarů růží a pěstovaných a v asi tisíci keřích. Je to vždycky nádherná, podívaná, barevná, voňavá samozřejmě, takže se na obě místa od příští soboty můžete v Hradci Králové taky vypravit. Tak, tolik noviny, zavíráme je a dál vás pěkně zdravíme. Dobré ráno. A hezký pátek.

0: počasí.
1: Sobota bude zpočátku slunečná, jenom odpoledne, zítra nějaká ta přeháňka teploty, zítra až 25 stupňů Celsia, no ale před tou sobotou nás čeká ještě chladnější a deštivější pátek. Dneska nás čeká oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území počítejte s deštěm a přeháňkami, tady v Hradci Králové už taky prší. Odpoledne od západu pak proměnlivá oblačnost a to už budou přeháňky jenom místy. Ojediněle se odpoledne může objevit i nějaká bouřka, no a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty ale dnes jenom do 19 stupňů, na horách do 14. Přeji vám dobré ráno, hezké vstávání, no a za chviličku už si vzpomeneme společně na to, jak se jmenuje největší živočich na Zemi. Zatím přemýšlejte a pokud si nevzpomenete, tak vám s odpovědí pomůže už za chviličku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, opět Martin Písařík.
0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Škroupův dům v Osicích by mohl být zachován. Vodáci můžou v období sucha škodit živočichům na dně řek. Fotbaloví dorostenci FC Hradec Králové si zahrají mládežnickou ligu mistrů. A dnes bude oblačno až zataženo s deštěm. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Budoucnost chátrajícího Škroupova domu v Osicích na Hradecku by mohla být jiná, než se původně plánovalo. Zástupci Královéhradeckého kraje, ministerstva kultury, obce i památkářů se shodli na přípravě nového projektu, který by objekt zachoval a využil pro připomínku autora české hymny Františka Škroupa a dalších osobností národního obrození.
3: Výsledkem jednání je záměr založit spolek, který připraví podobu budoucí expozice, prověří náklady na opravu budovy a začne chystat veřejnou sbírku. Královéhradecký kraj letos v únoru rozhodl o demolici objektu, což vyvolalo veřejnou debatu. Nyní je ve hře jeho záchrana. Podmínkou ale zůstává nalezení smysluplného a dlouhodobě udržitelného využití. Královéhradecký kraj už dříve nabídl na možné řešení až 30 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nesplouvali řeky. Kánoe můžou v některých místech rozrývat dno řek, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí Loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Václava Luky z agentury ochrany přírody a krajiny by se vodáci měli chovat ohleduplně k přírodě. A když je v řekách málo vody, raději nesplouvat.
4: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých průtocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
2: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky. V Jaroměři na Náchodsku si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. Původní síť chodeb dlouhá víc než 40 kilometrů sloužila jako důmyslná obrana pevnosti. Část labirintu je stále zpřístupněná veřejnosti. Hlavní program dnešní slavnosti začíná ve 14 hodin. Nabízí výstavy o historii turistiky, koncerty i mimořádné prohlídky podzemí.
5: Chodby původně obránci měli využívat k tomu, aby se nepozorovaně dostali pod pozice útočícího nepřítele před hradbami. Mohli tak tajně sledovat pohyb cizího vojska a v případě potřeby v podzemí odpálit sudy s černým střelným prachem, a to nepříteli přímo pod nohama. V ostrém boji se ovšem tahle taktika nevyužila, protože Josefov nikdo vojensky nenapadl. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbaloví dorostenci FC Hradec Králové zažívají velmi úspěšnou sezonu. Jako prvoligový nováček získali titul mistra republiky a zahrají si tak mládežnickou ligu mistrů. Důvody úspěchu hledá kapitán mužstva a obránce Petr Jan Baťka.
6: To je hodně o týmu, že jsme dobrá parta a jdeme spolu jak mimo hřiště, tak i jako na hřišti. A v každém zápase jsme prostě drželi za sebou a bylo to něco neskutečného. To nás dovedlo tam, kde jsme vlastně teď.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a úplně se vyjasní. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr bude foukat západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S komplikacemi počítejte na silnici v obci Klášter nad Dědinou na Hradecku. Máme tam hlášený spadlý strom.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: No No a za chviličku vás v dobrém ránu pozveme na cyklistickou projížďku kolem přehradní nádrže Rozkoš. Milovníci cyklistiky mají totiž nově k dispozici celkem 19-kilometrový okruh, jehož výstavba trvala několik let. Slavnostně se trasa otevírá zítra, no a víc nám poví Václav Plecháček za pár minut přímo z místa. No a hostem po půl deváté pak bude paní doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, která ale taky několikrát do měsíce navštěvuje se svou labradorkou Tereskou i pacienty na interně, za což teď také dostala ocenění Křesadlo, které oceňuje výjimečné dobrovolníky, tak vám paní doktorku moc rádi představíme po půl deváté. Poslouchejte, dobré ráno z Hradce Králové v pátek 5. června, dál přeje Jakub Schmidt.

0: 8 hodin 12 minut, za 3 minuty bude tedy 8:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a jak jsem říkal před chvílí, o přehradní nádrže Rozkoš na Náchodsku zítra, tedy v sobotu, slavnostně otevřou cyklookruh. Zástupci dobrovolného svazku obcí Kladská stezka slavnostně přestřihnou pásku v 10 hodin dopoledne, a to u hotelu Rozkoš v České Skalici. No a víc už nám k tomu řekne náš reportér Václav Plecháček. Dobré ráno, Václave.
1: Hezké ráno.
0: Tak jaký je na otevření okruhu připravený zítra program?
1: No tak, jak bylo řečeno, začíná se zítra v 10 dopoledne u hotelu Rozkoš symbolickým přestřižením pásky pro veřejnost. Je po celém obvodu přehrady připraveno 5 stanovišť. Lidé se můžou připojit kdekoliv. Na každém místě dostanou registrační kartu. Když do 5 hodin odpoledne nazbírají razítka ze všech míst a odevzdají kartu v autokempu u restaurace Plážovka, tak postoupí do losování o LED balónem, koloběžku anebo pobytové poukazy. Na trasách budou navíc připravené zajímavosti jako skákací hrady, soutěže pro děti, projížďky na lodích, a potom v samotném autokempu Rozkoš se představí i záchranáři a policie.
0: No a co všechno nová trasa cyklistům nabízí?
1: No, už bylo řečeno, že trasa měří zhruba 19 kilometrů. Její příprava byla podle oslovených starostů mimořádně složitá. Trvala déle než samotná stavba kvůli víc než 50 jednáním o pozemcích. První úsek se začal stavět v roce 2020. Součástí projektu jsou nová odpočinková místa, altány nebo třeba nabíječky pro elektrokola. Zajímavostí je, že stavba musela zohlednit také požadavky ochránců přírody. Část cyklostezky, proto místo asfaltu, to je vybetonovaná, protože ten beton je z hlediska teplotních podmínek vhodnější pro zdejší ještěrky a obojživelníky.
0: No a je už, Vašku, kompletně hotovo těch celých 19 kilometrů, nebo se ještě počítá s nějakými úpravami?
1: No, změn ještě několik bude a na některých místech proto musí cyklisté zatím počítat s drobným omezením. Například na úseku z České Skalice do Spity je trasa dočasně odkloněna od vody kvůli těžbě bahna z přehrady. Po dohodě s úřady už se ale chystá dostavba stezky přímo podél břehu. Mezi Lhotou a Provodovem pak lidé pojedou asi kilometr po Šotolině. Příští rok se tam sice začne stavět odbočka na Doubravici, ale část cesty zůstane nespevněná. Je tam totiž tak měkké podloží a silný provoz těžké zemědělské techniky, že by stavba té klasické asfaltky byla extrémně nákladná. Svazek obcí už ale teď plánuje další etapy, konkrétně napojení celého okruhu na Labskou stezku v Jaroměři a propojení Rozkoše směrem na Náchod.
0: Tak ať nový cyklookruh kolem přehradní nádrže Rozkoš na Náchodsku dobře slouží cyklistům. Děkuju. Václav Plecháček, nashledanou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: S meteorologem Imrichem Drapákem si povíme, jaké nás čeká počasí. Dobré ráno, pane Drapáku, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak, začneme dneškem, zatím to je už i tady v Hradci Králové uplakané a ještě asi chvíli bude, vidíte.
2: Ano, dneska to bude deštivé a chladné, protože nás přechází zvolněná studená fronta, takže hlavně v těch dopoledních hodinách musíme počítat s velkou oblačností a na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne potom od západu to začne přecházet do promílevé oblačnosti a potom se nám budou skytovat přehánky. Výjimečně se nám někde může skytovat nějaká bouřka a teprve na večer ty strážky už budou úplně ustávat a oblačnost bude ubývat. Je teplot jenom 16 až 19 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout, ale rostové podmínky budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže jak jste říkal, chladno a deštivo dnes, co zítra a v noci?
2: Jo, víkend už vypadá lépe. Tam už bude nějaký jasno i v noci, ráno se nám může vyskytnout mlhy, 11 až 8 ty minimální teploty a zítra jasno nebo polojasno, ráno ojněle mlhy. Během dne potom od západu nám může přijat oblačnost a někdy později večer se nám může výjimečně opět objevit nějaká přehánka nebo i bouřka, ale teploty už budou 22 až 25 stupňů a i neděle ještě bude teplá, opět ty teploty nějakých 23, možná i 26 stupňů, že by se mohlo být a nějaký polojasno oblačno opět víme ještě s nějakou slabou přehánkou.
1: Takže víkend bude fajn. A pak od pondělí?
2: Pondělí ještě taky, tam tak nějaká ještě zmenšená oblačnost, ale postupně nám bude přibývat oblačnost před frontou, která by nás měla přecházet v úterý, takže v pondělí ještě teploty nějakých 25 stupňů, v úterý ještě před frontou taky by mohly vystoupat nějakých 25, postupně potom od západu by to bylo s deštěm, ve středu za toho frontou takové zase ochlazení, tam by ty maximální teploty byly nějaký do 18 až 22 a od čtvrtka potom víkendu opět oteplování.
1: Dobře, tak děkuji i za ten výhled a dnes tedy s deštníkem. Děkuji, Imrich Drapák, hezký víkend, nashledanou.
2: Mám taky hezký víkend, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jednání se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z Hnutí STAN. Ta minulý týden ve volbě neuspěla. Voda v kontrolovaných přírodních i venkovních umělých koupalištích je většinou v pořádku, informuje o tom krajská hygienická stanice. Zhoršenou kvalitu vody má stříbrný rybník v Hradci Králové. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. Pardubice obnovily provoz autobusové linky 90, která spojuje hlavní nádraží s letištním terminálem. Spoj jezdí ve všedních dnech jednou až dvakrát denně, o víkendech častěji. Jízdní řád je na webových stránkách dopravního podniku města Pardubic. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví sté výročí veřejným open-air koncertem. Program v pražských Rýgrových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak v hlavním programu zazní třeba Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie. Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. První utkání na šampionátu je čeká za týden proti Jižní Koreji. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne proměnlivá oblačnost, ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek a vyjasnění. Bude maximálně 19 stupňů, na horách 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor ve Dvoře Králové nad Labem ve Štefánikově ulici. U safari parku se srazilo osobní a nákladní auto a provoz je tam teď řízen kyvadlově.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9:30, Valdemar Matuška dospíval. No a v dobrém ránu teď budeme mluvit o dobrovolnictví, což je ryze nehonorovaná činnost, která ale může mít až zázračný efekt. No a na letošním ročníku slavnostního předávání cen Křesadlo zazářila také paní doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, která ale několikrát do měsíce také navštěvuje se svou labradorkou Tereskou i pacienty druhé interní gastroenterologické kliniky, a to už tedy právě jako dobrovolnice. Paní doktorko, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A blahopřeju k tomu ocenění, které jste teď obdržela.
1: Děkuji mockrát, určitě jsem nebyla jediná, bylo nás více, ale děkuji mockrát.
0: Jinak já bych chtěl podotknout, že ocenění Křesadlo se udílí od roku 2018 jako poděkování za dobrovolnictví a symbolizuje právě vykřesání jisker lidství. Co pro vás znamená tohleto ocenění?
1: Tak samozřejmě je to ohromná podsta, protože člověk to nedělá právě kvůli ocenění, dělá to úplně z jiných důvodů. Ale je to připomínka toho, že se toho lidé všímají, že vlastně vás dokážou ocenit, když děláte něco navíc ve svém volném čase.
0: Já jsem říkal, že profesně pracujete na stomatologii, na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, no a s pejskem teda už jako dobrovolnice ve svém volném čase tedy chodíte na internu.
1: Asi bych to neměla říkat, vybírám si dovolenou, abych mohla jít v pracovní době.
0: takže si berete dovolenou.
1: Ano.
0: No a ještě kromě toho, že pracujete teda na stomatologii, tak pořádáte prý i velké odborné kongresy.
1: Ano, takže... já jsem docela akční, takže jak na jako úrovni České republiky, tak i na světové, takže letos se mi podařilo, že jsem přivezla vlastně světový kongres protetiku. Já jsem protetik, to znamená, zabývám se výrobou stomatologických náhrad, takže podařilo se mi přivést odborníky z celého světa. Kongres budeme mít v říjnu v Praze.
0: Takže hodně vytížená opravdu.
1: Poměrně, ano.
0: No a jak jste se dostala k té kanisterapii, jestli to tak můžu nazvat, a vůbec k pejskům jako takovým?
1: Tak já jsem úplně, jak by řekla moje rodina, pošahaná pejskama od malinka, protože není to můj první pejsek, je to můj asi šestý pejsek, vždycky jsem se psům hrozně věnovala a i s těma předchozíma psama jsem sportovala, běhala jsem agility, takže když potom jsem vybírala novýho pejska, tak jsem zase chtěla běhat agility, ale bohužel přišel covid, přišly nějaké moje zdravotní komplikace, přišly i zavřená vlastně ta cvičiště a potom covidu už jsem nebyla schopná takové akční věci, jako běhat s tím psem přes překážky, takže jsme hledali jinou formu nějaké práce s pejskem a našli jsme tu kanisterapii, i když ona to už dneska úplně není kanisterapie.
0: K tomu se ještě dostaneme. Tereska je labradorka černá.
1: Ano, Tereska je labradorka, ale u nás v České republice jsou rozšířený hlavně takzvaní angličtí labradoři, což jsou takový mohutní pejsci. Tereska je ale americká labradorka, což znamená, že je vyšlechtěná pro práci a pro sport a v Čechách úplně nejsou tak rozšíření.
0: Ale je taky určitě empatická, milá.
1: Je empatická, má obrovský rodokmen, je dovezená z Vídně, takže prostě...
0: Vídeňačka.
1: Je to Vídeňačka, ano.
0: Ale mluvíte s ní česky, ne?
1: No, ze začátku, když byla štěně, tak první dva týdny jsme museli v němčině, fakt? Protože byla naučená prostě od té chovatelky, ale postupně jsme přešli do češtiny.
0: No a přihlásila jste ji na nějaký výcvik? Je potřeba k té kanisterapii nebo k tomu, abyste mohli chodit za pacienty nějaký výcvik nebo třeba i nějaký průkaz, nějaké zkoušky?
1: Určitě ano. Ten výcvik samozřejmě by měl být hned od štěněte, ale je to takový výcvik poslušnosti, protože pejsek, který se chce věnovat kanisterapii, ty přímo kanisterapeutické zkoušky nesmí skládat v nižším věku než 12 měsíců, aby nebyl přetěžován. Takže obvykle ten první rok trávíte vlastně výcvikem poslušnosti a nějakých tričků a tak dále. A zkoušky se pak mohou skládat až po 12. měsíci.
0: A šlo to Teresce všechno hladce od začátku, nebo jí třeba něco taky dělalo problém?
1: Jo, tak Tereska je trošku specifická v tom, že ona nemá ráda moc hlučné prostředí, takže jí třeba vadí neskutečně na nový rok nebo na Silvestra. Ty všechny rachejtle a tak dále. To znamená, úplně hlučné prostředí není ideální pro ní, takže tam máme trošku rezervu, ale jinak labradoři jsou k tomuhle účelu naprosto ideální psi.
0: A je to tak, co se pejsek naučí, to už nezapomene. Češtinu už se naučila teda.
1: Tak samozřejmě, že to umí pořád, ale musí se to čas od času opakovat. My trošku jsme teď polevili, takže teď jsme zase ve fázi
0: opakování,
1: ale učíme ten pejsek, když je pak vycvičený, tak i ty nové triky se učí daleko rychlejc, ale chce to trpělivost. Jasný. A chce to tu, ten čas tomu pejskovi věnovat.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, která ale několikrát do měsíce jako dobrovolnice tedy se svým pejskem labradorkou Tereskou chodí za pacienty i na jinou kliniku, na interní kliniku Fakultní nemocnice, za což tady teď Lenka Vavříčková i s Tereskou dostali ocenění křesadla. Tak budeme pokračovat za chvilku po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno a hostem dobrého rána je dnes paní doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, která ale několikrát do měsíce navštěvuje taky se svou labradorkou Tereskou i pacienty druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice, za což teď dostala taky ocenění křesadlo, které oceňuje výjimečné dobrovolníky. No a my jsme řekli, že vysvětlíme malinko tu kanisterapii, tak ono se tomu tak říkalo, kanisterapie.
1: Vždycky to tak bylo.
0: Ta práce s pejskem a
1: v podstatě
0: lidmi.
1: Dřív ano, ale bylo to tak, že se předpokládalo, že vlastně chodí jenom pejsci a pracují pejsci. Ano. Zatímco dneska už se ví, že jsou jiná zvířátka, která mohou pomáhat, takže dneska se to jmenuje Animal Assisted Services, AAS, správná zkratka, která se rozděluje na spoustu podkategorií. To znamená terapeutičtí psi, edukativní psi, který pomáhají k naučení, nebo jsou to psi, kteří zasahují v krizových jako krizoví interventi, nebo jsou to jenom čistě psi, který aktivizují ty pacienty, a podle toho se vždycky to odvětví jmenuje, takže vlastně celý to je AAS a má to asi 8 podkategorií.
0: No a jak to teda vypadá, když jdete na oddělení za pacienty s Tereskou?
1: Tak my to máme domluveno tak, že většinou nám staniční sestra vlastně připraví seznam pacientů, kteří by se s Tereskou chtěli potkat. Dostaneme seznam, pak jdeme, se mnou chodí šéfka dobrovolníků ve fakultní nemocnici paní magistra Blanka Vápeníková, protože vždycky je dobrý, když si s těma lidma povídáte. Já trošku víc jsem orientovaná na kontrolu toho pejska, protože to jsou pacienti, kteří mají infuze, mají cévky, je tam spoustu hadiček a musím kontrolovat Teresku. Takže ta Tereska, vlastně přijdeme na ten pokoj a Tereska nejdřív si ty lidi obejde takzvaně, většinou se zeptám, jestli můžu pustit z vodítka, což většinou k tomu dojde. No a Tereska jde každého přivítat, to znamená, že s každým si podá packu, za to jí ten pacient většinou obmění nějakým pamlskem, který ode mě dostane. A pak Tereska předvádí nějaké triky, děláme i tam to, že vlastně, abychom ty pacienty trochu rozpohybovali, tak máme nějaké psí hlavolamy, takže pacient vlastně schová tomu pejskovi vlastně mňamky, granulky a pak to dáme a pejsek je hledá, takže ti lidé se tím pobaví. Navíc má to i tu výhodu, že nám začínají povídat o svých mazlících, ukazují nám fotky, jaký mají pejsky, kdo se o ně stará, jak se jmenují, Teresku fotí, posílají rodinám fotku, kdo je navštívil v té nemocnici, nebo se dokonce jako aktivizují, že vstanou kvůli Teresce z postele, jdou jí pohladit, takže jako takhle asi nějak to probíhá.
0: Já jsem slyšel něco o nějaké hře se zvukovými tlačítky.
1: Ano, ano, to je teďka poslední náš triček, to jsou hit, dá se říct, jsou to zvuková tlačítka, kde je mým hlasem nahráno nějaké slovo a ten pejsek vlastně jde, to tlačítko si zmáčkne.
0: Packou, normálně packou.
1: Packou a vlastně vy ho tím odměňujete, takže já mám třeba tlačítko mňamku, takže ho nadé, zmáčkne si a musíte hned dát mňamku.
0: Co mačká nejčastěji?
1: No ještě máme druhý teď naučení, to je podrbej a ona strašně ráda je drbaná, zvláště od pánů, drbaná na zadečku, takže ona to tak jako střídá od někoho podrbej, od někoho mňamku.
0: Ale tak to je neskutečný, ona vlastně vám, s vámi takhle může komunikovat.
1: Jo, to jsou komunikační tlačítka pro pejsky, no.
0: A říct vlastně, co vám chce sdělit.
1: Tak, přesně tak. Bohužel nejvíc jde ta mňamka, a takže doma je to schovaný, protože jinak by bylo pořád mňamku, mňamku, mňamku.
0: Jak náročná je tahle ta návštěva vlastně třeba pro Teresku jako takovou?
1: No, pro Terku hodně, protože vlastně většinou dostáváme seznam takových 12-13 pacientů a musí se k tomu připočítat ještě veškerý personál, protože my, když tam vcházíme, tak vlastně se všichni z toho oddělení většinou se běhnou, s tou Tereskou se pohrají, pomazlí, ukážem zase, co máme nového. To znamená, ona za tu chvíli, kdy tam jsme, třeba se vlastně dokáže obejít 17 lidí. To je takový náš rekord a to už je pro toho pejska hrozně únavný, protože ono to není jenom o tom, že dostává mňamky, je hlazená, ale pro ní je to práce, je tam spoustu zvuků, spoustu pachů, spoustu nesmíš, nedělej, dávej pozor. Takže je většinou pak vyčerpaná.
0: Měla byste na závěr našeho povídání nějaký pěkný jako příklad, jak to pomáhá těm lidem, nebo jak to funguje?
1: Ano, stalo se nám, že jsme byli právě na interně, byla tam pacientka, která úplně nebyla mobilní, byl u ní fyzioterapeut, který vlastně se snažil paní rozpohybovat, posadit ji na posteli a aspoň položit nohy na zem. No a Tereska přišla do pokoje a než se fyzioterapeut nadál, tak paní vyskočila z postele a hnala se k Teresce, takže tam jsme dokázali, že dokážem zaktivizovat i pacienta.
0: A že to funguje.
1: A že to funguje.
0: Krása. Paní doktorka Lenka Vavřičková, která je čerstvou držitelkou krásného ocenění Křesadlo za dobrovolnictví, a my k tomu ještě jednou moc blahopřejeme. Ať se vám daří, paní doktorko.
1: Děkuji moc krát.
0: A pozdravujte Teresku od nás.
1: Určitě vyřídím.
0: Nashledanou. Tak a to je všechno z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Loučí se Jakub Schmidt od mikrofonu. Přeju vám krásný, příjemný víkend. Po 9. hodině pokračujeme pátečním Habadějem s Ladou Klokočníkovou. No a já se na vás těším zase po neděli. Tak se mějte krásně. Užijte si pátek i víkend a nashledanou příští týden.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kraj udělil ceny e-Reditas Obligat za záchranu památek v regionu. Odbory z úřadu vlády stávkují. V Hradeckém Klicperově divadle naposledy odehrají hru Koule a dnes bude pršet, postupně se vyjasní. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj včera udělil ceny e-Reditas Obligat, dědictví zavazuje, za záchranu památek v regionu. Ocenění získal nadační fond Kaplický centr za obnovu vily Čerych v České Skalici nebo nadační fond Adopce památek za opravu kříže s figurou ukřižovaného Krista v Orlických horách. Cenu za popularizaci památkové péče si odnesl statik a odborník na rekonstrukce historických staveb Jan Chaloupský. Kraj udělil ceny už po šesté. Chce tak zviditelnit příběhy lidí, kteří se do záchrany zapomenutých nebo zanedbaných památek pouštějí nezištně, vysvětluje nezávislý náměstek hejtmana Jiří Štěpán, zvolený za hnutí Hlas samospráv.
3: Ceny jsou určeny jak pro laickou veřejnost, která je primárně nominována, tak vlastně i pro odborníky. Co je na tom perfektní je to, že skutečně může mluvit kdokoliv, ať už to jsou samosprávy, jednotlivci, spolky či instituce, a následně vše vyhodnoceno a vytvořen verdikt.
2: Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv, přes 50 z nich už podalo rezignaci. Doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
4: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 1997.
2: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Klicperovo divadlo v Hradci Králové večer naposledy uvede inscenaci Koule režiséra Davida Drábka. Jde o jednu z nejúspěšnějších her v novodobé historii divadla, kterou od premiéry v roce 2012 vidělo víc než 74 tisíc diváků. Původně začínala jako komorní titul ve studiu Beseda. Na hlavní scénu ji přivedl mimořádný divácký zájem a pravidelně patřila k vyprodaným titulům. Doplňuje mluvčí divadla Martin Sedláček.
5: Obrovský úspěch Koule je neodmyslitelně spojen především s Pavlou Tomicovou, která hrála hlavní roli atletky Mileny, a po celých 14 let jí skvěle sekundovali i naši další herci. A i když Koule dnes bude na jevišti naposledy, tak máme obrovskou radost, že se podařilo udělat krásný záznam, takže bude divákům dostupná i nadále na portálu Dramox.
1: Sport.
2: Tenistu Jakuba Menšíka odpoledne čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
6: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
1: Počasí.
2: Dnes je oblačno až zataženo, postupně na většině území s dešťem nebo přeháňkami. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek a vyjasnění. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14 a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 1/14 mezi Solnicí a obcí Ještětice na Rychnovsku pokračuje stavba okružní křižovatky. Provoz je v úseku Řízenky Vadlově. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A v pátek, 5. června, hezké dopoledne, teď po 9. hodině už vás zdravíme z kavárny District 5, kam jsme se po sérii přenosů opět vrátili, i když ne nadlouho. Už jen třikrát máte možnost se setkat s hosty, na které na vaše přání do naše útulné kavárničky zoveme, protože potom už nás čeká dvouměsíční prázdninová přestávka. O to víc se na tři následující pátky a setkání s vámi těšíme. A koho jsme pozvali dnes, řekla bych, že to bude takové malé kulinářské hezké dopoledne. Hosty po 10. hodině budou šéf-kuchař Radek Pálka a také herec, režisér a scénárista Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, ale také o jejich vztahu k východním Čechám a především k jídlu. Po 11. hodině pak vás necháme ochutnat novou knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Ruščákové Koncert pro boušku a orchestr, kterou taky pokřtíme. No a za malou chvíli si připomeneme osobnost Magdaleny Dobromily Rettigové a pozveme vás do Rychnova, kde si zítra odpoledne tuto výjimečnou ženu připomenou řadou kulinářských soutěží, akcí a dalších hezkých záležitostí. Také v rubrice Věřte, nevěřte se podíváme do kuchyně, takže připravte si telefony a připravte si e-maily. No a zapomenout nemohu ani na naši rozhlasovou Magdalénu, tedy kolegyni Zdenu Kabourkovou, která přijde pozvat na vaření, to sobotní. Tak je toho dnes habaděj, pojďme na to, tady je náš habadějský předkrm a naká a přání hezkého dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Ladou Klokočníkovou.

0: Řekne-li se Magdalena Dobromila Rettigová, asi se většině z vás vybaví i Litomyšl, kde se každoročně konají slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, ale je to i náš Rychnov nad Kněžnou, kde si tahle první česká lifestyleová koučka a food blogerka působila, kde žila. Je to tak, protože pokud se podíváme na její bohatý život, nebyla jen autorka kuchařek, ale velká osobnost, která naučila nás Čechy nejen vařit, ale i myslet. Víc o tom už Lucie Václavková, ředitelka společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, která je naším prvním hostem. Dobrý den, Lucie, vítejte.
1: Krásné, dobré dopoledne.
0: My si teď trošičku představíme Magdalenu Dobromilu Rettigovou a její vztah právě k Rychnovu. Pojďme na to.
1: Já bych chtěla zmínit, že vlastně před 2 lety jsme slavili příchod Magdaleny Dobromily Rettigové do Rychnova, kdy to bylo 200 let a právě letos v roce 2026 je to 200 let, co právě u nás v Rychnově na náměstí ve Staré radnici dopsala svoji první kuchařku.
0: Jste na to patřičně pyšní, si myslím.
1: Myslím si, že máme být na co pyšní.
0: Kdybychom ji představili trošičku jako tedy velkou ženu, která ovlivnila vůbec celé dějiny, pojďme si říci, v čem byla ta její výjimečnost?
1: Její výjimečnost byla v tom, že opravdu věděla, jak vlastně tu kuchařku napsat, byla neskutečná. Možná proto právě je takhle oblíbená.
0: Vy tady máte také jeden z receptů. Vy jste říkala, nedalo mi to, abych nepřipravila, když máte to kulinářské dopoledne, nějaký ten recept od Magdaleny Dobromily Rettigové. Ona používala docela hezká slova, jako vraž tam 10 vajec a podobně.
1: Přesně tak. A právě teďka, když se podíváme z okna, tak máme deštivo tady v Hradci Králové, takže jsem si pro vás připravila krátký recept na polévku šťovíkovou. Šťovík vyper, spáš a dej dusit na máslo s cibulí, pak prolisuj. Hovězí hned vodovou polévku zapraž bledou výškou, dej ní šťovík a nech hodně povařit. Zaceť citronovou šťávou, přidej něco málo smetany, o sol, nech ještě trošku povařit a pak odstav. Servíruj se smaženou houskou.
0: Tak to byl recept Magdaleny Dobromily Rettigové. Těch receptů dnes dostanete možná víc, protože, jak už jsem říkala, budete hodně o tom vaření. Magdalena Dobromila Rettigová tedy zítra ovládne Rychnov nad Kněžnou. Pojďme říci jak.
1: Ano, přesně tak. Zítra o 14 hodin Poláčkovo náměstí se promění v Rettigové sídlo, ale ještě o 13 hodin bych vás ráda pozvala na Starou radnici do Rychnova nad Kněžnou, kde vlastně budou probíhat komentované prohlídky přímo s manželi Rettigovými. A potom přijede ve 14 hodin přijede Markéta Hrubešová, která vlastně i napsala kuchařku Markéta vaří Rettigovou, bude nás celým dnem provádět, bude tam i vařit a návštěvníci si budou moct uvařené pokrmy ochutnat.
0: Takže ochutnávka bude určitě, prý tam bude také soutěž o bábovku a vy prý budete taky soutěžit.
1: Přesně tak. Kolegové mě včera řekli, že bych také měla upéct bábovku, takže já ještě dneska večer budu péct, takže kdo si myslí, že má skvělý recept a chtěl by se podělit,

0: No jak vy se těšíte na ten zítřek?
1: Já se těším moc, protože každá akce, kterou připravujeme, tak je to opravdu spoustu práce, je to spoustu měsíců dopředu příprav, ale potom, když už je ten den a vidíme spokojené návštěvníky, tak to je potom pohlazení na duši. Takže já se moc těším, počasí by se mělo umoudřit, takže budu se moc těšit, jestli i vaše posluchači dorazí k nám do Rychnova.
2: Dobře, zveme tedy všechny naše posluchače zítra do Rychnova nad Knižnou. Ještě jednou povězme, o 14 hodin začíná.
1: Ano, o 14 hodin na Poláčkově náměstí.
2: Poláčkovo náměstí zvala Lucie Václavková. My mnohokrát děkujeme, paní ředitelko, a přejeme, ať vám to zítra hezky dopadne.
1: Já moc děkuji za pozvání.
2: Naschledanou.

Na jednu víkendovou akci jsme vás před malou chvílí pozvali. Velké množství se jich koná po celých východních Čechách. Tady v Hradci Králové například farmářské trhy a festival řemesel na Tylově nábřeží zítra. Mezinárodní festival krajinářské architektury a umění Landscape Festival. Na ten už jsme vás také zvali a ten se bude konat po celém Hradci Králové. No a v zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy máte ještě možnost do 10. června navštívit výstavu pivoněk. Kvetoucí bylinné pivoňky určitě stojí za to, je to nádherná podívaná, vřele doporučujeme. Pokud se tam chcete podívat, tak ve všední dny je to od 7 do 16 hodin a o víkendu od 10 do 18. No a o bylinkách bude tak trochu i dnešní dobrá rada Ládi Hrušky. Zeptám se, znáte skládané máslo? Jestli ne, nejde o nic složitého, ale chuťově je to velká věc. Právě takové je francouzské složené bylinkové máslo. Je jednoduché, vonavé a univerzální. A tak dobrou radu, jak ho připravit rychle a jednoduše pro vás má právě Láďa Hruška.

0: Tady voňavý recept je.
1: Máslo se jednoduše složí s dalšími voňavými surovinami, promíchá, vytvaruje do válečku nebo homole a nechá stuhnout. Tak co, budeme potřebovat jednu kostku másla, poctivou hrst čerstvých bylinek, petržel, pažitka, temián, prostě co máme po ruce nebo na zahrádce, jeden, já teda ideálně dva stroužky česneku, špetku soli a trochu citronové šťávy nebo kůry. Máslo necháme změknout při pokojové teplotě, bylinky nasekáme najemno a česnek utřeme nebo prolisujeme. Vše přidáme k máslu spolu se solí a citronem a důkladně promícháme, aby se chutě spojily. Poté hmotu dáme na pečící papír, vytvarujeme váleček, zabalíme a dáme do lednice stuhnout. Bylinkové máslo se skvěle hodí ke grilovanému masu, rybám nebo jen tak na čerstvé pečivo nebo rozpečenou bagetu. Dobré chutě vám přeje Láďa Hruška.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Ne, žádné houby magicky, ale s udicí dnes přišla do kavárny má kolegyně Zdena Kabourková, která přišla pozvat na zítřejší vaření. Ahoj Zdeno, dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, jdu s udicí, tak já to beru tak, že buď půjdu na ryby, anebo budu lákat posluchače.
0: Ano, já si myslím, že třeba se vypravíš na Orlici, zjišťovala jsem si, že na řece Orlici se dá chytit i takový candát, i když nepatří mezi nejčastější úlovky, jelikož prý se jedná o opatrného dravce, který vyžaduje specifická místa a denní dobu. Jeho lov tedy je poměrně náročný. No ty nebudeš lovit, ty máš uloveno.
1: Já mám uloveno. Možná, že bych poslala syna, možná, že by chytil, ale on zase ty ryby pouští, takže by mi asi nepřinesl. Každopádně ano, je to tak, my si budeme dávat sandáta. A já jsem ho nevybrala náhodou. My většinou děláme tresku. Já jsem si tak procházela ty naše rybí recepty a zjistila jsem, že často je to treska nebo losos, on losos bude i tak, ale tentokrát to bude ten sandát, protože neděláme ho tak často a je to škoda. To je velmi chutné maso, je poměrně šťavnaté, není tolik cítit rybinou a co lidi oceňují hlavně, že tam opravdu je minimum kostí. Tak si myslím, že by posluchači mohli vyzkoušet.
0: No a navíc se doporučuje dvakrát týdně rybu,
1: ano,
0: pokud
1: takže,
0: chceme zdravě
1: tak,
0: žít.
1: Pokud takže... chceme, já si myslím, že by nás výživoví poradci i lékaři, že by nás pochválili. No a my si ho vylepšíme. Já jsem si k tomu našla takový moc hezký recept. Říkala jsem si něco, co jsme ještě nedělali. A tohle bude candát s křupavou krustou. A já v tom promíčku, co vysíláme během týdne, říkám, že garantuju, že křupat bude, protože v té krustě budou i kešu oříšky. Takže si myslím, že by to mohlo posluchačům chutnat.
0: Tak co doufám, si mají připravit? Možná bychom mohli trochu naladit, aby měli všechny suroviny doma.
1: Určitě, takže candáta pak...
0: Ulovíte, ano, ulovíte, to je jasné. Nebo koupíte.
1: Rostlinný olej, česnek, citronovou šťávu, sůl a pepř. A teď to, co je důležité na tu krustu, a to je teda 50 gramů ořechů, těch kešů ořechů, 50 gramů toustového chleba, svazek hladkolisté petrželky, 6 větších troušků česneku, 2 lžíce citronové šťávy a 2 lžíce rostlinného oleje. A my si ten oběd uděláme ještě k tomu takový lehčí a dáme si k tomu takový lehký bramborový salát, protože zítra by zase mělo být teplo, takže samozřejmě bez majonézy, tak si myslím, že by to posluchačům mohlo chutnat. My se na ty ryby vůbec zaměříme zítra, protože tam bude i velmi zajímavě udělaný losos, takže to si myslím, že by posluchačům taky se mohlo hodit, nebo siven. Sivena taky moc neděláme.
0: Tak to budou samé ryby specialitky.
1: Tak, ryby specialitka, ale samozřejmě bude i něco na zub a to budou vdolky, tak jak je dělaly naše babičky, prababičky a možná i paní Dobromila Retigová.
0: A jsme zase u ní.
1: Jsme zase u ní, budeme volat samozřejmě i do Rychnova, budeme se ptát, jak to tam vypadá, mělo by svítit sluníčko. Já jsem to tam zažila, jeden přenosem dělala právě, když měla přijet. Dobromila Retigová, bylo to nádherné, když přijížděla, tak předpokládám, že to bude
0: zítra
1: taky
0: to
1: tak.
0: Bude zás,
1: přesně.
0: Ano.
1: Jinak já jsem si sem teď přinesla jenom pro zajímavost knížku Magdaleny Dobromily Retigové. Já teď malilinko napovím, můžu malilinko? My jsme v ní už ráno listovali. Ty to pak dopovíš
0: za chvíli. Ano.
1: Tahle ta knížka, teda to není přímo ta kuchařka, ta vyšla k 200. výročí autorčina narození, narodila se 1785, tuším.
0: Ano, je to tak.
1: Takže to už je taky poměrně stará knížka a jsou tam velmi zajímavé recepty. Takže budeme volat i do Rychnova.
0: Takže zítra možná i nějaký ten recept Retigové dostanete. No a dostanete také soutěžní otázku, to už mohu říct i teď v rubrice Věřte, nevěřte za malou chvíli. Já ti, Zdeno, děkuji a když už tedy dnes to vaření prolíná celý habaděj, což takhle věnovat i knížku Vaříme s habadějem ve Věřte, nevěřte, tu tvoji.
1: No já ji dám ráda. Já jí dám
0: bude to
1: ráda.
0: Takový bonus k té ceně, kterou tam mám připravenou.
1: Dobře,
0: tak Zdena Kabourková odchází, děkujeme. Odchází
1: taky.
0: Z Udicí, jde lovit na Orlici
1: na
0: nebo
1: to.
0: Na Labe, kterou jsi vybrala řeku.
1: Ty jsi říkala Orlice, tak já jdu na tu Orlici.
0: Měj se hezky a
1: taky.
0: Děkujeme.
1: Na shledanou.

0: Věřte, nevěřte.
1: Ano, je to naše pravidelná soutěž Věřte, nevěřte. Doufám, že budete mít dnes štěstí a zahrajete si s námi. Jednak tu mám velkou knihu Třebeš, což je pohled na hradeckou čtvrť datovanou od roku 1109. Je to knížka plná archivních fotek až po současnost, nádherná publikace. No a k tomu, jak jsem říkala, bonus, přidáváme kuchařku Zdeny Kabourkové Vaříme s habadějem, jedno z těch vydání, o které si stále píšete a stále voláte, protože je to opravdu krásná knížka receptu, takže může být vaše. No a pojďme na ta pravidla hry. Většinou to už znáte, přesto tady zopakuji pro ty, kteří třeba zrovna, třeba někde v autě poslouchají poprvé. Za malou chvíli vám řeknu zprávičku, na vás bude posoudit její důvěryhodnost, musíte věřit úplně všemu, co se ve zprávě řekne. A potom tedy nám zatelefonovat svůj názor na číslo 726 46 46 46 a nebo zvolit druhou variantu a napsat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Pokud připíšete i svůj názor na vaření, na retigovou nebo na cokoliv, co se soutěžní otázkou souvisí, budeme o to radši. Do vysílání pozdravíme tři posluchače, no a potom během písniček budeme čekat na vaše písemné reakce. No a když už dnes tady tu Magdalenu Dobromilu Retigovou skloňujeme ve všech pádech, tak já jsem si právě, jak už říkala Zdena Kabourková, listovala v její domácí kuchařce. No a byla jsem překvapená tou exotičností některých pokrmů, protože tam najdete hlemíždě, žabí stehínka, artičoky, ančovičky, kapary, ale i polentu. Bylo to prý proto, že Magdaléna Dobromila Retigová ukázala, že ta měšťanská domácnost může žít na úrovni Vídně nebo Paříže. Ale my se teď ponoříme do jejich ryze českých receptů a já se vás tedy budu ptát na to, jestli věříte tomu, že v téhleté kuchařce Magdalény Dobromily Retigové najdete recept na cviboch, a že cviboch je pojmenování pro plněnou bramborovou placku. Tak věříte tomu, že najdete cviboch u Magdalény Dobromily Retigové a že tedy je to ta bramborová placka?
2: Já nevím, já neposlouchám.
1: No to nevadí, můžete říct ano nebo ne, do jednoho se strefíte.
3: Ano.
1: Tak věříte, ano.
3: No ne, já bych řekla, že mám v hlavě, že cviboch je nějaká jako buchta. Něco, my jsme tomu tak asi něco, takže dneska vám nevěřím.
1: Takže bramborovou placku neberete,
3: dobře? Dneska nevěřím.
1: Tak to je tedy tady od nás z kavárny, kde už se schází pravidelní i nepravidelní posluchači. My tedy teď dáme prostor telefonům. Je tam někdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr.
1: Tak, dobrý den, Petře. Tak co říkáte tomu cvibochu a Magdaleně Dobromile Retigové a jejím receptům? Věříte celé té zprávě, že tady v té knížce receptů najdeme i její recept na cviboch, což je bramborová placka, taková ta dvakrát, myslím, dvakrát pečená nebo dvakrát dělaná?
4: Já tomu nevěřím dneska.
1: Nevěříte. A takovou bramborovou placičku byste si teď dal třeba od Retigové?
4: Určitě.
1: A když už se podíváme na ty lahůdky, co vám chutná v té české kuchyni?
4: No, klasika, vepřo, knedlo, zelo a tak dále, svíčková.
1: Žádný candátek.
4: taky může být.
1: Taky
4: víte,
1: může být, dobře. Tak já vám mnohokrát děkuji, přeji vám hezký víkend a třeba si do Rychnova vyjeďte, bude to tam zítra stát určitě za to. Mějte se hezky, nashledanou. Tak to byl první posluchač na telefonu, koho tam máme teď, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Další muž.
5: Jo, Mirek z Jilemnice.
1: Tak, pane Mirku.
5: Já vám nevěřím zprávě.
1: Ano.
5: Ale věřím, že tam může mít recept na cviboch,
1: ano.
5: Ale cviboch je pečivo dvakrát dávané jako dvakrát pečené. Já si pamatuju cvibochový kolečka,
1: ano.
5: To byly takový na Vánoce kroužky obalovaný v cukru a příbuzní jsou lomnické suchary.
1: Takže
5: to
1: vy
5: taky patří do ty skupiny cvibochu.
1: No právě, ono ten cviboch, pod něj se schová mnohé, možná i ta bramborová placka, ale
5: jo, nebudu,
1: ano, nebudu předbíhat. Přesto vám děkuji a vy mi řekněte takové to oblíbené jídlo, o které si řeknete, když chcete mít hezký den.
5: Babuško, upeč něco dobrýho. A babička upeče. Já tím skoro všechno.
1: Zdravíme babičku. Mějte se hezky, mějte se krásně a děkujeme taky za názor. Naschledanou.
5: Naschledanou.
1: Tak to byl pan Mirek, no a koho pozdravíme do Třetice. Dobrý den. Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dobrý den. Já už tam jsem asi byl v vysílání.
1: Ano. No
0: já vám taky nevěřím, protože opravdu, jak mluvil ten pán přede mnou, tak se dělali takový cvibuchový kolečka.
1: Cvibuch?
0: A určitě to nebyla bramborová placka.
1: Aha, dobře, takže nám také nevěříte. A víte, co mě překvapuje? Samí muži dnes volají. Já jsem čekala, že tady tu vařečku v ruce budou mít ženy.
0: Ale tak my taky. Teď já nevím, když se podíváte do Interhotelu všude, tak všude vaří chlapi.
1: Ano. No prý od nich víc chutná, tak nevím, co je na tom pravdy. No, my se o tom přesvědčíme s Radkem Pálkou po 10. hodině, no, kdy bude hostem.
0: Máte samýho šéf kuchaře, že jo, tak ženský vaří ve školkách a chlapi vaří v hotelích.
1: Ano, ano. Dobře.
0: Tak to je.
1: Tak jo. Takže já vám taky děkuji. Ještě mi povězte, jaký bude váš víkend dnes. Podělte se s našimi posluchači.
0: Já jsem tady, budu prší, tak já tady mám štěňátko, dneska má 4měsíční narozeniny, takže...
1: Takže slavíte. Tak to bude chtít nějaký ten dortíček třeba také, že?
0: No, dneska nemůžu jít do města, protože prší, protože já to mám 4 kilometry, takže...
1: Takže doma u rádia. Výborně. Takže nic lepšího si nemůžeme přát.
0: Děkujeme. Bude, tak vám zase přinesu orchideje.
1: Dobře, tak se těšíme. Mějte se hezky. Naschledanou. 9 hodin 40 minut, 3 názory jsme do vysílání dali, ten čtvrtý byl tady od nás z rozhlasové kavárny, takže zhodnoťte a i vás ostatních se tady ptáme, jestli věříte tomu, že v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové je recept na cviboch a že cviboch je pojmenování pro plněnou bramborovou placku. Tak těšíme se na ty vaše e-maily, připomenu tady ještě jednou studio.hradec@rozhlas.cz. Hrajeme o dvě krásné knížky, tou jednou je knížka Vaříme s Habadějem a tou druhou obrazová publikace Třebeš.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je 9 hodin 48,5 minuty, posloucháte Páteční Habaděj, vysíláme pro vás z naší rozhlasové kavárničky. Tady je báječná nálada, možná i to jídlo inspirovalo k tomu, že dámy, které přišly dnes, jsou to zatím především samé dámy, už si tady dávají něco dobrého na zub, k tomu popíjejí vínečko, no tak to má v pátek dopoledne vypadat. Tak my si na to vínečko musíme ještě nechat zajít chuť, protože jsou tu pracovní povinnosti v naší soutěži, věřte, nevěřte. Mně jsem se vás ptala, jestli věříte tomu, že v knížce Magdaleny Dobromily Rettigové je recept na cviboch a že cviboch je bramborová placka. No a vaše reakce, vezmeme to pěkně po pořádku. Martin z Hradce, dobrý den, dnes právě nevěřím, stručně jasně. Dále je tady další posluchač. Petr, dobrý den, dnes vám věřím, je to určitě pravda. Magdalena Dobromila Rettigová se do Rychnova nad Kněžnou přestěhovala před více než 200 lety. Knihu dopsala v roce 1825. Děkujeme za doplnění informací. Lenka dnes nám věří, je z Hradce Králové. Dále tady máme Stáňu. Dobrý den, dnes nevěřím. Celou dobu poslouchám vaše zajímavé vysílání o vaření a mám hlad jako vlk. Zapomněla jsem si svačinu, tak Stáňu, vydržte. My ji tady pro vás nemáme, ale třeba to bude ta knížka, ale nevím, jestli jste nevěřila nebo věřila, pak vám to řeknu, jak to je. Jarmila také nám nevěří, krásný den i vám do Hradce Králové. Markéta nevěří, plněná bramborová placka, to není, tvrdí Markéta. Eliška nám věří, srdečně zdraví, my také. No, dlouze bychom tady mluvili, zdravím a věřím, že cviboch je v kuchařce, pamatují se, že babička dělala kolečka z cvibocha. Eva, tak ano, a podíváme se na ještě alespoň jeden názor. Dobrý den, dnes vám věřím, protože babička cviboch dělala, Zuzka od rozkoše. Jak se zdá ty naše babičky? Já taky si pamatuju, že moje babička vždycky říkala, to je tvrdý jako cviboch. A měla pravdu, protože odpověď zní, ano, cviboch najdete v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, ale cviboch je buď, jak už jste tady říkali v kavárně, pečený chleba, pečený piškot, pečená buchta a jsou to většinou ty tvrdé, proto je to tvrdý jako cviboch, není to ta bramborová placka. Takže vy, kteří jste nevěřili, tak jste udělali dobře, budeme si pamatovat, co je to cviboch. No a já, když má ta Stáňa takový hlad, tak já bych se přimlouvala za to, že jí dáme knížku Velká třebež a potom kuchařku vaříme s habadějem, třeba při tom čtení zapomene na to, že má hlad. Takže paní Stáňu blahopřejeme, děkujeme, že nás posloucháte. No a ty další ceny si rozdělíme ve Věřte, nevěřte zase příští týden, kdy ten čas soutěže je o hodinu později, ale to vy moc dobře víte. Tak já vám děkuji za všechny reakce, bylo to velice milé povídání, jak se zdá vaření táhne. No a o vaření bude i následující hodina po 10, protože naši milí hosté už jsou připraveni, aby vás pozdravili, takže těšme se na ně.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nová Ves na Rychnovsku je skokanem roku v soutěži v třídění komunálního odpadu. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů. Rozhlasový orchestr zítra oslaví 100 let a dnes bude pršet, postupně se vyjasní. Tomáš Myslivěček má zprávy. Dobré dopoledne. Obec Nová Ves na Rychnovsku získala ocenění Skokan roku v soutěži Čistá obec Královéhradeckého kraje v kategorii do 300 obyvatel. Stala se tak podle pořádající společnosti Ekokom obcí s největším meziročním zlepšením v třídění komunálního odpadu. Pro zlepšení odpadového hospodářství Nová Ves zavedla několik opatření, vysvětluje nezávislý starosta Lubomír Forejtek.
3: Zavedli jsme větší množství popelnic na papír a plasty, přidali jsme i místo na bioodpad a zavedli jsme systém červených a zelený známek odpovídající svozu. Zelená je měsíční svoz, červená 14-denní svoz a občany s měsíčním svozem v podstatě zvýhodňujeme na ceně.
2: Na vrchu Hvězda v Broumovských stěnách na Náchodsku pokračují opravy historické turistické chaty. Ta je oblíbeným výletním i poutním místem. Objekt je uzavřený od podzimu. Benediktinské opatství, kterého vlastní, plánuje jeho znovu otevření v příštím roce.
4: Cílem prací je vrátit roubené stavbě z roku 1855 její původní styl. Dělníci kompletně rekonstruují technické zázemí, střechy a vyměňují poškozené dřevěné části. Naposledy chata prošla rozsáhlejší opravou v 70. letech minulého století. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Kyberbezpečnostní společnost Gen Digital teď upozorňuje na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje, popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
5: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
2: Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat tak, že v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100 let. V pražských Rýgrových sadech odehrají symfonici veřejný open-air koncert. Program, který bude zdarma, začne ve 3 hodiny odpoledne projektem Vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
6: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude klarinet factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch kvartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
1: Počasí.
2: Pátek bude oblačný až zatažený, od západu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, ojediněle i bouřky a večer budou srážky ustávat a úplně se vyjasní. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14, vítr fouká západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku buďte opatrní na silnici mezi Českou Skalicí a obcí Nahořany podél vodní nádrže Rozkoš. Policie tam vyšetřuje nehodu osobního auta a dodávky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A po zprávách s Tomášem Myslivečkem pokračuje naše vysílání pátečního habaděje z rozhlasové kavárny. No a to naše rozhlasové menu teď okořeníme výběrem hostů na vaše přání. Po několika letech se u našeho mikrofonu sejdou dva východočeši, kteří mají mnoho společného. Režisér, herec, scénárista Tomáš Magnusek a také šéf, kuchař a scénárista Radek Pálka. Vše vysvětlíme už za malou chvíli a já vám přeji hezký poslech.

0: dnešní host Lady Klokočníkové.
1: A teď už mi dovolte, abych v naší rozhlasové kavárně přivítala hosty, které jsem vám slibovala. Tím prvním je Tomáš Magnusek, herec, režisér, scénárista, Východočech jako poleno. Dobrý den, Tomáš, vítej.
2: Dobrý den.
1: No a tím druhým je šéfkuchař a teď také scénárista a taky Východočech, člověk, který miluje východní Čechy, rád se sem vrací, šéfkuchař Radek Pálka.
3: Dobrý den.
1: Já jsem hledala, co máte společného. To už jsem řekla, oba Východočeši, oba milujete jídlo, oba máte krásný vztah k východním Čechám navzdory tomu, že jste procestovali celý svět. Potom jsem si taky říkala, co máte společného, že oba jste velice mladí a na to, jak jste mladí, máte za sebou bohatou kariéru. O ní si také budeme povídat. No a zapomněla jsem na něco. Možná tedy, že také máte společného koníčka. Rádi máte velké výzvy. A teď narážím na první hvězdu. Radku.
3: No, děkuju za ten krásný úvod, i za to mládí teda.
1: No, mám tady dva mladé muže, 41 Tomáš a Radek Pálka letos oslavil 50, takže blahopřejeme.
3: Děkuju. No, přesně tak, takže vlastně i ty východní Čechy nás vlastně spojily dohromady s tím Tomášem, protože já když jsem tu první hvězdu, která tenkrát ani se neměla jmenovat první hvězda, už nevím úplně, jak byl ten původní název, tak jsem to začal psát vlastně jako knížku nebo jako beletry. A když jsem to psal, tak jsem si říkal, ježiš, to by byl dobrý jako scénář. Jo? A právě díky tomu, že jsem Tomáše vlastně vnímal jako Východočecha, člověka, který prostě je v tom regionu, tak jsem si říkal, koho jiného oslovit, než prostě Tomáše, který by na to mohl slyšet, tím, že já jsem Jaroměřák, on je u té České Skalice, takže vlastně to bylo to první spojení, kdy já jsem teda napsal nějaký e-mail Tomášovi, ten se ozval, což bylo pro mě vůbec jako překvapivý, protože jsem si říkal, takových e-mailů bez tak dostává spousty, že někdo si vymyslí, že bych chtěl točit film a najednou prostě z toho něco vznikne. Takže jsme si dali první schůzku, to bylo fajn, to bylo v Praze na nějakým společným obědě nebo nějaký společný schůzce, kde jsem teda Tomášovi znova jako odvyprávěl tu synopsi, ten příběh a to jsme si ještě vykali a Tomáš říkal, tak to napište.
1: Takže tady je ten scénárista tady.
3: No ne, ale to vlastně to bylo jenom taková první zkuska, kdy já jsem říkal, no to je fajn a ten s tím vlastně došlo, že jsem vlastně nikdy scénář nepsal, že vůbec netuším, jak se to dělá. Já říkám, no tak to je fajn, ale já vůbec nevím, jak se to dělá.
1: No tak Tomáš jich má na svém kontě řadu, takže vy jste věděl dobře, že pomůže.
3: No právě, že jo, takže vlastně Tomáš mi potom poslal nějaký scénář z filmu, ani nevím, jestli z filmu, který vzniknul nebo nevzniknul, aby tak nějak tušil, jak se to vlastně píše. Takže jsem začal psát, samozřejmě to měl nějaký vývoj, ten scénář byl strašně dlouhý, když to četli první lidi, tak říkali, je to hrozně fajn, ale je to vlastně na seriál a tak dále, že se to zkracovalo, upravovalo. K Tomášovi se dostala fyzicky až potom třeba nějaká pátá možná verze, kterou jsme zase spolu procházeli, zase tam ještě byly nějaké připomínky, úpravy, měnili jsme vlastně konec toho filmu, takže vlastně to byl proces na možná na rok nebo lehce přes rok, kdy vlastně vznikla nějaká sedmá verze a ta se teda začala točit a je vlastně natočeno.
1: Ano. A hlavní roli jste dal Tomovi. Já když se na vás dívám, tak si říkám, je mi jasné proč. Vedle mě sedí dva velcí muži. Tome, nebylo těžké asi říct si ano na to herecké obsazení a na to, že si zahraješ roli šéfkuchaře ve filmu Radka Pálky.
2: Nebylo. Já vás všechny zdravím. Zdravím posluchače, zdravím vás tady. Musím říct, že ještě máme s Radkem jednu důležitou věc společnou a to, že máme rádi tebe a Český rozhlas Hradec Králové.
3: A to je ale pravda.
1: To nás těší.
2: Takže to je tak.

0: scénáře četl. Dneska mám takovou paní, která to za mě přečte moc šikovnou a ta pak řekne, je to dobrý nebo ne, není, protože se ten scénář byl po každý stejný. Někdo, toho ty situace. Někdo poslal scénář, vy jste můj nejoblíbenější filmař, já bych hrozně stál, kdybyste to jako dělal, to rovná se i zaplatil. Pak jsem si to přečetl, napsal jsem, že tohle úplně se mně nelíbí a přišla odpověď, vy jste šílený člověk. Tak jo, a to tak prostě bylo. Pálka byl jiný v tom, že Radek Pálka je východočech, takže to u mě prostě hraje klíčovou roli. Popsal mi ten příběh, který v některých, jako bych řekl, momentech jsem se v něm poznával, ten složitý vztah generační, tak jsem říkal, to je neskutečně zajímavý. A když jsme pak četli jako už tu sedmou verzi, kde jdeš obraz po obraze a ptáš se ho, proč to tam je. Jaký to má smysl? Že to je vždycky nejhorší debata. Protože člověk, který píše svůj příběh, který zažil, tak do něj chce dát všechno. Ale toho diváka nemusí všechno zajímat, anebo se v tom nemusí orientovat. A ten Radek je, asi to je, bych řekl, nejhezčí věc na něm, že on je člověk, který jako tě poslouchá, že řekne, no tohle je možná pravda. Takže díky tomu to jako fungovalo. A samozřejmě klíčovou roli v tomhle filmu zahrála jako režisérka toho filmu Gabi Sitová, taky z Černilova, východočeška. Takže to je vlastně třetí parťák, která jako tomu dala, že moje herectví, Radkův text a tady režie, byť to někdy zadrhává logicky, tak ale z toho filmu dělala něco, co je neuvěřitelné. Je to určitě první hvězda za mě, to je můj pohled, teď jako nejhezčí film, který vůbec vychází z té naší jako dílny nebo z mý částečný, protože je lidský, neskutečně.
1: Kdy ho uvidíme?
0: Uvidíme ho na podzim už letos.
1: Takže se těšíme. Takže. A já si myslím, že do zákulisí první hvězdy se podíváme ještě během dnešního dopoledního vysílání. No, dojde i na to jídlo. Já jsem říkala, když tady mám takovéhle gurmány, to by bylo, abychom se na to jídlo nepodívali a abychom třeba z vás tu takovou tu kulinářskou radost nedostali. Takže vítejte ještě jednou, teď chvilka hudby a potom jdeme na první hvězdu.

0: Posloucháte páteční Habaje, jak slyšíte tady v naší rozhlasové kavárně, báječná nálada, protože po čase se sešli Radek Pálka, Tomáš Magnusek a naše posluchačky, takže jsme si tady tak nějak vzpomínali, kdy jste tady byli naposledy a dali jsme to dohromady, pánové, protože...
1: Ano, 22. září 2022.
0: A to bylo?
1: To jsme křtili šumavskou kuchařku.
0: Šumavská kuchařka. No předtím to byla jihomoravská, Radku.
1: Jihomoravská byla potom a předtím byl deník.
0: Deník. A z deníku je vlastně první hvězda, ano, jestli bych to tak řekla.
1: Úplně ne, deník vlastně popisuje takový tomu jako cestování po světě a tak dále. První hvězda je spíš takový ten životní příběh ještě před tím vlastně cestováním. To, jak jsem prožíval to dětství a státu určitý nespory a tak dále. Takže.
0: Ano, takže to bude takový průběh vaším životem?
1: A je to inspirovaný takovým tím životním příběhem, kdy vlastně, že můj brácha byl muzikant, táta se celý život vlastně upínal k němu, protože nějakým způsobem ten brácha zrcadlil, jak asi bych řekl, jeho touhy, které se mu nenaplnily, takže všechno se to odvíjelo trošku od ty budoucnosti toho bráchy. A tak nějak prostě to moje upozadňování a taková nějaký, no já jsem to cítil jako nedocenění, nebo spíš mě vadilo to, že ten táta nikdy neuměl prostě říct, hele, mám tě rád, nebo líbí se mi, co děláš, nebo vážím si toho, co děláš a tak dále. On se do jisté míry jako uměl chlubit na venek, to znamená, když někde seděl na pivu, tak to on jako, jo, ale mladý je v televizi a tohleto, ale že by někdy sám přišel a pochválil to, jakoby neudělal. Mm-hmm. Takže trošku ten příběh je v tomhle tom se zrcadlí.
0: Ano, ano. Tome, jak se ti hrál šéf kuchař Radek Pálka?
2: A tak polovina obrazu se točila v kuchyni s jídlem, takže se mi to hrálo moc hezky, musím říct. Ale já prostě rozumím tomu jeho příběhu. Já musím říct, že mám jako prima rodiče, to jsou takový, jakože, teď ne, musím vymyslet slušný slovo, jo? Oni držkujou, ale vždycky ve finále pomůžou se vším. Vždycky. Ale taky jako ten táta šetří dost těmadle typama slov, o kterých Radek mluvil. Ale pak stejně jde a vždycky mi se vším pomůže. Jo? Takže tohle mě bylo blízký. No a víte, že nejlepší scénáře píše život. Nikdo nenapíše lepší scénář než život. Nejsmutnější, nejdojemnější, nejúchylnější, nejvtipnější. Prostě život. Takže proto se mi to hrálo božsky, protože se tomu dalo věřit. Mm-hmm. I když samozřejmě, pardon, je to, hodně lidí bude namítat, že je to hlavně ten jako Radkův pohled na tu věc. Ale já si myslím, že on to tak má, tak to cítí, tak se to stalo. Takže je to pravdivý.
0: No já, když jsem se dívala, začali jste v roce 24? Začali jste s natáčením a našla jsem v tom roce 24 takovou krásnou výzvu. Zahraj si ve filmu vizuální věk 15 až 70, datum 14.4.2024, místo Hradec Králové, dress code, slavnostní oblečení, natáčet se bude předávání vysvědčení, děti v roli žáků, dospělí v roli rodičů. Já si myslím, že asi jste si užili ty castingy. Byl škoda, že jsme to nevěděli. Určitě bych se tady dámy přihlásil.
2: Někteří byli, co tady sedí, někteří byli ano. Z rozhlasu, byl Karel Sladký hrál, Dana Kořínková, řada našich prostě kamarádů nás přišla podpořit. To je zase taková, jak ty říkáš, tohle je můj komparz, tak já mám takovou partu, co se diváci a jezdí na tu moji talk show vlastně, tak je to stejná parta, tak ty přišli a z Hradce přišla řada lidí ten film podpořit, protože to byl den, kdy vlastně to byl začátek toho filmu.
1: No, jeden z prvních natáčecích dnů jsme vlastně točili to předávání těch vysvědčení a my se potřebovali tu aulu jako zaplnit.
0: A přišlo hodně lidí.
1: A jak Tomáš zmiňoval toho Karla Sadkého, tak Karel tam původně přišel natočit reportáž, jo, do Hradeckého rádia. A tak jsme toho využili a rovnou jsme ho prostě tam posadili.
2: My
1: a
2: jsme věděli,
1: tam...
2: v čem přišel. Znáš to, víš, kdo má kostým, jde za rakví. A jsem se na něj podíval, říkám, no ty máš dobrý kostým, tak šup, budete hrát v komisi. A odložil to a říkal, tak jo.
0: A že se ani Karel nepochlubil.
2: Ani se nebránil.
0: No, natáčelo se tedy toto, ten casting byl tady, ale jinak jste asi hodně natáčeli v Olomouci, nebo kde se všude natáčelo?
1: Hodně Olomouc, no, nebo my se točili, no jasně, tady Hradec Králové, Olomouc, Náchod, Praha, ty interiéry jako restaurace. Olomouc jsme točili u Romana Pavluse vlastně v kuchyni, protože tam byla kuchyně vlastně od našeho partnera, takže jsme potřebovali ty technologie tam dát. Navíc prostě Romana vyšel obrovský stříc, takže to bylo úžasný. Takže jo, my jsme jako projeli jsme tady i kus republiky, no, co se týče toho natáčení.
0: Mm-hmm. Je to náročné, Radko, opustit kuchyň a vrhnout se na tvorbu filmu a najít si ty pravé lidi, se kterými se do toho člověk pustí, protože já si myslím, Tomáš by mohl povídat, no to není jednoduché, aby ten film přišel na svět a aby se udržel, aby se vrátilo všechno, co mu člověk dal.
1: Hele, jako náročný, jako já asi tohle to musím jako říct Tomáš, jo, protože vlastně já samozřejmě jsem se snažil u těch natáčecích dní být, co to šlo, nebo i tam nějaký dozor, co se týče minimálně ty gastronomie, ne, co se týče natáčení, to já tomu nerozumím. Takže chtěl jsem být u toho, když se prostě vařilo, aby to nějakým způsobem vypovídalo o ty profesionalitě, když se dělali nějaké záběry na ruce, tak aby to byly moje záběry na moje ruce, nebo syn Daniel tam hodně vařil a dělal tam jídla. Takže já jsem se spíš snažil tyhle ty věci, co se týče těch věcí jako filmarských, tak rozhodně jsem jim do toho nějakým způsobem nepovídal.
2: Teď mě došlo, že to je vlastně můj dvojník. Protože poprvé jsem měl dvojníka. On měl moje obličej a břicho a jeho jsou ruce v tom filmu.
1: A když jsme točili nějaký záběry ze Zora, tak jsem si půjčil i Tomášovu paruku. Ano. Takže vlastně bez záběry ze Zora, já jsem tam dělal toto vydávání těch jídel, aby toto. Takže ale co se týče, samozřejmě jsme třeba někdy jako se bavili o nějakém obsazení nebo o nějakých lokacích a tak dále, ale vždycky ta režisérka v tom měla ten post, to poslední slovo, ať se mi to líbilo nebo ne, ale prostě v tomhle tom tak, aby měla vždycky naši důvěru. A ten film, ten snímek vlastně o tom vypovídá, že ve finále, ač nerad, prostě musím uznat, že měla pravdu, no.
2: Tak doufám, že to slyší, že oni jsou každý úplně jiný, jo, a já jsem vždycky tam chvilkama působil jako takový pingpongový míček, ale oni by sebe nemohli fungovat v tom smyslu, že Radek napsal text, který mu můžeš věřit. A ona tou svojí precizností, která nás někdy opravdu jako štvala, děkuju moc, děkuju, tak ona ví, co od toho chce. A tato, ta Gabi, kdyby měla tonásobný rozpočet, tak opravdu to je filmařka, která opravdu každý detail řeší. Taky jsem jí zlobil, protože chtěla v jednom obraze, abych jezdil na kolečkových bruslích a já jsem nebyl schopen, Badinkovou jsem málem přejel a zabil. Takže jsem opravdu...
1: Mimochodem to je jedna z nejvtipnějších scén. Jo?
2: No, to je moc vtipný. Já jsem se teda vůbec nesmál, ale to nevadí.
1: Víš, to tak vůbec nebyl psaný.
2: No, takže... Ne,
0: ty jezdíš na kolečkových?
2: Ne, nejezdím. Stál jsem na tom poprvé v životě, musel jsem si koupit brusle. Všechno stálo to 10 000, celá ta stranda, chrániče, všechno, až tam byl zrovna ten den Dejdar a říkal, ty nepotřebuješ žádný chránič, tvoje tělo celý je jeden velký chránič, jo, takže říkám, no tak to je bomba, ale ne, bylo to moc hezký a bylo to natáčení fakt hezký a musím říct, že ten film, my jsme měli nějakou kontrolní projekci v lednu pro partnery a tam vlastně ten film skončil a bylo 10 minut absolutní ticho, ty lidi pak se vlastně stleskali, nemci stáli, tleskali, to bylo neskutečné, prostě to jako já jsem tam seděl husí kůži a já jsem totiž ten film viděl poprvé a klobouk dolů a já ale musím poděkovat jak Gabi, tak tomu Radkovi, že opravdu to není jenom o tom, že ten Radek ten film napsal, ale on na něj taky sehnal peníze. To byla drtivá většina jeho zásluha. Můj úkol byl to, aby ten film prostě nestál tolik a co jde, tak zajistíme svýma lidma, svojí technikou, svýma partnerama, svýma lokacema, ale ten Radek, ten film vznik díky němu i po téhle stránce.
0: To není jednoduché.
2: A to ještě na poslední chvíli přišel další člověk, který tomu filmu pomohl, to vlastně si lidi přečtou až v titulkách, prostě protože má srdíčko, tak vlastně přišel. Takže já musím říct, že na rovinu je to hrozně, na tom filmu je vidět, kterým orgánem vznikal. A že to je to srdce.
0: Srdeční záležitost. No tady máme dvě fotky, které nám tady paní Blanka Mrkvičková, teď komparzistka, která byla hraje také ve filmu, přinesla. No, já bych tě tady to nepoznala na té fotografii. Radka samozřejmě ano.
2: Já jsem tady měl taky 30 kilo víc.
0: Aha,
2: už jsem zase
0: takže
2: ty jsi
0: kvůli tomu tloustu?
2: No, to bylo kvůli tomu, přesně.
0: Přesně tak.
1: Já si pamatuju ty různý hovory právě s paní režisérkou, když jsem měl, že samozřejmě i díky financím, tak se netočilo kontinuálně, byly tam prostě různý přestávky třeba půl roku a tak dále. A Gabi vždycky třeba viděla Tomáše a vždycky říká, ty ty zase nezapneš rondon. Jako jo.
2: Ne, to takže... u mě se to... Ne, on nelže. Já měl jeden rondon a jednou fakt, kdo se na ten film podívá a bude na něj koukat opravdu poctivě, tak pozná, kdy jsem byl najedenej. Protože jednou ten rondon mi z něj leze pupek, jednou zase úplně takhle, protože jsem i já za ty 2-3 roky jsem nezažíval vždycky jenom úplně jednoduchý období za ty 2 roky toho natáčení. Takže já jsem tlousnul, hubnul. Jako Homer Simpsonových v jednom filmu, jak vypadá po každý jinak. Tak to
0: dobře.
2: Ano.
0: Chvilku si zahrajeme a potom se k první hvězdě, ale i k tomu, co vás zaměstnává, kromě první hvězdy v našem pátečním Habaději vrátíme.

0: Posloucháte Páteční Habaděj, našimi hosty dnes Tomáš Magnusek, Radek Pálka. Povídáme si tu o filmu První hvězda, který můžete vidět už koncem letošního roku. Nevím, jestli už máte konkrétní datum premiéry, to je ještě asi ve hvězdách zatím.
1: Není, zatím se bavíme někde o nejpozději do konce října, že by to mělo být venku, takže určitě to sledujte na sociálních sítích nebo na stránkách První hvězdy, dáme to vědět co nejdřív.
0: Co nejdřív, no ale pojďme se tady teď zastavit o dalších věcích, které vás poslední době zaměstnávají. Já bych možná trošku na začátek přiblížila atmosféru. Tady báječný štrůdl od Pavlíny Pálkové na každém stole. Dámy, naše posluchačky si tady pochutnávají. Děkujeme za to, ano. A tenhle potles, který patří vaší ženě, Radku.
1: Já to vyřídím.
0: Která tu s námi je. No, máme tady taky třešně, které přinesly posluchačky. Dáváme si kafíčko, něco dobrého na zub přinesly jako bonbonky tady. Dámy, no, báječná atmosféra. Radku, vás jsme viděli nedávno ve Snídaní s Novou, vídáme vás sama doma, takže pojďme k tomu, co všechno obnáší ještě ten váš současný život, kromě První hvězdy.
1: No, tak Snídaně s Novou byla po dlouhé době, takže tam už se až tak často nechodím, ale pořád si držím Českou televizi, tam chodím pravidelně každý měsíc do sama doma. Zrovna včera jsme se bavili o tom, zrovna včera byl přímý přenos, byl jsem tam i s manželkou, takže zase jsme se bavili o další spolupráci od září, takže pokračujeme dál.
0: Takže jsou to ty recepty?
1: Mám pocit, že to je asi 6. nebo 7. rok už sama doma. Samozřejmě Český rozhlas Hradec Králové, kam rád jezdím, když to jenom trošku jde. Jednou za dva měsíce chodím v Praze na dvojku, do Českého za dvojka, do nějaký zase poradny. Takže pořád se snažím tyhle ty aktivity jakoby držet, to mě strašně baví.
0: Je čas i na to vaření?
1: No, tak já vlastně už nějaký třeba 4 roky úplně jako aktivně nevařím, to v tom smyslu, že bych se ráno stával a chodil do práce. Máme prostě firmu gastroporadenství, takže děláme určitý projekty lidem na míru, na klíč, vlastně už více jak rok manželka spolupracuje se mnou, takže to táhneme ve dvou. Takže pořád samozřejmě vařím sem tam, když nastavuji nějaký nový koncept nebo něco, ale už to není taková ta dennodenní rutina, která se samozřejmě přejí nějakým způsobem. A musím říct, že od té doby, co to vaření nedělám jako povolání v tom pravým slova smyslu, tak si to daleko víc užívám. Jo. Takže my máme ten baráček v těch jižních Čechách, na té Šumavě, a já mám prostě období, kdy jsem úplně propad uzení, takže udím se sousedem, vymýšlíme tam klobásky, různý cigárka, uzený masa, salámy, jo, teď prostě mám období, kdy pečeme chleba, jo, takže já jsem si...
2: On udí všechno a přivezou štrudly, to normálně.
1: No, to je pravda, to mě nedošlo,
0: no, ale... No tak ke kafíčku si dáme spíš ten štrudl, že, než
1: takže,
0: to uzené.
1: Takže peču chleba, nebo pečeme chleba, už svůj kvásek, takže pořád experimentem s chlebem, 24 hodin fermentace, 48 a tak dále. Různý samozřejmě máme už zahrádku, takže ta papriky, okurky, ale i to fermentovaný kimči, teďka zrovna mám naložený jako porkový kimči, protože mám vyrostl mraky porku, takže v tomhle to já teďka si jako hraju a to mě strašně jako baví. No.
0: Tak to je radost, no a radost vám dělá i syn?
1: Oba synové jsou vlastně členy Českého národního týmu kuchařů a cukrářů, jako juniorskýho. Starší už teda pracuje, mladší stále studuje, teďka shodou okolností na 6 týdnů na stáži ve Španělsku od školy. Takže mladý ten Vojta vlastně teďka opravdu jako vyhrává všechny možné soutěže, regionální kola, celorepublikový kola, dokonce se umístili nějaký mezinárodní soutěži. Teď se chystá na gastro junior v říjnu a já nevím, on nám to vždycky říká, jaký má soutěž, že už to ani jako nevnímáme.
0: A chodí si k tátovi pro radu?
1: Hele, občas jo, ale samozřejmě ta gastronomie se vyvíjí takovým jako tempem, jo, že já už kolikrát říkám, já už to ani jako nechci vědět, jo, protože už ty postupy, které oni dělají, jsou trošku jiný, ale chodí kluci oba dva, takže pokud to jenom jde a pokud ještě mám jim co radit, tak určitě to rád udělám. No.
0: No Tome, co zaměstnává tebe v poslední době? No, kromě té televize, kde tě také vidíme v roli moderátora, tak za tebou jsou Bastardi 5 nebo kde Majer?
2: Ano.
0: To mělo premiéru nedávno.
2: To mělo premiéru minulý týden, jinak mě zaměstnává hlavně ochutnávat všechno to, co Pálka vyudí, tím začne.
0: Ale to máš dobrou roli.
2: To mě moc baví. Když mě letos ty narozeniny 50., tak jsem tam byl pozvaný, jel jsem opravdu na to nezapomenu 4,5 hodiny z Náchoda na Šumavu. Tam jsem byl hodinu na oslavě a 4,5 hodiny jsem jel zpátky. A
1: musím... Pardon, ale o to je cennější, že prostě opravdu na ty narozeniny přijeli lidi.
2: A pak přijel někdo z Vrchlaby a Radek říká, on je nejdál, říkám, no to já jsem teda nejdál, jako, ale musím říct, že to bylo, tam bylo všechno, co Radek umí, takže já jsem celý týden nejet, abych mohl jet na jeho padesátiny. To je... Za hodinu. Jo, to já to mám snědený rychle. Mě to kolikrát i na running suši trvá 7 minut, než to všechno zaplním. Takže já to tak mám tady. Musím říct, že samozřejmě Bastardi, pátý díl teď je v kinech, což je v tentokrát je to komedie, žádný vraždy, žádný ošklivý, je to fakt jenom sranda o tom, jak 4 moji žáci mě hledají a když mě najdou, tak mě nepoznají a vezmou tam měděný trubky. Tak to je Kde Majer a potom teda mám tu svůj talk show, teď budem točit 16. září v Beránku, v Náchodě, takže přijďte, bude řada zajímavý hostů a to je věc, která mě baví. Spouštíme vlastní takovou takovej televizní projekt, platformu, nebudu říkat značku, prostě pro lidi, který je to jenom pozitivní. Žádná kriminálka, žádná politika, žádný debaty, tam budou opravdu pořady, které jsou jenom vlastně kladný, pozitivní, takže vaření s Pálkou, jo, poradenství pro seniory s místo předsedkyní Rady seniorů. Takže tohle teď připravím něco televizi, která vám neříká, co si máte myslet, ale hlavně pozitivní. Protože dneska, to si myslím, že my dva jsme hlavně pozitivní, víc?
1: No to určitě, mě vždycky to zaráží, to spojení, když ty řekneš vaření s Pálkou, pak ty seniori, víš?
2: No.
1: Je to takový...
0: No já si myslím, že seniori to je srdeční skupina, kterou má,
2: ano, ale to já miluju,
0: Tomáš
2: miluju.
0: Rád. Ano,
2: i v těch Bastardech, ano. Představte si, Blanka tam byla, tam byl jeden den, jsme točili na Viktorce, protože mám zpátky Viktorku v Ratibořicích, babičně údolí, tak představte si, že s těmahle romskýma dětma, s mýma žákama, tam hrál 91-letý Antonín Hart, herec, legenda, bývalý ředitel divadla v Karlíně, takže já prostě i v těmhle filmu musím mít nějakýho barda.
0: Ne. No. Začínal si pamětnicí a ta láska k těm seniorům a k těm hercům, kteří
2: tak.
0: Už vlastně jsou v té druhé polovině svého života, ta tam u tebe stále je, to srdíčko. No, pojďme si tady chvilku zahrát a potom se podíváme ještě na to, co vás teď čeká, chystá se léto, bude dovolená, nebo se bude pracovat na filmu, nechme si to po písničce.

0: Čas velice rychle utíká. Zase jsme se tady v radiokavárně zapovídali s našimi milými hosty. Radek Pálka, šéf kuchař, Tomáš...
1: Magnusek.
0: Herec, scénárista, producent. Já jsem chtěla si vzpomenout na všechny ty tvé role životní, takže jsem to dávala v hlavě dohromady. No a naše posluchačky, takže já jsem také slíbila, že dojde na vaše dotazy. Takže prosím, paní Blanka se dá dotaz. Možná to je tedy ta komparzistka, která si zahrála ve filmu?
2: Ano, přesně to jsem chtěla říct, že jsem si to užila, že jsem se teda mohla tohle toho zúčastnit a zároveň se těším samozřejmě jako na ten výsledek, ale chtěla bych říct, co to všechno obnáší, ono to teda není skutečně legrace a jak Tom říkal, že paní režisérka byla přísná, co kolikrát se tam musel až 8x, 9x ten obraz znova přetáčet, to bylo jako všechno úmorný, nemluví o tom, že oni všichni ustrojený a teďka tam vedro, takže pak teda ten výsledek jako stojí za to, ale tohle to všechno tam není jako vidět.
0: Ano, ano. Máte nějaký dotaz, Blanko?
2: Dotaz v podstatě, jako to jsem už tady všechno slyšela, já jsem právě přesně chtěla vědět, kdy se to teda bude odvysílat, protože jako skutečně se teda na to těším. A jinak a ještě, jestli teda můžu říct takovou hloupost, že jednou, když tady byl pan Pálka, tak já jsem si nemohla vzpomenout, je to Roman, je to Radek, tak jsem si ho dala do vyhledávače. Ona mě skočila Pálka a 14 dní mě chodili různý Pálky na tom, na internetu, tak to jenom tak.
0: Takže teď už si pamatujete, že je to Radek od té doby, ano. Tak vedle a taky má paní dobrý dotaz.
3: Můžu, já bych se zeptala pana Magnuska, co vás z toho všeho, co děláte, baví nejvíc?
4: Baví mě to herectví samozřejmě, protože je ta režie, scénárista, tak a vůbec to je, člověk dělá jenom proto, že vymyslel nějaký téma a pak ho trápilo, že to někdo zpracoval jinak, ale to neznamená, že já to zpracuju dobře. Ale mě baví to herectví a ty talk show. Jezdíme po republice s tím Tomáš Magnusek na cestách, teď se nám ozvali včera z Karlových Varů, takže zbalíme celý ten cirkus, kameru, dekoraci, herce a vyrazíme do i těch nejmenších míst v republice, kde třeba jako těch akcí tolik nebylo, takže tohle mě baví jako nejvíc. A ještě mám Blaninu věc. Jak jsi říkala, že tak já měl ještě vtipnou s ním historku. V Ostravě jsme se setkali s jedním mým kamarádem, producentem a ten se jmenuje Míček. A já jsem tam přišel, já říkám, pan Pálka, pan Míček. Radek, tak to je bomba, tak jsme kompletní. Pálka, Míček.
5: No. Ale to je pravda, no. To je
3: já fakt... jenom ještě dodám, že na jednom tom vašem natáčení jsem v Praze taky byla.
4: A líbilo se vám to?
3: S Blankou, líbilo. No.
4: Ne, to je, já se snažím, víte co, to jsou vždycky tři hosti. Jeden je starší 60 let, to musí být legenda, takže tam byl Václav Neckář, Marta Kubišová, i lidi, kteří řekli, že už nikam nechodí. No. Nebo Petr Pithart, ten byl boží, ten řekl, já do těch pořadů vůbec nechodím. Víte, proč? Mně nevadí ten talk, ale vadí mi ta show. A potom druhý host je někdo naopak mladý, kdo potřebuje trochu popíchnout, kdo potřebuje být jakoby aspoň zase u nějakých pár lidí vidět a třetí je pak někdo z mých kamarádů. Takže každý si tam, a ten je většinou hodně slavný nějaký herec nebo tak, aby si tam každá ta generace, každý člověk našel něco svýho. Takže kolikrát mě i holky říkají, tohohle mladýho influencera vůbec neznáme, ale zase pak přijdou mladí, kteří píšou, Ježíš, to je boží, že jste ho tam pozval a zase někdo nezná tu legendu, ale mám z toho radost. Mám na to jednu malou vtipnou krátkou historku, když byl pan prezident Zeman jako host, tak jsem z ní měl dost respekt, že Zeman je člověk, který když by chtěl, tak vás jako opravdu je velmi inteligentní, velmi a pořád mu to jako frčí tyhle věci. Takže on kdyby chtěl, tak vás jako úplně vogriluje. Jo? A tam sedím na tom gauči a jeho přivezli a právě paní režisérka Gabi, režisérka první hvězdy, tak říká, Tome, chceš sedět uprostřed toho gauče, jako vždycky, nebo chceš jít úplně doleva, abys byl u pana prezidenta? A než jsem z těch jako odpovědět, tak ten Zeman se podíval a říkal,
1: Pane Magnusku, jak se na vás podívám, vy i když budete u mě vlevo, stále jste uprostřed. Takže to byl dobrý začátek naší spolupráce. Jako.
3: Já jenom, mně se líbilo, jak se k těm hostům chováte.
0: Děkujeme. Paní Eva měla taky dotaz, ještě neměla. Takže pojďme tedy. Já ještě tady mám jeden dotaz, o který mě prosili posluchači, když věděli, že jsem Tomáš Magnusek, přijde, jak je to s tou tvou hýbající se váhou, protože víme, že jednou to bylo 80 kilo dolů. A pak zase se ti to vyhoupne nahoru a dolů
4: já
0: a
4: jsem
0: nahoru.
4: Já přišel a tady je Tomík Peterka a my se dnes neviděli asi 3 roky. On první řekl, ty už zase něco sežral. První věta a pak, že slyšel podcast, kde a úplně mě utřel na prvních 2 minutách, ale on může, protože si na nic nehraje aspoň, ale já jsem 80 kilo zhubnul a musím říct, že já tady Český rozhlas Hradec Králové, tak já tady mám za posledních 6 let 5 fotek, kdy jsem tady byl a pokaždý vypadám jinak.
0: To je
4: takže
0: pravda.
4: Jsem zhubnul 80, pak jsem teda 60 přibral, teďka už mám 25 kilo zaplať pámbu dole, takže mám těch 135 kilo. Pořád bych teda chtěl to zase sundat. Nemyslím si, že už úplně na těch 99, že i jako jsem vypadal, působil jsem úplně jinak, ale určitě pod 120 bych chtěl mít, aby to...
0: A je to nějaká dieta?
4: Ne, já jsem, že si budu píchat, to vůbec na mě nefungovalo, takže vůbec ne.
0: Nefungovalo vůbec,
4: ne, takže já mám opravdu doma v každém, ať na Viktorce, tak v kanceláři, ve společných cestách, v náchodě, tak doma mám pás, opravdu, mám 4 pásy, na tom chodím a každý den hodinu výřivka, hodinu pás, hodina výřivka a teď to jde zase krásně dolů a nepotřebuji k tomu nic.
0: No potlesk, tady budeme držet pěsti, aby to takhle krásně šlo dolů. No,
4: Radku. A pak přijde Pálková se štrůdlem a Pálka s uzeninou. Já nemůžu hubnout a pak
0: no,
4: tam
0: ale
4: sušenky máte.
0: Pozor, nutriční poradci říkají, když cvičíš, tak občas si něco dobrého můžeš za odměnu dát, no tak to je právě
5: no,
0: dnes
5: zase,
0: třeba.
5: Zase tak často se nevidíme.
0: Tak, Radku, vy držel jste někdy nějaké diety?
5: Ježiš, pořád.
0: Taky?
5: Pořád si bojuju, samozřejmě, jak je vidno marně, tak pořád, naposledy jsme dokonce s manželkou drželi nějakou jako dietu, to první byla jako bílkovinová, nebo nebyla, byla bílkovinová, to jsme furt sebe tlačili maso, vejce a nějaký jaký jogurty, to bylo úplně příšerný, pak jsme potom přešli nějakou jako trošku pro nás přijatelnější. Hele, je to prostě věčný boj, samozřejmě ty diety je o nějakým režimu, třeba ta dieta jako na mě byla docela dobrá, ale vlastně je to strašně, vás to jako svazuje k tomu si pořád vařit a pořád si připravovat věci a vážit to a tak dále. To znamená, že prakticky pořád jenom myslíte na to, že ježišmarja, musím být tam a tam a já se nestihnu najíst a nějaký krabičky do auta a musíme si večer uvařit. Takže je to strašně složitý s tou dietou. Takže pak z toho člověk upustí, když vlastně jsme šli do vysílání, jsme se bavili s Tomášem o tom, že zase jsme někdy prostě jedli podivný jídla v nějakých fast foodech, ale ono to je potom strašně složitý, takže na jednu stranu vás svazuje to, že si musíte nějak krabičky a na druhou stranu, když potřebujete se někde rychle najíst něčeho relativně jako zdravýho, tak vlastně nakonec vám nezbyde nic jiného, je prostě jedna na to smažený kůře, protože nic jiného není. Takže pokud někdo k tomu má sklony, jako třeba já s Tomášem k tomu nabírání, tak je to strašně jako fakt těžký. Musíte pořád na to myslet a já nejím sladký, já nepiju sladký. Jo, prostě snažím se nějakým způsobem jako jíst relativně a stejně normálně. A stejně to je jako marný.
0: Ano, ano. To chtěl něco dodat.
4: Já jsem chtěl říct, že má pravdu Radek v tom, že prostě ty k hubnutí, když se mě někdo ptal, co mě nejvíc pomohlo k hubnutí, mě prostě k němu pomohl covid. Protože já jsem zhubnul 80 kilo za covidu, protože nikdo nic nedělal. Byli jsme doma, takže já vlastně nikde nelítal, netočil, necestoval a vlastně jsem naučil jsem se chodit, měl jsem za půl roku, já jsem těch 80 kilo dal dolů za půl roku. Což je, to nikdo nechápal. A jde o to, že jsem prostě na to měl čas. Najednou se nevstávalo ráno nikam, takže jste spali a když máte dost času, že hubnutí je samozřejmě o tom, že chcete tady v hlavě, nic jiného vám nepomůže, takže že to máte tak nastavený a že na to máte čas. Ale mě jako nic nepomohlo, jak každý říkal, tyjo, vám podvázeli ten žaludek, ne, mě jenom pak tu kůži, která byla velká, tak jako uřízli, ale jinak jako já jsem schodil pěšky z Ratibořic nahoru na Kramónu, každý den lidi jezdili okolo, stavili mě, teď jsem zase začal chodit do Náchoda pěšky a je to vlastně nejlepší, takže mě, a já mám ještě tu, já miluji sladký, teda to je pravda. A, ale mám výhodu, že nepiju alkohol vůbec, že to nenávidím, vína, piva, všechny tyhle věci. A ta, je, piju jenom vlastně vodu, to, to je moje výhoda, ale u mě je to, víte co, já tím, že nekouřím, nepiju alkohol, neberu drogy, ne, nepiju kafe, už ani ty baby nestřídám, tak pro mě to jídlo je jedinej. Jo, já nic jiného, já to prostě miluji.
0: Radost tady, života.
4: Tamhle máte linecký, tam máte sušenku, já to miluji a já to chci jenom všechno ochutnat.
0: No,
4: ale...
0: Tak to vychodíš, no, zkrátka.
4: No, musím jít teďka pěšky tamhle někde.
0: Měli jsme tady nedávno, tady v kavárně, letošní muže roku, nebo loňské muže roku, dva urostly krásné muže. No a ti řekli, že ideální na to, jak si udržet dobrou kondičku a dobře vypadat, je mít prázdnou ledničku. Což tedy třeba nám se doma nikdy nepodaří.
4: Hele, tady měla muže roku a teď tady má muže boku.
5: Hele, ne, ale ono, třeba moje manželka to vždycky jako oceňuje, že my i když máme jako tu prázdnou ledničku, tak vždycky se doma něco najde, z čeho se dá uvařit. Jo, že vlastně pak v tom špajzu je tam ta vepřová konzerva, který se udělá to risotto, nebo je tam nějaký lečo. Jo, že prostě my by se museli mít úplně vybílený špajz. A když se podíváte dneska k nám, máme ten baráž na té Šumavě, kde tam prostě visejí ty šruty toho uzeného a tak dále. Já vždycky říkám, hele, kdyby přišla válka nebo nějaký hladomor, my jsme v pohodě na několik let.
0: No, hezky se povídá o jídle, vidíte, to už zase jsme se dostali do té gastronomie. Budeme muset za malou chvíli rozloučit, tak by mě zajímalo ještě, pánové, jestli bude u vás nějaká dovolená, nebo to bude ta práce na první hvězdě. Co vás čeká teď v tom prázdninovém období?
5: No, zatím dovolenou úplně jako neplánujeme, protože s těma dětma je to složitý, jak jsem říkal, ten starší už pracuje, mladší teďka v tom Španělsku, takže možná, jestli nám to vyjde, tak se otočíme na pár dní teďka ve Španělsku za tím mladším. A my si fakt užíváme ty Šumavy. My máme teprve 2 roky a my jsme si to ještě nenabažili. A my tam máme teďka přírůstky, máme 6 králíků nových, potřebujeme se o ně starat. Máme 2 kočky, jedna, která se nás našla, druhá, kterou jsme si našli my. A zahrádku a tak nějak nám to stačí, takže my si jako se realizujeme tam a jakmile to jenom prostě jde, tak utíkáme na do těch jižních Čech.
0: No. Tak je to ta Šumava. No já věřím, že tam budou zase občas i ty východní Čechy a
5: určitě,
0: že se tady radko sejdeme. Tome, co
4: no já jedu na dovolenou se 89letým Janem Přeučilem. Teď jsme to domlouvali, Přeučil se na mě podíval a povídá, tak letíme na ten Tasos, Tomíku, letíme na výlet. A já ano, no snad to přežiješ. Já říkám, no já snad jo, hlavně, aby ty jsi to přežil. Takže letíme na dovolenou za 2 týdny s Evou Hruškou, další východočeškou a jinak, takže to, na to se hrozně těším, protože to slibujem 10 let. 10 let si slibujem, že s nima pojedem a já počkal, až mu bude skoro 90, aby jsme jeli na výlet. Takže na to se moc těším a jinak samozřejmě ta talk show na cestách připravujem a v září se rád vás všechny uvidím.
0: Takže stále v plné polní. Pánové, Radek Pálka, Tomáš Magnusek, děkuji, že jste si na nás udělali čas, že jste si našli i vy dva čas na sebe. Ano, potlesk pro vás a že jste přijeli sem do Českého rozhlasu Hradec Králové a budu se těšit, že po těch prázdninách, po těch dovolených si tady zase dáme a třeba si dáme i něco dobrého na zub a popovídáme o té první hvězdě, kterou vystřelíte do světa.
5: Určitě rádi, děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme a hezký den. Děkujeme.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vznikne spolek pro záchranu Škroupova domu v Osicích. Odborový předák Josef Středula podpořil stávku na úřadu vlády. Čeští hokejisté znají své soupeře pro příští mistrovství světa a dnes bude maximálně 19 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Budoucnost chátrajícího Škroupova domu v Osicích na Hradecku by mohla být jiná, než se původně plánovalo. Zástupci Královéhradeckého kraje, ministerstva kultury, obce i památkářů se shodli na přípravě nového projektu, který by objekt zachoval a využil pro připomínku autora české hymny Františka Škroupa a dalších osobností národního obrození.
3: Výsledkem jednání je záměr založit spolek, který připraví podobu budoucí expozice, prověří náklady na opravu budovy a začne chystat veřejnou sbírku. Královéhradecký kraj letos v únoru rozhodl o demolici objektu, což vyvolalo veřejnou debatu. Nyní je ve hře jeho záchrana. Podmínkou ale zůstává nalezení smysluplného a dlouhodobě udržitelného využití. Královéhradecký kraj už dříve nabídl na možné řešení až 30 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Odboráři úřadu vlády znovu vyzývají k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie. Řekli to na dopolední tiskové konferenci. Právě na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu odborů závislosti, lidských práv nebo národnostních menšin, které od července mají nově spadat pod jednotlivá ministerstva. Obávají se totiž možného poškození agent. Jejich protest podpořil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
4: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární a vzkaz všem ostatním je konec takovýmto praktikám. Budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má, nebo zaměstnavatel.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta včera řekla, že rozhodnutí kabinetu o přesunu je politické a definitivní. V rodném domku FL Věka v Dobrušce ve 14 hodin začne dětský půlden. Zábavné odpoledne spojené s aktivitami a poznáním. Podrobnosti k programu doplňuje vedoucí vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Žďárková.
5: Pro děti máme od 14 hodin připravených spoustu aktivit, ať už venkovních nebo vnitřních. Bude tam frisbee, bude tam házení kroužky, balancování, různé žonglování a tak podobně. Od 16 hodin potom loutkové divadlo. Když by hodně pršelo, akci přesuneme do sousední Rýdlovy vily. Můžete se těšit na krásné odpoledne, palačinky a dobroty. Sport.
2: Čeští hokejisté budou na příštím mistrovství světa v Německu ve skupině B v Mannheimu s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Složení skupin zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na webu. Němečtí pořadatelé využili jedné změny oproti původnímu rozdělení a přesunuli svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. A české volejbalistky vyhrály v čínském Nankingu v Lize národů nad Belgií 3-0 na sety. Češky tak mají za 3 dny bilanci 2 výher a 1 prohry. Zítra má národní tým volný den. Čínskou zastávku Ligy národů uzavře v neděli zápasem s Tajskem. Počasí. Pátek je oblačný až zatažený, od západu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a úplně se vyjasní. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr fouká západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A také 4 minuty po 11. hodině pokračuje vysílání z naší rozhlasové kavárny. Řekla bych, že už se stalo dobrou tradicí, že když ve východních Čechách vznikne nová hezká kniha, rádi z této kavárny posíláme do světa. No a když jde o knížku našeho kolegy nebo kolegyně, jsme o to radši. A tak právě dnes se můžete těšit na koncert pro boušku a orchestr. Knížku fejetonu Dagmaru Ruščákové, kterou tu pokřtíme společně s ředitelem Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiřím Kánským. A já věřím, že setkání s naší kolegyní, publicistkou a spisovatelkou, která připravuje tady v Hradeckém rozhlase fejetony už 15 let, takže vás potěší a pobaví. Přeji vám hezký poslech.

0: Páteční host Lady Klokočníkové.
1: A také po 11. hodině budou hosté hned dva, jak už jsem říkala v úvodu 11. hodiny, protože vítám tady mezi námi novinářku, publicistku, spisovatelku, divadelnici. My říkáme Dede a je to Dagmar Ruščáková. Vítej Dede v našem vysílání. Ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A vítám tady také pana domácího, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiřího Kánského, dnešního kmotra.
3: Hezké dopoledne.
1: Tak, velmi se těšíme na tu další knížku, protože teď jsme to tu dávali dohromady, když jsme se sešli naposled a byla to Alžběta a drak, tvůj román, velký román, fantasy, o kterém jsme tady tenkrát mluvili. No a ejhle, už je tady nová knížka, koncert pro bouřku a orchestr, takže blahopřejeme k tomu. Za chvíli ji pokřtíme, ale začněme tím, tou tvou přezdívkou Dede. My jsme o tom možná už mluvili, ale už si moc dobře nepamatuju, kdo ti ji dal nebo jak vznikla.
2: Dede mi říkala moje maminka mezi mnoha jinými přezdívkami. Tato ale vydržela. A protože já opravdu, ale opravdu nemám ráda, když se mi říká Dášo, což lidé v Čechách Dagmarám říkají naprosto běžně, tak jsem si tu Dede postupně prosadila.
1: Takže ty jsi vlastně Dagmar Dede Ruščáková.
2: Ano, ano.
1: Tak, pane řediteli, dlouho jsme nekřtili tady knížku. Ano. Teď tedy krásná knížka.
3: Název.
1: Já to takhle ukážu. Koncert
3: název
1: pro bouřku a orchestr.
3: Zaujal. Koncert pro bouřku a orchestr. Já už v tom názvu je trošku tak jako
1: bouří,
3: napětí.
1: Ano, ano.
3: Člověk si říká, jo, co to bylo?
2: Divili byste se, ale i ten název má co dělat s Českým rozhlasem. Protože to je název jednoho z fejetonů a je to příhoda, která se udála na koncertu, závěrečném koncertu Smetanově Litomyšli, kde hrál vlastně orchestr Českého rozhlasu a byla tam... Prostě byla bouřka během toho koncertu. A zrovna naposledy, když hráli předehru Čajkovského 1812, kde jsou dokonce i děla, tak se ta bouřka prostě přidala. Tak já jsem si představila, že ten dirigent, jako, když to bouřilo, tak prostě řekne i na tu bouřku, tak jo, začínáme na 4 a maestózo. A ta bouřka jela. A tentokrát to vyšlo, neschodilo to střechu.
1: Nádherně, ano.
3: A vy to tam moc hezky právě popisujete.
1: Ano, přesně
3: jako
1: tak.
3: Kdyby Libor Pešek, tuším, tehdy dirigoval, se podíval na nebe a dal pokyn.
1: Ano, je to tedy, už naznačujeme, kniha rozhlasových fejetonů. Dede, ty máš 15 let v Českém rozhlase, takže už to také klobouk dolů. A za tu dobu máš spočítané všechny ty rozhlasové fejetony?
2: Ano, dneska jsem nahrála číslo 587.
1: No tedy.
2: Já to číslo totiž, jako jak to tvořím. A jinak jsem vám chtěla strašně poděkovat oběma, protože práce pro Český rozhlas je něco, čeho si ohromně vážím. A jsem ráda, že tu můžu být. A mezi náma samozřejmě, že ty fejetony by nevznikly, kdyby neexistovalo něco jako deadline. Jo, jakmile se blíží ten pátek, kdy mám nahrávat, tak se mi začínají třást ruce a já hledám téma a můj muž říká, vždycky jsi na něco přišel.
3: Ale to je pravda, já obdivuju, ať už to jsou komentátoři, publicisté politických událostí, nebo fejetonů, tak jako píše Dede nebo další z našich kolegů. Já to obdivuju i z toho důvodu. Já si vždycky vzpomenu, jak Honza Petránek, skvělý novinář, který připravoval jednou týdně pro Český rozhlas. Já jsem se s ním kdysi, jsme se spřátelili spolu v Praze, měl jsem tu čest ho navštěvovat i doma, tak Honza mě vždycky říkal, Jirko, jak se blíží úterý a já vím, že musím ten komentář odevzdat. Co já mám pořád, jako těch myšlenek mám hodně, ale co, aby už si lidi neřekli, že se opakuju. A to samý náš kolega Václav Souček, blahé paměti, Vašek dělal glosy.
1: A ten je dělal denně.
3: Vašek mi vždycky říkal, pane řídící, co já na ten zejtřek, co tam dám.
1: On mě vždycky, Václav Souček mě vždycky říkal, Laděnko, kdyby jsi věděla, kolik hodin já proležím na tom gauči, abych potom tu minutu vypoentoval, aby to dávalo smysl a stálo to za něco. Te? Já tím chci říct, že rozhlasový fejeton je nesmírně těžký žánr. Jestli si někdo myslí, že těch 10 řádků, nebo já nevím, 2 minutky.
2: 1850 znaků s mezerami.
1: Tak, že to je jednoduchá záležitost naopak. Je to velice těžký žánr.
3: Kolik jste říkala, že jich máte? Dneska bylo jaké?
2: 587.
3: To je skvělé. Mě to připomíná, jako, jak parašutisti si počítají se skoky. Já jsem jednou jako mladík jel stopem a zastavila mi paní, která jela z Nového města z letiště a nadšeně mi líčila, že měla ten den 900. 90. seskok a že ještě 10krát a bude mít 1000 seskoků. Tak
2: ano, to je velice velice podobné.
1: No, možná bychom se mohli trošičku vrátit i do té historie k tvým knížkám, protože tohle už je tvá několikátá kniha. Která byla ta první? To byly nedopovídky?
2: První byly nedopovídky, to jsou drobné povídky, které jsem začala psát po té, co mi maminka nečekaně umřela. A já jsem zjistila, že publicistika, které jsem se odjakživa věnovala, mi nejde, protože vždycky jsem psala o

0: vlastně předdůchodového věku. A takže přišla ta myšlenka a já strávila nádherný 3 roky psaným románu, který má 710 stran. A to jsem čekala haiku, jo? No, ale potom jsem se vrátila zase zpátky tedy ke svým stručným formátům, které mi sedí, protože knížka číslo 3 byla z Rozárčina zápisníku, to je také rozhlasová knížka, kdysi dávno se Rozárka objevovala na konci publicistického pořadu o zvířatech, vždycky takové ty závěrečné 2 literární minuty. No a ukázalo se, poté co teda jsem Rozárku vydala i s ilustracema, krásnýma ilustracema Jany Pastorokové, že ta kniha prostě chytla lidi za srdce. Co vám mám říkat, já ty věci vydávám sama, já si je sama prodávám a Rozárku už jsme dělali do tisk. Hmm. Protože Rozárka z nějakého důvodu získala kvalitu, já jsem si ji moc necenila jako literárně, té knížky, ale když se ty drobné příhody daly dohromady, tak jak mi říkal kamarád, víš, tam je tolik lásky a respektu, že to člověka pohladí. Hmm. A na to konto teda musím říct, že cítím velkou čest, že 8 rozárek je v hospicu na Svatém kopečku v Olomouci, kde poté, co teda kamarád bohužel to četl své umírající ženě, tak to tamní personál slyšel a o tu knížku stáli, takže jsem jim je samozřejmě poslala. Takže se dá říct, že čte se to malým dětem, čtou to malá děvčátka zhruba od 9 let a čte se to dokonce i jako poslední čtení těm, kteří odcházejí. Takže Rozárka rozhlasová získala opravdu velkou publicitu. Pokud jde o koncert pro Boušku a orchestr, ten vyšel teprve začátkem května, 5. května, to je úplná novinka, ale stejně musím s potěšením říct, že na pražském knižním veletrhu si vedla jako velice dobře. Někteří lidé se tak jako trochu diví, že fejeton ještě existuje.
1: Ano, ano. Hezky se to čte, krásně se to čte a jsou tam i ty půvabné ilustrace, ke kterým se po písničce vrátím.

0: 11 hodin 19 minut, posloucháte Páteční Habaděj. Za malou chvíli tady pokřtíme další knihu naší kolegyně Dagmar Ruščákové, Koncert pro bouřku a orchestr, což je kniha rozhlasových fejetonů. Už jsme mluvili o tom, že Dede je tady u nás, tvoří už 15 let tady, což je také jubileum, tak to také nějakým způsobem oslavíme. Pojďme se tedy ještě na tu knížku znovu podívat, protože já už jsem říkala, mě kromě tedy těch hezkých fejetonů, které se velmi pěkně čtou, zaujala i ilustrace, která tady je, jsou to půvabné obrázky. A ty jsi mi říkala, já jsem říkala, kde jsi přišla právě na autorku právě těchto ilustrací. No tak pojďme na to.
1: Tak to je taková v skutku zajímavá historie, protože Jana Pastoroková, která ilustrovala Rozárku a ilustrovala i Koncert pro bouřku a orchestr, a teda nevím, jak dámy vám to říct, a to je první láska mého manžela. Ze střední školy, ano. On potom odešel do Prahy na vysokou a tam potkal mě a tam potkal osud, že jo, takže pak
0: bylo
1: už
0: neměl rozhodnuto,
1: šanci.
0: No ale jak jste se k ní
1: doprostili? No prostě se známe, tak jako dlouhá léta. Lidi se stýkají, že vědí o sobě a ona je architektka, inženýrka, architektka, ale samozřejmě krásně kreslí a miluje zvířata. No a když jsme hledali, kdo by mohl ilustrovat Rozárku, tak ona říká, no já bych to zkusila, protože jsme se o tom bavili. No ale bylo to úžasný, jo, a tak jako jsme spolupracovali ještě tak opatrně. A když jsme potom dělali fejetony, tak já jsem říkala, podívej, Rozárka je vymyšlená, tam můžeš dát cokoliv. Ale fejetony, ty jsou opravdový, ty jsou jako, tam si nikdy nevymýšlím, jo, to je to. A tak ona jako, jo, dobrý, i na titul jsme vlastně fotili nahoře ve studiu, aby jako ten titulní obrázek respektoval to studio, jak vypadá nahrávací s mikrofonem. Se vším.
0: Nechybí tam také ten pes, ano?
1: Ano, ta zvířata tam nebyla v tu chvíli, jako věřte, že ne, ty si tam domyslela. No a potom jednou jsem jí říkala, hele, ale takhle to nevypadalo, když něco nakreslila. A ona z ní se v tu ránu stala puristka a řekla, a jak to tedy vypadalo? Teď potom chtěla po mně fotky, pak měla jedovatý dotaz. Můžeš mi říct, tady píšeš, že jsi měla čepici na hlavě a v jiném fejetonu píšeš, že čepici nikdy nenosíš. Tak mi řekni, jakou čepici si tedy měla na hlavě? Tak jsem jí odpověděla, synovu tmavě modrou flísovou můžeš jí tam nakreslit. Takže dá se říct, že mnoho těch fotek je opravdu přesných.
0: No tak vidíte, to docela těžce se občas rodila i tahle ta knížka. Nebylo ano. To až tak jako jednoduché. No ale já si myslím, jak se říká, za vším hledej ženu. Tady bychom mohli taky říci, za vše poděkuj muži, protože díky velice asi tolerantnímu manželovi Dede, který s tebou má a soucítí a inspiruje tě, také vznikla tahle knížka. Je tam to
1: takhle.
0: Věnování.
1: On mě prostě miluje, on si nemůže pomoct, jo. Ne, jako pravda je taková, že můj muž mě byl vždycky velkou podporou a popravdě řečeno tady jsem napsala do toho věnování, jsem napsala docela přesně svému muži Martinovi díky za stálou a nepochybující podporu. Zároveň za nekonečnou trpělivost, se kterou snáší moje pravidelné kvílení, když nemohu přijít na to, o čem bych měla zase psát. Tak to je velice přesné.
0: My za malou chvíli tady pokřtíme všechny ty fejetony. Pane řediteli, možná...
2: Poprosím kolegu Tomáše Peterku.
0: Ano, necháme to na vás, tak motr.
2: Už budeme přát tedy.
0: Ano.
2: Já v dnešní době, kdy vychází skutečně tisíce knih, a před chvílí jsme se o tom s autorkou tady mezi při písnice bavili, to jsou prostě tisíce knih, které v České republice vycházejí, tak já obdivuju každého, kdo jde, když to tak řeknu, z kůží na trh. A moc mě potěšilo, že další knížka Dede Ruščákové jsou právě rozhlasové fejetony, protože jsou skvělé a já třeba osobně mám rád obývák na kolečkách.
1: Asi také bydlíte ve svém autě, že?
2: Ale před chvílí Dede říkala v jednom z předchozích vstupů, že si sama knížky vlastně sama to napíše, sama vydává, tak já knížce přeju, aby nebyla sama, kdo ji čte. A vím, že není, aby bylo co nejvíc těch, kteří budou číst, a aby jsme se zase tady začal sešli při uvádění na trh další knihy. A jsem moc rád, jak jsem slyšel, že kniha byla i velmi úspěšná na nedávném knižním veletrhu.
0: Takže k tomu taky blahopřejeme.
2: Moje přání, ať se dostane k co největšímu počtu čtenářů.
0: Tak a teď poprosíme Tomáše Peterku, aby otevřel, řeknu, šampaňské. Nebudeme asi polévat, ne, byla by ne, to prosím. Škoda.
1: Já si myslím, že to je takové trochu barbarství polévat knihy. Ono stačí, že člověk poleje při té, když jí má opřenou knihu o tu slánku nebo cukřenku a tak něco vycákne, to se může stát, ale na schvál.
0: Takže si vezměme do rukou skleničky, aby to cinklo pěkně, aby posluchači také na slyšeli, autorku, kteří se nedívají na naši kameru.
2: Na takže autorku a její.
0: Ať se knížce daří, hodně štěstí, knihu. Dede.
1: Chybí mi ruka. Já,
0: tak.
2: Tak si takhle cinkneme ještě s autorkou.
0: Ještě jednou. Hodně štěstí.
1: Děkuji.
0: A těšíme se na další vydání. Na zdraví. Tady dámy, také pozvedněte skleničky, ano, můžete také cinkat. Posíláme knížku do světa.
2: Koncert pro bouřku a orchestr. Název knihy, kterou jsme právě

0: Já si myslím, že hezčí písničku než Pábitelé od Karla Gotta jsme nemohli vybrat za křest knížky Koncert pro bouřku a orchestr, který napsala naše kolegyně Dagmar Ruščáková. Je to knížka rozhlasových fejetonů. Teď jsme do ní nahlíželi a já už jsem říkala, že se kochám těmi ilustracemi, kromě tedy těch hezkých fejetonů, protože Dede, to si ty na té obálce.
1: To jsem idealizovaná já, ano.
0: Je tady vlastně novinářka, je tady kočička, jedna kočička, dvě a nádherný pes. No ten k tobě neodmyslitelně patří, tebe jako pejskařku známe všichni my rozhlasáci.
1: Tak vlastně jsou to bohužel tady na obrázku zvířata vzpomínková. Jsou to naše kočky Čita a Mia a můj milovaný Rex. Bohužel o Rexe, velikého ovčáka s neskutečně přátelskou povahou, jsme přišli kvůli těžké nemoci ještě dřív, než mu byly 3 roky. I proto, přestože časově by sem patřili jiní psy, protože v mých fejetonech je samozřejmě zvířat mraky, tak je tady Rex, protože jsem ho tam prostě chtěla mít, i když tam časově nesedí, by se dalo říct. Takže...
0: No ale vidím tady i papouška, nebo ptáčka, jako síkorka.
1: Ano, síkorka, no ta reprezentuje moje dětství se spoustou vtáků, abych tak řekla, protože my jsme měli kanáry, andulky, zebřičky, chůvičky. Prostě u nás to pípalo, lítalo, čmelíkovalo a jako pro mě třeba, když si vzpomenu na svoje dětské neděle, tak k tomu patřilo bafání papiňáku a do toho splna hrdla zpívající kanár, který vždycky, jakmile slyšel papiňák, tak jako soutěžil, víš, jakože, tak jako pro mě ty dva zvuky byly dlouho vlastně jedním a tím samým, no.
0: Když zpracováváš ty fejetony, tak jsou to hodně aktuální, anebo občas zabrousíš i do toho dětství, i do těch vzpomínek, které jsou před x lety?
1: Je to oboje, protože ono, když píšete fejeton, tak rychle přijdeš na to, že každý fejeton, aby mohl skončit jakoukoliv pointou, tak potřebuje tam mít aspoň 2 dějové nitky. S jednou nitkou nevystačíš. Leda, že by byla tak silná příhoda s tak silným koncem, že se to postará o tu pointu, pak můžeš mít 1 nitku, jinak musíš mít 2, aby si měla co svázat do mašličky na konci. A takže já velmi často vezmu aktuální událost plus něco starého, z dětství, z toho, kde jsme byli, že jo, a svážu to dohromady. Proto se v těch fejetonech vlastně vyskytují i příhody z doby, kdy my jsme žili v různém zahraničí, protože my jsme strávili s mým mužem nějaký čas na Tajvanu, 3 roky v Norsku, 2 roky v Anglii. Všude jsem se nějakým způsobem ztrácela. Všude jsme nějakým způsobem vycházeli s lidmi a v Anglii i v Norsku jsme měli sebou naše psy, což samozřejmě násobilo kontakty, že jo, s místními. Někdy v lepším, někdy v horším, ale i to bylo v těch fejetonech. Takže jako ano, zvířata jsou nedílně součástí, stejně jako ta minulost. Takže když potom čtete vlastně ty fejetony, tak získáte ten obraz, že kdysi dávno to byl jezevčík Max, pak se přidali chodská štěňata, Kazan a Daník. Potom vlastně, když jsme žili v Anglii, tak nám Daník umřel a Kazan se rozhodl, že to zabalí. Když mu bylo teprve 9 let, tak jsme mu honem sehnali holku. Takže jsme dostali dlouho srstou černou ovčandu štěně a skutečně se to povedlo, Kazan našel okamžitě novou chuť do života. No a potom vlastně po Kazanovi přišla bílá vlčice Ari a poté, co umřela Berry, tak vlastně k Ari přišel mladý Rex. Akorát tady se nám ten řetěz přetrhl, protože Rex nám umřel dřív než Ari. Ari je nyní zasloužilá bílá vlčí babička, které je 13,5 roku a odmítá to vzdát.
0: Si myslela, jestli si ji nevezmeš dnes sem na ten křest,
1: ona
0: aby byla
1: by to neušla.
0: Ale přece jenom je to babička. Už.
1: Ono je v přepočtu, myslím, tak nějak víc než 95 let, protože ty vlčáci jsou veliký a ono tam jako se to počítá trochu jinak. Protože pro malýho pejska 13,5 ještě není žádný velký problém, ty se dožijou i 15, i 17 let, ale pro velkého ovčáka to už jako věk je opravdu takřka kmecký. Ale jakože když jsme minule, tak jako já viděla prchat toho srnce, ona ne, ale ona přišla na stopu, tak jsem babču musela teda chytit. To zase jo.
0: Když na to přijde...
1: Když na to přijde, tak zapomene, že ty zadní nožičky nefungují.
0: Zapomene, kolik je let.
1: Ano.
0: No, zastavme se možná ještě u dalších věcí, které naplňují tvůj život, a to je to divadelnictví, protože ty máš De divadlo?
1: Ano, to vymysleli holky, tenhle název. My jsme byli původně Doubravičtí ochotníci, ale upřímně řečeno, za prvé Doubravičtí ochotníci už existovali za první republiky, tak jsme se tak nějak úplně to, a za druhý, když jsme vlastně z toho divadla udělali opravdu spolek jako oficiální organizaci, tak tam se chtělo nějaký rozumný název, tak holky řekly, budeme De divadlo. Takže já mám vlastně svoje autorský amatérský divadlo, jsme čtyři ženy, tři trochu zralejší, jedna mladší. A já pro nás píšu hry, protože řekněme, popravdě mnoho světových dramatiků pro čtyři ženský nepíše. No a vlastně mojí velkou hrdostí je, že už čtvrtý rok máme stále angažmá v Lázních Velichovky, hrajeme pro lázeňské hosty a myslím si, že to je pro maličký amatérský divadlo celkem solidní úspěch.
2: No to tedy. Co jsem se chtěl právě zeptat, že jsem slyšel, že máte, ano, když to řeknu s nadsázkou, a vlastně bez nadsázky, stále divadelní angažmá.
1: Ano. Vlastně 12 let je divadlu a po 8 letech působení jsme tedy získali tohle angažmá. S tím, že já vím, že bych divadlo udala mnohem častěji, než jak hrajeme, ale naše dvě stále zaměstnané kolegyně nedávají šanci, protože ty holky jsou uštvaný a když si vezmu, že při nacvičování nový hry se scházíme dvakrát týdně, tak jako je to pro ně náročné, nemůžu.
2: A líbila se mi i vaše poznámka před chvílí, že není mnoho světových dramatiku, kteří by napsali hru pro čtyři ženy. A vzpomněl jsem si na Arnošta Goldflama, Dámská šatna.
0: Kdybychom se podívali, je to spíš komediální záležitost, komedie, drama, nebo to všechno mícháte si dohromady, aby si každý přišel na své, když připravuješ a píšeš, to bylo asi 6 už divadelních her, nebo kolik?
1: Teď už, myslím, píšu 7.
0: 7, ano.
1: Takhle, já ve všem, co dělám, nevěřím, že důležité věci o životě je nutno říkat tak, abych deptala své čtenáře, posluchače a diváky. Já prostě, i ty všechny hry jsou komedie, ale nikdy to není fraška. Vždycky tam něco řešíme, jo, jako, a vidíte to na odezvě v publiku, jo, že prostě oni na to reagují. No a když jsem minule, jsme se chystali hrát ve Velichovkách, nakládali jsme kulisy a rekvizity, nakládali těma dveřma, že jo, tam zvenku, a teď šli kolem 4 dámy, takový veselý, starší, a já říkám, dámy, přijďte do divadla. A oni říkali, my dnes nepřijdeme, my už jsme byli loni a zrovna jste hráli tuhle hru. A já říkám, výborně, přijďte příští rok, sejdeme se na hřbitově. Tak na mě chvíli koukali a já jsem říkala, tak se jmenuje nová hra.
0: Takže divadlo také tvá velká láska. No, hodně píšeš také na sociálních sítích, se objevuješ. Co pro tebe ty sociální sítě?
1: Tak, abych řekla pravdu, tak já jsem internetový dinosaurus, když odečteme sociální sítě a vezmeme internet. Já jsem začala sama za sebe publikovat v roce, já se to skoro stydím říct, 1997. Já jsem prostě chvilku za nefem, jo, když to vezmeme takhle. Já jsem vlastně vedla Zvířetník neviditelného psa po té, co umřela první manželka Ondřeje Nefa. To jsem vlastně dělala 14 let a poté, co jsem vrátila Zvířetník a předala jsem ho své nástupkyni, tak jsem vlastně udělala svoje vlastní stránky, které se jmenují Dedeník. Věnovala jsem se vlastně internetové publicistice velmi, velmi dlouho. Podařilo se mi vůbec na Zvířetníku vytvořit poměrně velikou a funkční komunitu. Akorát právě s nástupem sociálních sítí se tohleto víceméně, nechci říkat rozbilo, protože nerozbilo. Jako na mém Dedeníku pořád zůstávají lidi, kteří prostě ty sociální sítě nechtějí. A oni používají ty moje stránky fakticky místo sociálních sítí, aby měli to místo, kde se setkávají. Přiznám se, že i já jsem tomu vyšla vstříc a vlastně jsem zavedla rubriku, která vlastně se jmenuje Šatník, jako, kde buď si můžete představit skříň plnou různých šatů, anebo četník, jako čet, jako povídání. A takže vlastně dávám i příležitost svým čtenářům, aby si sami určovali témata, o kterých se budeme bavit. Takže ano, na internetu jsem přítomná, i když pravda, algoritmus, jaký momentálně vládne sociálním sítím, mě spíš odpuzuje.
2: Já mě to nedalo před dnešním setkáním tady, protože jsem zjistil, že máte svoje stránky, tak jsem tam nahlédl a fakt je to tak, jde tam ráno dá otázku.
1: Třeba, a nejen já, jako to si někdy volejí lidi sami a opravdu se potom se rozvine debata. Takže jako ano, funguje to, už stokrát jsem s tím chtěla skončit a pak se ozve, no to nám přece neuděláš, kde se budeme scházet a tak pokračujeme dál.
0: No, my se za chvíli budeme muset rozloučit, pojďme tedy se podívat dopředu, protože už jsme mluvili o tom, že ty toho také ještě hodně nacestuješ s manželem a s rodinou. Bude letos nějaká u vás dovolená, nebo máte už naplánováno, jak bude vypadat to léto?
1: Tak jako naplánovali jsme, ale vzhledem k tomu, v jakém stavu je Ari, ta naše bílá fenka, tak si úplně nejsme jistí, jestli jsme tím plánem jako nepozlobili osud, jo. Ale dobrá, pokud se nic nestane čirou náhodou, tak bychom měli jet já poprvé v životě do Řecka, takže jsme si řekli s mým mužem, že po našich toulavých dovolených se zase po letech zkusíme dopřát takovou tu válecí, ale upřímně řečeno, když jsme to zkusili před mnoha lety na Lanzarote, tak to skončilo tím, že jsme si půjčili auto a na malém ostrově najezdili 600 kilometrů, takže jako, já nevím, on je Rodos, myslím o něco větší, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: A jinak umíš odpočívat? Protože ty jsi říkala, pracuješ pod tlakem vždycky ten pátek, už tady další fejeton a podobně, ale umíš si udělat taky takový ten oddych, jen pro sebe na nic nemyslet, jak říkáme, nezapomínejte na druhé, ale myslete na sebe.
1: Nic nemyslet je problém. Tam opravdu je problém, ale když já si myslím, že odpočívám, tak to znamená, že se buď někde povaluju, nebo jdu. A v hlavě se mi točí nějaký děje, jo. Protože vymýšlet si nějaký děje je vám i tak úžasná zábava. Když teď vymýšlela jsem tu poslední hru, to sejdeme se na hřbitově, tak nejdřív to začalo, čím jsem vymyslela tu rodinu a všechno. A pak jsem si řekla, Ruščáková, to představení nemůže být delší než hodinu a čtvrt. Ty to máš na seriál. A teď jsem ve fázi, kdy zase cvrkávám zpátky, mentálně škrtám a hledám tu hlavní linku, abych se vešla. Takže ano, můj relax je tehdy, když jsem já v klidu fyzicky a v hlavě mi jedou nějaké příběhy.
0: Pane řediteli, u vás bude nějaká dovolená? Když už jsme se dostali na to letní období, než se rozloučíme.
2: Bude. Chata, chalupa, i týden se chystám k moři, takže já to tak všechno zkombinuju, protože mně se líbí myšlenka Roberta Fulžuma. Každý den trochu pracuj, trochu tancuj, trochu si hraj, trochu zpívej, tak se snažím tohle dodržovat.
0: A zase jsme u těch spisovatelů. Pojďme na to. Bude tady tedy další kniha rozhlasových fejetonů, už se rodí v tvé hlavě, protože tohle si myslím, že jsou ty roky 2011 až 15, jestli
1: ano,
0: se nepletu.
1: Já si myslím, že pokračovat budu, protože těch fejetonů je opravdu hodně, jako já neberu všecky, zdaleka ne, vybírám. Některé fejetony jsou přece akčnější nebo tendenčnější k nějaké události. Některý Na některých je vidět, že jsem kopala literární uhlí. Někdy se stane, že ten nápad není a pak jako trpím, pak buduju slovo po slově. Tomu říkám kopat literární uhlí. Jo? A ono bohužel, i když možná na první pohled to není slyšet, tak já to poznám. Jakože to byla tahle ta věc. Takže bych ráda vybrala a myslím si, že následné knížky asi budou. A rozhodně už držím na špičkách ilustrátorku Janu, aby byla připravená. Nabrousila si své pero či tušku a budeme chystat dál, já dám vědět.
0: Budeme přát a přejeme hlavně tady ještě jednou knížce Koncert pro bouřku a orchestr, aby se jí dařilo. Je to báječné třeba i čtení na tu dovolenou, protože si myslím, ano, že se to hezky čte. A je na tom hezká ještě jedna věc, že vždy v tom konci je takový ten kousek, taková ta naděje, optimismus, že to nekončí smutně a to my všichni potřebujeme.
2: A smekám, jak to dokážete na tak krátké ploše toho fejetonu hezky vypointovat.
0: Takže za to děkujeme. Dagmara Ruščáková, Dede, byla naším hostem a těšíme se na další knížku.
1: Děkuji vám, děkuji.

0: počasí.
1: A z naší rozhlasové kavárny zdravíme také Český hydrometeorologický ústav, konkrétně Imricha Drapáka. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den přeji.
1: A těšíme se na tu vaši předpověď, protože už jen pohled z okna napovídá, že se vyčasuje, takže jak se nám vyčasí, pane Drapáku?
2: Zpočátku ještě musíme počítat opravdu s velkou oblačností i s deštěm. Postupně potom v těch odpoledních hodinách to začne do přehání přecházet. A na večer teprve ustávání srážek a postupně ubývání oblačnosti. Ty teploty teď se pohybují tak kolem těch 13-15, potom v těch odpoledních hodinách by možná mohly dosáhnout nějakých 18-19 stupňů. A vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Takže zahrádky budeme mít zalité, to je dobrá zpráva. No a prý ten víkend tedy, tam už to vyčasení bude.
2: Ano, víkend vypadá dobře, už v noci bude jasno, můžou se nám ráno tvořit ale mlhy, ty nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a zítra zpočátku malá oblačnost, ráno ojíle mlhy, ale běhne potom od jeho západu přibývání oblačnosti a někdy na večer se nám opět můžou vyskytnout nějaké přehánky, ale většinou na horách a ty teploty už půjdou nahoru 22 až 25 stupňů a i v neděli ještě musíme počítat s nějakými slabými přehánkami a spíše nějaký polojasno, oblačno, ale teploty pořád kolem těch 25 stupňů.
1: A podobná bude i neděle asi?
2: Ano, to jsem hovořil i o neděli.
1: I o neděli jste mluvil. Výborně. Mm. Tak předpověď na víkend máme. Ty další informace si necháme zase do dalších relací. Mnohokrát děkujeme, přejeme vám krásný víkend také a těšíme se na další zprávy z Meteorologického ústavu. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Je 11 hodin 53 minuty, páteční Habaděj se pomaličku blíží ke svému konci, tak bych vás ráda pozvala na ten příští, kdy po 10. hodině si budu o cestě za krásou povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny. Občas se jí říká královna estetické medicíny, vydala knížku Obyčejná bohyně, takže i o ní si budeme povídat. No a po 11. hodině to budou vzduchoplavci David Línek a Jiří Hembal, ta jejich akce 80 balonů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balonovou fiestou ve střední Evropě, takže o tom za týden, pokud přijdete sem k nám do rozhlasové kavárny. Teď přišla Romana Joudalová, moderátorka Dobrého odpoledne.
1: Ahoj, dobrý dopoledne.
0: Den, ano, a pozveme tedy k poslechu odpoledního vysílání zase jako vždy příjemné písničky k poledni.
1: Hned po obědě písničky na přání, no ale protože je před námi víkend, tak samozřejmě i ta témata odpoledního vysílání budou víkendová. Josefov bude slavit o víkendu 100 let provázení v pevnosti, tak o tom budeme mluvit. V Broumově se dnes chystá večer a potom ještě celý charitativní víkend pro Broumovsko, agentura pro rozvoj Broumovska, pro veřejnost, zajímavá a krásná akce. A dneska budeme také zvát na nedělní vaření v Pochoutkovém roce, tentokrát to bude jeden z vítězných receptů, dortová omáčka s vaječným svítkem.
0: Takže vlastně ty kulinářské věci pokračují i v Dobrém odpoledni.
1: Je to tak, no a i Radiobazar samozřejmě, ano, poslední ano. V tomto týdnu.
0: Ta talk show, kterou má rádo mnoho posluchačů Českého rozhlasu, tak si to také nenechte ujít. No takže děkujeme, nebudu tě zdržovat, protože
1: už
0: přeběhnou
1: běžím.
0: Tady z kavárny
1: už
0: nahoru,
1: běžím.
0: Ono to přece jenom nějakou chvilku trvá, tak abychom něco nepromeškali. Romana Joudalová se na vás těší a Lada Klokočníková se s vámi loučí. Děkuji, že jste s námi byli celé dopoledne. Přeji vám krásný víkend a těším se, že za týden tady v kavárně si zase dáme do staveníčko. Mějte se hezky.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: O návratu dětí do opravené školy v Hradci Králové by mohlo být jasno do konce června. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. Fotbaloví dorostenci FC Hradec Králové budou hrát mládežnickou ligu mistrů a pátek zůstane oblačný s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Alena Brantová. O případném návratu dětí do opravené základní a mateřské školy v Malšově Lhotě u Hradce Králové by mělo být jasno ve druhé polovině června. Škola se kvůli sporu mezi městem a spolumajitelem sousední nemovitosti loni 1. září neotevřela. Bezmála 130 dětí tak musí dojíždět do náhradních škol. Pokud by úřady věc nevyřešily nebo se město se sousedem nedohodlo, budou žáci pokračovat ve výuce jinde, říká primátorka Pavlína Špringer.
2: My bychom chtěli udělat ve druhé polovině června setkání s rodiči a s pedagogy, kde jim řekneme, jak to bude opravdu v reálu vypadat od 1. září. Já jsem mírná optimistka v tom, že věřím, že od 1. září děti nastoupí v Malšově Lhotě, ale samozřejmě nemohu to slíbit na 100% a je potřeba mít k tomu splněné určité podmínky.
0: Stavbaři dokončili opravu povrchů ve sportovním areálu ve Vrchlabí, vyměnili asfalt u tenisové zdi a taky přesunuli dopadovou plochu pro skok vysoký. Areál už je bez omezení opět přístupný a kromě žáků základní školy ho využívají členové sportovních klubů i veřejnost. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dřív vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně.
1: Sport.
0: Fotbalisté FC Hradec Králové do 19 let zažívají velmi úspěšnou sezónu. Co by prvoligový nováček získali titul mistra republiky a zahrají si tak mládežnickou ligu mistrů. Asistent trenéra týmu Josef Dvořák v tom vidí obrovský přínos pro celé mužstvo.
3: Je to obrovská odměna pro ty kluky, co tak jako slyším z kabiny, tak se na to hrozně jakoby těšej a uvidíme, který soupeř nám připadne a jak daleko se dostaneme. A je to skvělá konfrontace i s tím mezinárodním fotbalem.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne od západu proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením teď počítejte na silnici číslo 16 u Jičína. Kvůli opravě mostů se tam tvoří kolony. Dělníci už ale práce dokončili a kolony se tak pomalu rozjíždějí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek 5. června, po 12. hodině ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Vám přejeme dobrou chuť k obědu, no a příjemný poslech našeho vysílání i v tom dnešním deštivém počasí. U mikrofonu je a zdraví vás Romana Joudalová. Podíváme se do dnešního kalendária a potom začnou písničky od srdce. Hezký poslech.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju

0: jak žil bych rád.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kontakty, které můžete využít, jestli v této hodince chcete někomu poslat písničku, jsou telefon do studia 726 46 46 46. Adresa pro e-maily studio.hradec@rozhlas.cz. Telefonní číslo pro SMSky je 900 1104. Je potřeba, abyste jako první slovo do textu vaší zprávy ale napsali Hradec. Je pátek 5. června. Před chvílí jsme slyšeli v kalendáriu, že svátek slaví dneska Dobroslavové a Dobroslavy. Přejeme všechno nejlepší, písnička od Eltona Johna patří právě vám. No a dále je tu kapela Elán, Pokáč, Rangers, kapela Kex nebo Šalom, Helena Vondráčková, Pavel Dobeš, Olympik, David Stipka nebo Rick Astley. Tak jestli máte nějaký písničkový plán a některou z této nabídky byste si vybrali, pište, volejte.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: První vzkaz tady máme od paní Hanky a píše nám: o víkendu je ratiborický pojezd vozíčkářů. Závod se jede v sobotu z Rozkoše ke splavu Viktorky v Babičině údolí a zpátky. Všem vozíčkářům přeji dobrý start i dojezd a k tomu posílám pěknou písničku, píše paní Hanka. No tak já se tady dívám na více informací k této akci, když už to zmiňujeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ratiborický pojezd je tradiční akce. Na Rozkoši se sejdou těžce zdravotně postižení vozíčkáři z celé republiky se svými doprovody a účastníci absolvují jízdu na 10 kilometrů a ta je zavede právě do malebného ratibořického údolí a tam budou pro ně připraveny i různé doplňkové soutěže a ty jsou samozřejmě voleny tak, aby je mohl zvládnout každý bez rozdílu svého zdravotního handicapu. Celou akci potom účastníci zakončí sobotní diskotékou v restauraci na pláži v kempu na Rozkoši a po nedělním vyhlášení výsledků se rozjedou do svých domovů. Je to moc pěkná akce, tak pokud vozíčkáře při závodu v Ratibořicích Babičině údolí o víkendu potkáte, tak abyste věděli, o co se jedná. No a paní Hance, děkujeme, že nám o této pěkné akci dala vědět a jak už si přála, všem účastníkům i fanouškům posíláme písničku.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máme tady vzkaz od paní Lucie a píše, prosím vás, zahrajte naší milé babičce, paní Raděnce Kilingrové, k jejím narozeninám, které slaví právě dnes. Máme tě rádi, babi, Filipek a Anetka s rodiči.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Co má na srdci paní Eva? Dobrý den.
2: Krásné poledne všem přeji, hodně zdraví všem a já bych tuhle písničku chtěla poslat našemu Toníkovi. Má dneska 5-9, našemu je 14. A přejeme mu všichni hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky a aby byl tak hodný a úžasný stále, jako je. A celá rodina, všichni ho máme rádi. A děkuji moc, naslyšenou.
1: No paní Evo, bez lásky by určitě tak úžasný nebyl a vy mu ji všichni, jak říkáte, dáváte a ještě i v té písničce se o ní zpívá, tak dobře jste
2: tak,
1: to vybrala.
2: A ještě je hodný, pomáhá mě.
1: Hodně zdravíčka mě. Přejeme. Naslyšenou.
2: Děkuju. Hezký den, děkuju,
1: naslyšenou. I vám, naslyšenou.
2: Děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Posloucháte nás v pátek 5. června a před námi je víkend a do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přišla také pozvánka do Smiřic. A sice kulturní středisko Dvorana a Hradecký venkov zvou všechny zájemce srdečně na zítřejší akci Svop a nep vyměň, co už nepotřebuješ. Bude to od 9 do 12 hodin zítra ve Smiřicích na náměstí Míru. Je to prostě takový způsob výměny různých věcí, který dává těm věcem i té výměně samotné další smysl. Věci se znovu dostávají do správných rukou, dostávají druhou šanci. Lokální výměna věcí bez peněz má samozřejmě i ekologický aspekt, protože ty věci by třeba jinak skončily v popelnici. Takže co nepotřebujete, přinesete a odnesete si zase něco, co se vám líbí nebo vám udělá radost. Oblečení, boty, knížky, hračky, nádobí, dekorace, ale vše v dobrém a čistém stavu. A nebo třeba něco, co prostě může někoho jiného potěšit. Pokud nebude hezky, tak se zítřejší výměna ve Smiřicích bude konat v tamní dvoraně. Tak zítra dopoledne ve Smiřicích na náměstí Míru od 9 do 12 hodin. Děkujeme za pozvánku.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: byla.
1: David Stypka a Eva Farna, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, bude 13 hodin a po zprávách vám nabídneme dnešní vydání pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dnes to bude na téma zácpa.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidičům kamionů by mohly chodit pokuty za přetížený náklad automaticky. Podzemní pevnost Josefov u Jaroměře slaví stoleté výročí otevření veřejnosti. Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros utká o finále s Němcem Zverevem. A odpoledne zůstane oblačné s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Ministerstvo dopravy plánuje zautomatizovat pokuty za přetížení u kamionů. Šéf rezortu Ivan Bednárik za SPD to řekl ve vysílání Českého rozhlasu. Odpadla by tak podle něj povinnost kamion zastavit a zkontrolovat i poměření dynamické váhy.
3: Bude to prostě probíhat tak, že pokud ho ta dynamická váha identifikuje tak, jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla.
2: Na přípravě změny teď podle Bednárika pracuje Centrum dopravního výzkumu. Ministr plánuje, že by mohla platit od začátku příštího roku. Vrátit by se mohlo taky vážení jednotlivých náprav na místo celého kamionu, jako je to teď. Podrobnější měření má předejít možnému obcházení pokut. V Jaroměři na Náchodsku si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. Původní síň chodeb, dlouhá víc než 40 kilometrů, sloužila jako důmyslná obrana pevnosti. Část labyrintu je stále zpřístupněná veřejnosti. Hlavní program dnešní slavnosti začíná ve 14 hodin a nabízí mimořádné prohlídky, uložení předmětů do časové schránky nebo koncerty. 200 let od dopsání knihy Domácí kuchařka autorky Magdaleny Dobromily-Retykové si zítra připomenou v Rychnově nad Kněžnou. Odpolední slavnosti na Poláčkově náměstí nabídnou ukázky vaření podle dobových receptů nebo soutěž o nejlepší bábovku. Zájemci můžou navštívit taky hrané prohlídky s manželi Retykovými v místech, kde autorka své nejslavnější dílo dokončila, říká vedoucí turistického informačního centra Lenka Poniklová.
4: V sobotu od 10, od 11 a od 1 je nabídka pro širokou veřejnost, ale musí být předem přihlášený, abychom věděli, kolik čeho objednat. A vlastně potom hlavní program začíná ve 14.00 na Poláčkově náměstí.
1: Sport.
2: Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Jejich dnešní zápas začne po půl třetí.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme od západu proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda dvou osobních aut teď blokuje jeden jízdní pruh v ulici Na Struze v Trutnově. Policie jede na místo, projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Vesele a zdravě.
6: S
5: jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal
6: a doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
5: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
6: A zkusíme veselé.
5: Ano.
6: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
5: Takže to si odběreme na začátku.
6: Tu legraci?
5: Ano.
6: Dobrá, pojďme.
5: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám to zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Zácpu, za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění, té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž tak žde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně

0: zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
1: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1.
0: Vynikající. Nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
1: Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
0: No, v podstatě ano.
1: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
0: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
1: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
0: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
1: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky Vesele a zdravě CZ našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, 2, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce Vesele a zdravě CZ.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalance, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a
0: ať máme to i
2: máme
0: samozřejmě.
2: Další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Střinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo doma kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem... Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad,
2: diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano, ten důvod je kvůli čemu to máte takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: je? Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajtamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajtamlová. Ráda poradí dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct, že...
0: To našel na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný
1: posazování
5: dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuju. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká, no.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Premiéra Babiše mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Volejbalistky porazily v Lize národů Belgii. A noc bude polojasná, kránou místy s mlhami a teplotami nejvýš 10 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku, potvrdil to mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do 17. století. V Trutnově vznikla nová městská turistická stezka po stopách Václava Havla a Ferdinanda Vaňka. Pracovníci infocentra ji připravili k letošnímu 90. výročí Havlova narození. Zároveň vznikl tištěný průvodce po místech spojených s pobytem disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta v tomto podkrkonošském městě.
2: Návštěvníky provede například kolem kina Vesmír, kam chodil na filmy a kde má dnes na fasádě sochu životní velikosti, nebo kolem pivnice Kotva, kde se před rokem 1989 scházel s přáteli. Také po Krakonošově náměstí, kde byl 27. ledna 1990 už coby prezident přivítán davem 25 tisíc lidí. Kolem UFA a samozřejmě i kolem pivovaru, kde Havel pracoval a kde našel inspiraci pro svou hru Audience. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé Hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
3: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic. Sport.
0: České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily 3-0 na sety Belgii. Češky v souboji se sousedem ze světového žebříčku navázaly na středeční výhru 3-0 nad domácí Čínou. Ve čtvrtek podlehly stejným výsledkem favorizovanému Polsku. Úvodní turnaj Ligy národů zakončí v neděli duelem proti Thajsku. Počasí. Noc přinese jasno až polojasno, kránu místy mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4, na horách na 8 až 4 nad nulou. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové pozor v ulici Bratří Štefanů, kde se srazila dvě osobní auta. Policie nehodu došetřuje, s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemný poslech pátečního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Před chvílí, přesně ve 14 hodin, začaly v pevnostním městě Josefov u Jaroměře oslavy stoleté historie prohlídek josefovského podzemí. Je to unikát v Evropě a my na místě oslav máme reportéra, spojíme se s ním v našem vysílání asi ve 14:45. Dnes od 18 hodin se v opatských sálech Broumovského kláštera bude konat dobročinný večer pro Broumovsko a zítra oblíbená veřejná ochutnávka nejlepších českých a moravských vín s cymbálovkou a programem pro děti. O 14:30 nám více řekne mluvčí agentury pro rozvoj Broumovska Barbora Fialová. A vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na zemi? S odpovědí pomůže dnes vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte 5. června, máme zalito, to je dobře. No a jak to vypadá, počasí se na Prahu víkendu začíná hezky umoudřovat. Tak kdo by měl chuť na podvečerní procházku po Hradci Králové, obejde se asi už bez deštníku a vzduch bude po dešti pěkně svěží a čistý. A kdo by stál o zasvěcený doprovod, máme tip. Sraz u infocentra na Eliščině nábřeží v Hradci Králové dnes v 17 hodin a koná se komentovaná podvečerní procházka městem, jmenuje se To nej z Hradce Králové. Letní podvečerní prohlídka města nabídne klidné seznámení s naším krajským městem, jeho historií i atmosférou. V pohodovém tempu pěkně projde historickým centrem, představí nejvýznamnější památky a prostřednictvím příběhu připomene osobnosti, které jsou s Hradcem Králové neodmyslitelné. Spojeny. Prohlídka je pro všechny, kdo si chtějí páteční podvečer zpříjemnit ne příliš náročným programem, ale užít si město bez spěchu a strávit čas v příjemné uvolněné atmosféře. A zítra v sobotu 6. června budou také noční prohlídky Bílé věže od 20 hodin. Renesanční Bílá věž je dominantou města, vysoká 72 metrů. Z jejího ochozu se otvírá návštěvníkům krásný výhled nejen na Hradec Králové, ale i na vrcholky Krkonoš a Orlických hor, no a se západem slunce to bude vůbec krása. Bílou věž tedy zítra mimořádně je možné navštívit na nočních prohlídkách od 20 hodin. Rezervace není nutná. No a v pevnosti v Josef se prohlídky pro veřejnost konají už 100 let. A o tom si v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové povíme za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Jaroměři si dnes připomínají 100 let od prvních organizovaných prohlídek podzemní pevnosti Josefov. To vzniklo ve druhé polovině 18. století a jedním z nejrozsáhlejších systémů chodeb v Evropě. Původní síť měla délku víc než 40 kilometrů, sloužila jako důmyslná obrana. A dnešní slavnostní program nabízí výstavy o historii turistiky, ukázky dobových vozidel i koncerty. Na místě je reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak já stojím na nádvoří Bastionu 1, kousek od desítek lidí, kteří přišli na tu hlavní část toho dnešního programu. Teď na jeho začátku mluví zástupci města a také organizátoři. Za chviličku se bude křtít kniha věnovaná právě provázení podzemím těm 100 letům, které máme za sebou. No a podle organizátorů za těch 100 let, kde se organizovaně prochází podzemím, tak už přijelo 1 000 000 návštěvníků, takže úctyhodné číslo.
0: V čem jsou podzemní chodby v Jaroměři Josefově tak unikátní?
1: No, ty chodby z konce 18. století patřily k největšímu obrannému systému v Evropě. Celý ten podzemní labyrint měřil vlastní obránci pevnosti je mohli využívat k tomu, aby se nepozorovaně dostali pod pozice útočícího nepřítele před hradbami, mohli ho tajně sledovat, tedy to cizí vojsko, a případně pomocí zápalných šňůr a sudů s černým prachem na dálku odstřelit zem nepříteli přímo pod nohama. V ostrém boji ale tuhle taktiku nevyužili, protože Josefov nikdo nikdy vojensky nenapadl. Z těch původních desítek kilometrů chodeb je dnes pro veřejnost přístupný jen zhruba 1 kilometr.
0: Ten dnešní hlavní program začíná teprve. Co ještě všechno nabídne? Tak jak se zdá, protože Václav Plecháček, náš reportér, je v areálu pevnosti v Josefově, kde zřejmě spojení a signál není úplně ideální, tak se zbytek asi nedozvíme. Dáme ještě chvíličku, jestli se nám objeví, ale nevypadá to. No, tak omlouvám se. Z Josefova, kde se dnes oslavuje 100. výročí od prvních organizovaných prohlídek podzemí pevnosti Josefov, se přihlásil Václav Plecháček.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dneska od 18 hodin v opatských sálech Broumovského kláštera se bude konat dobročinný večer pro Broumovsko. Zítra oblíbená veřejná ochutnávka nejlepších českých a moravských vín, ale víc nám řekne mluvčí agentury pro rozvoj Broumovska Barbora Fialová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak první červnový víkend v Broumově, to je taková tradice, je považován za neoficiální zahájení letní turistické sezóny na celém Broumovsku a v klášteře v Broumově se setkávají milovníci vína, hudby a regionálního rozvoje. Jaký tedy bude dnešní dobročinný večer pro Broumovsko?
1: Určitě, tak kdyby milovníci nebo lidé, co mají rádi Broumovsko, chtějí ho podpořit, chtěli dnešní večer, který možná ještě bude takový upršený, strávit v krásných prostorách opatských sálů Broumovského kláštera, tak je srdečně zveme na dobročinný večer pro Broumovsko, který vlastně už 20 let jeho účelem je podporovat regionální rozvoj, podporovat projekty, které pocházejí přímo od lidí z Broumovska a které potom vybírají lidi sami na Broumovsku, které se jim líbí. A takže je to vlastně v rámci grantového programu Máme rádi Broumovsko a potom ty vybrané peníze jdou ještě na vzdělávací fond AMOS, který zase podporuje studenty z Broumovska, aby mohli cestovat do zahraničí.
0: Jaký bude program toho večera?
1: Takže tradičně vlastně programem je veřejná a tichá aukce, kde se budou dražit umělecké předměty, archivní vína, ale i zážitky. O další program hudební se postará mladá krásná jazzová zpěvačka Magdalena Mišejková a mimo to budou lidé moci ochutnat výjimečná vína ze salonu Vín České republiky, naší národní nejvyšší soutěže, které budou vlastně i na programu zítra na té degustační akci Vinumet Cetera.
0: A na ten dnešní večer do opatských sálů je možné ještě se zarezervovat místo, se tam nějak dostat?
1: Určitě místa si můžete rezervovat na dobročinny.večer@broumovsko.cz a nebo další informace najdou lidé na klášterbroumov.cz.
0: Tak to je dnes v 18 hodin. No a už jsme říkali, že zítra je veřejnost zvána do Broumovského kláštera na ochutnávku vín s cymbálovkou, s programem pro děti. Tak kdy, kde a co všechno se tam bude dít?
1: Takže ve 13 hodin začínáme, zítra by se mělo počasí umoudřit, takže doufáme v krásný sluný den v klášterní zahradě a začínáme teda ve 13 hodin. O hudbu se postará cymbálová muzika, bude tam občerstvení z lokálních zdrojů, včetně broumovského sýra Branauer, který loni zaznamenal velký úspěch na francouzské soutěži. A samozřejmě vína ze salonu Vín České republiky.
0: No a když je to program pro celou rodinu, co tam budou dělat děti? Ty nebudou pít víno asi.
1: Takže pro děti máme nachystáno, nebo muzikant a herec Jan Matásek pro ně chystá kostýmovanou pohádku čtenou Lesní království, takže bude takový divadelní program a pak ještě hudební workshop, který bude pro všechny, jestli hrajou na hudební nástroje nebo ne.
0: Bude možné podívat se i do kláštera?
1: Určitě jsou standardní prohlídky kláštera v každou celou hodinu. Potom ještě bude možné navštívit galerii Dům v zahradě, kde je teďka výstava jedna přímo v galerii Dům a potom vlastně čerstvě zahájená výstava v klášterní zahradě české sochařky Pavlíny Kvity. A pak ještě je možné zavítat do dětské galerie Lapidarium na výstavu Lucie Nováčkové Všechny ruce pravé, která je taková interaktivní a také pro děti určená.
0: Tak pokud milujete Broumovsko a chcete se podílet svou účastí na dnešním dobročinném večeru v opatských sálech kláštera, můžete. No a zítra s celou rodinou pozvánka do areálu kláštera na ochutnávku vína, program pro děti. Pozvala nás mluvčí agentury pro rozvoj Broumovska Barbora Fialová. Děkujeme a zítra vám to pěkné počasí moc přejeme. Mějte se hezky.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: stačí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Věra Martinová to pěkně rozjela v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli trošku zpomalíme s Karlem Gottem. No ale je pátek a řešíte možná kam o víkendu. Zítra se bude konat muzejní noc také v Městském muzeu Vertyni v Podkrkonoší, ale u muzea bude vlastně jenom sraz v 17 hodin a pak se půjde ven. Připravena je totiž tématická vycházka po místech významných osobností, které kdy městečko v Podkrkonoší poctili svou návštěvou. No vlastně těch nejvýznamnějších prezidentské návštěvy v našem regionu se to oficiálně jmenuje. 17 hodin a 50 minut potom bude promítání dokumentu o prezidentských návštěvách Vertyni. Vertyni mají také úplně horkou novinku po 38 letech znovu objevené věžní hodiny ze staré školy, která byla zbourána roku 1988. Jsou to hodiny renomované pražské firmy Heinz, ta existuje dodnes a stará se třeba i o generální opravy staroměstského orloje. A tyto hodiny jsou nyní nově součástí stále expozice Vertyňského muzea a slavnostně budou veřejnosti představeny právě zítra při muzejní noci. Tak ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme Vertyně v Podkrkonoší. Přejeme vydařenou muzejní noc a pěkný víkend.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
5: Je 15 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Provoz na hlavním železničním koridoru Pardubice-Praha je přerušený. Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou můžou nově třídit gastroodpad. Naši hokejisté už znají soupeře ve skupině pro příští mistrovství světa v Německu. A noc bude polojasná, kránu místy s mlhami a teplotami do 10 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Pardubicích je od 13 hodin 40 minut přerušený provoz na koridoru ve směru na Prahu. Vlak v místní části Svítkov srazil člověka, který nehodu nepřežil. Mezi Pardubicemi a Přeloučí České dráhy nasadily náhradní autobusy. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. Některé dálkové vlaky jedou odklonem. Obyvatelé sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou můžou nově třídit taky kuchyňský odpad. Město na sídliště umístilo hnědé nádoby na takzvaný gastroodpad. Patří do nich například zbytky jídel, pečivo, ovoce, zelenina nebo prošlé potraviny. Radnice si od novinky slibuje snížení objemu směsného odpadu, ve kterém tvoří kuchyňské zbytky zhruba třetinu.
7: Nové nádoby jsou u bytových domů na sídliště Mírová a také v části ulice Smetanova a Javornická. Gastroodpad se bude svážet každý týden a následně zamíří do bioplynové stanice, kde se zpracuje na energii a teplo. Město zároveň z těchto stanovišť odvezlo nádoby určené pouze na rostlinný bioodpad. Radnice věří, že díky novému systému ubude odpadu v běžných popelnicích a omezí se i nepříjemný zápach. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Programy knihovny Václava Havla pokračují už jen do konce června. O její další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Zbývající člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN uvedl, že chce s Dagmar Havlovou jednat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i její činnosti.
8: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
9: Uvedla pro Radiožurnál někdejší první dáma Dagmar Havlová ve čtvrtek odpoledne.
10: Samozřejmě chápu, že ten stres a tlak, který je na ní vyvíjen jak mediálně, tak i zevnitř knihovny, protože včetně mě jsme od ní chtěli spoustu doporučení či rozhodnutí, zvlášť v posledních dnech, tak absolutně chápu její krok.
9: Okomentoval její rozhodnutí David Dušek z Hnutí STAN. V posledních týdnech společně pracovali na jiných variantách řešení a to podle něj bylo nečekané. Radiožurnálu řekl, že v roce 90. výročí dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta chtějí spolu s dalšími kolegy odkaz připomínat, třeba už ne pod značkou knihovny Václava Havla.
10: Máme připraveny některé projekty spojené s výročím nedožitých Václavových narozenin, které budeme realizovat v jakémkoliv formátu.
9: Havlová zároveň odmítá přímou odpovědnost za manažerské vedení, které od dubna veřejně kritizovali nejenom sponzoři, ale i zaměstnanci knihovny. Michaela Vitešková, Český rozhlas.
6: Sport.
5: Čeští hokejisté budou na příštím mistrovství světa v Německu ve skupině B v Mannheimu s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Složení skupin zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Němečtí pořadatelé využili jedné změny oproti původnímu rozdělení a přesunuli svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
6: Počasí.
5: Noc přinese jasno až polojasno, k ránu místy mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4, na horách na 8 až 4 stupně. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na silnici číslo 11 v Česticích na Rychnovsku je na kruhovém objezdu na vozovce rozlitý olej. Jeďte tam opatrně, hasiči už ho jedou zlikvidovat.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje po 15. hodině. Zítra se bude konat pelíšku v dětský den v Prachovských skalách v Českém ráji od 10 do 15 hodin. Bude i připomenutím dnešního Světového dne životního prostředí. Pozvou vás potomci rodiny Šliků a kolegyně Vlaďka Vildová za chvilku uslyšíte. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku ve vysílání Českého rozhlasu, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2021 skončil na druhém místě a tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Podrobnosti povíme za chvíli. Radio Bazar po půl čtvrté, nezapomeňte, chcete-li inzerovat, hezký poslech.
6: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Pátek odpoledne posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Víkend je před námi a máme tady pozvánku pro všechny příznivce folkové, country i bluegrassové muziky. Zítra se bude v areálu VCS Pamětník u Chlumce nad Cidlinou konat tradiční festival Country Pamětník. Tak můžete jít načerpat festivalovou atmosféru a strávit krásný den v kruhu přátel a rodiny od 15 hodin v malebném prostředí nedaleko písníku Pamětník u Chlumce nad Cidlinou. Můžete si užít vystoupení oblíbených country, folkových i bluegrassových kapel, které připravili bohatý hudební program. Vystoupí kapely Severka, Lokálka, Kantoři, Poutníci, Svízel a tančit budou chlumecké country baby. Těšit se můžete tedy i na taneční, a to vzrušující taneční vystoupení. V průběhu festivalu bude zajištěno občerstvení a možnost osvěžujícího koupání v písníku. No a další tipy na víkend najdete i na webu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 5. června a dnes si připomínáme Světový den životního prostředí, který je tentokrát zaměřen na klimatická opatření. Přidat se k němu můžou i rodiny a děti, kteří se zúčastní Pelíškova dětského dne. Začne zítra v 10 hodin dopoledne u turistické chaty v Prachovských skalách v Českém ráji. Nenáročnou Pelíškovu dětskou trasu přírodní rezervací Prachovské skály, která vede mimo placený areál, doplní i pohádkové bytosti a úkoly pro děti. Předem si cestu v doprovodu majitelů skal, potomků rodiny Šlíků, Rity, Dominika a Viktorie, prošla i kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Viktorie už je sice odrostlejší, nicméně si myslím, že naučná Pelíškova stezka ji taky může ještě dnes trochu zabavit.
2: Tak samozřejmě s mamkou jsme na tom společně pracovali. Pozvala si mě k tomu, aby viděla i jako pohled dítěte na to, jestli by to ty děti bavilo.
1: Je pěkné vnímat přírodu takovou, jaká je, učit se z ní, poznávat ji, ale jak víme, jsou tady i stinné stránky.
2: Někdo samozřejmě tady může i pohodit nějaké různé odpadky, které znečišťují tu přírodu a celý tenhle ten ekosystém. To se samozřejmě nedělá, takže tady je informační cedule, kde je napsáno no fuj, to se nedělá, a zobrazuje se tam to, co jsem teďka řekla.
1: A opět tady je Pelíšek, který některé ty předměty vhazuje do koše, ty, které tu zůstaly, tohle vypadá na jednorázovou plenku.
2: Jednorázová plenka se rozkládá i víc než 250 let.
1: Jdeme dál, Viktorko, s Ritou a s Dominikem. Jsme vytvořili takovou rodinu, která by tady mohla putovat.
3: Ano, právě tu dětskou naučnou stezku jsme koncipovali právě pro rodiče s dětmi nebo prarodiče s dětmi, kteří vlastně nemohou jít do skal, protože mají ten kočárek. Takže třeba měli jsme tady i pár rodin, že ty zdatnější návštěvníci šli si projít ty skály a ty méně zdatní právě vyrazili s kočárkem tady na tu dětskou naučnou stezku. Takže právě okolo toho Pelíška jsme to upravili tak, aby s tím kočárkem se tam dalo projet, takže jsme tam vytvořili vlastně ten nový mostek přes ten přítok.
1: Jsme u dalšího zastavení a teď vidíme, to je frkot, ale to není tak, jak my jdeme. My jsme tolik nepřidali do kroku, my si to docela užíváme, ale tady kolem nás možná někde v tom křoví, možná budou i nějaké další bytosti.
3: Jo, máme tady další zastavení, to je frkot a právě to je o té, co jsme si říkali, to zastavení, kdy vlastně můžeme si vyzkoušet, jak uběhneme vzdálenost k dalšímu zastavení. Vidíme tady, že prase divoké umí běžet rychlostí až 48 km za hodinu a do té druhé dalšího zastavení by to běhlo za pouhé 4 sekundy, což je opravdu jako rychlost prostě, takže to my určitě nezvládneme. Hledá Dominika, že bychom zkusili to bejvalého
1: vlastně
3: basketbal.
1: Sportovec by to mohl dokázat, ale ty 4 sekundy, Dominiku, můžou to odstartovat? Tři.
4: No, já myslím, že to nemá cenu.
1: Tři, dva, jedna, teď. Dominik odbíhá a docela rychle, tak možná, že by trumfnul to zvíře, o kterém jsme mluvili. To uvidíme, protože on na nás čeká u toho dalšího zastavení.
0: Pelíškův dětský den se v Prachovských skalách v Českém ráji bude konat zítra od 10 do 15 hodin. Bude i připomínkou dnešního Světového dne životního prostředí. Pozvali vás potomci rodiny Šlíků, Rita, Dominika a Viktorie a kolegyně Vlaďka Vildová.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a už 10. rokem vysíláme Pochoutkový rok. U příležitosti jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech těch dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, nedělají je oni sami soutěžící, ale 36 výherních receptů připravuje porota s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude chystat dortovou omáčku s vaječným svítkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, recept ze stříbrné příčky roku 2021, šéfkuchař Roman Pavlus. Patrik Rozehnal se za ním zastavil.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem, příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tak tuhle výbornou koprovku uvařil Roman Pavlus, vypadá skvěle a ten svítek je výborný. Jak se dělá? Poslechněte si v neděli po 10. hodině v našem vysílání v pochoutkovém roce. Recept ale najdete už teď na našem Facebooku nebo Instagramu, potom i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hrad.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, je pátek a tak máte v tuto chvíli poslední příležitost v tomto týdnu inzerovat v Radiobazaru. Telefonní číslo znáte, co tam máme. Vítejte v Radiobazaru, dobrý den. Haló, slyšíme se? Radiobazar, dobrý den. Tak tady, dobrý den, Radiobazar, slyšíme se? Haló, haló. Tak z nějakého důvodu nám to nefunguje dobře, tak zkusíme udělat nějakou malou technickou úpravu tady. Pustíme si písničku, no a zkuste zavolat za chviličku nebo vydržte. Snad se nám tady ten systém pro přenos telefonátu do vysílání chytne.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, druhý pokus. Před chviličkou se nám spojení s inzerenty po telefonu nějak nezdařilo. Půjde to teď na podruhé. Radio Bazar, dobré odpoledne, slyšíte mě?
2: Dobré odpoledne.
1: Tak, výborně. Můžete povídat.
2: Nejde se prosím vás obyčejná, naprosto obyčejná ženská nebo žena, která by viděla, co života vlastně chce a nebyla podvodnící a nebyla nějaké nároky zbytečně vysoké v mém věku. Bude mít teď tento měsíc 67 let a jsem okresl světavý, vlastně být mám a jsem nekuřák, obyčejný člověk. Jestli je to možné, okresl světavý by to bych preferoval.
1: Aby ta dáma nekouřila, aby byla nekuřačka. Ano, byste preferoval. A vaše číslo pro případný kontakt je jaké?
2: Ano, je to prosím vás 773 911.
1: 911?
2: Ano.
1: 911?
2: 983.
1: A říkal jste Semilsko, že? Ne, ze Svitavska.
2: Ze
1: Svitavska. Tak dobře, hodně štěstí přeji, mějte se pěkně.
2: Naslyšenou.
1: Hezký den i vám. Tak, tady první inzerát je tedy prosba nebo nabídka k seznámení. Pán je mu 67 let, je ze Svitavska a hledá obyčejnou slušnou ženu, která je nekuřačka, protože on taky nekouří a je tady k dispozici telefonní číslo 773 911 983. Radio Bazar pokračuje a vítám vás v inzerci. Dobré vás odpoledne. Stavíme.
3: A měl bych na prodeji klece na papoušky nebo buď korely nebo andulky jako nové. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice.
1: Ano, pěkný den. Naslyšenou. Klece na ptáky, třeba na andulky nebo na papoušky ve výborném stavu. Na Českoskalicku 731 347 275. Jedeme dál. Dobrý den, vítám vás. Radio Bazar.
4: Dobrý den. Potřeba bych prosím vás prodat listovou sekačku, tak obrátěši a schrnovat píče na teru a
1: ještě něco?
4: Jo. Tu tříkolku pracovní.
1: Pracovní tříkolku.
4: Elektrickou.
1: Elektrickou. Mhm. Ano, a jestli je to všechno, tak ještě prosím vás o číslo.
4: Jo, 603, 710,
1: ano.
4: 960.
1: Tak jo, odkud voláte?
4: Tady z Hradecka.
1: Hradecko, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
1: Lištovou sekačku nabízí pán, obraceč a schrnovač píce na teru třeba a ještě tříkolku elektrickou pracovní na čísle 603 710 960. Pokračuje Radio Bazar. Vítám vás, můžete inzerovat. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych nabídla staré kořenky motiv rokoko a po otci dřevěný černý vojenský kufr 40. léta.
1: Mm-hmm.
5: Ano.
1: Telefon
5: by byl 731 589 248.
1: Ano, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
5: Taky, nashledanou.
1: Staré kořenky rokokové, takový ten dekor rokoko nabízí paní a dřevěný vojenský kufr ze 40. let. Telefon je 731 589 248 a můžeme pokračovat dalším inzerátem. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Já prodávám pánské jízdní kolo Favorit, dámské jízdní kolo SK a nosič na jízdní kola na auto na pátý dveře, na zadní dveře, nosič na jízdní kola od firmy Thule, na dvě kola to je.
1: Uh-huh.
6: Na telefonu 728 426 704, Hradec Králové.
1: Ano, pěkný den a víkend, naslyšenou.
6: Naschledanou.
1: Pán nabízí pánská jízdní kola nebo pánské jízdní kolo favorit, dámskou esku a nosič na kola na auto na zadní dveře na dvě kola. 728 426 704 je telefonní číslo. Radio Bazar pokračuje dalším inzerátem. Vítám vás.
7: Ano, dobré odpoledne. Já stále poptávám nějaký štěňátko takovýho střední velikosti, něco jako labrador, bernský, salešnický a podobně. A mohl by to být i pěkný kříženeček. Mám to na dvůr a bez pejska to nejde. Je smutno.
1: Na dvoře je smutno bez pejska. Má to být holka nebo kluk?
7: Nebudu si vymýšlet, ale kdybych, tak bych si vybral holčičku. No, ale když bude pejsek, tak bude pejsek. No.
1: Tak dobře. A odkud vy jste?
7: No tak já jsem z Chvalkovic.
1: Z Chvalkovic, takže někde blízko asi raději,
7: no,
1: ne? Nebo tak, si dojedete?
7: No tak může být, dojedu, když to bude pěkný, tak si dojedu.
1: Tak dobře, tak číslo na vás.
7: 721.
1: No.
7: 275.
1: Mhm.
7: 924.
1: Tak hodně štěstí, ať si ženete. Naslyšenou.
7: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak jestli můžete nabídnout, pán je z Chvalkovic a schání pejska, kamaráda, protože na dvoře je smutno bez pejska, střední velikosti nejlépe i nějakého voříška třeba, a můžete nabídnout 721 275 924 je číslo k tomuto inzerátu. No a pro dnešek i pro tento týden Radio Bazar končí.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

hodin, 55 minut, Český rozhlas Hradec Králové, zprávy v 16 a pak vám nabídneme dnešní humoriádu s Patrikem Rozehnalem a hostem u mikrofonu bude Petra Černocká. Příjemnou zábavu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prezident Pavel dorazí na pondělní jednání vlády. Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Třebechovické muzeum Betlému se připojuje k muzejní noci. A noc bude polojasná, kránu místy s mlhami a teplotami do 10 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už v pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
2: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
0: Premiér Babiš dřív řekl,

0: Sava. Felicie bere svoje Felicie na sebe, do sebe, do svoje Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilej. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicie. Ve své Felicie opilej, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, že? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
3: Víš, to už je tak dávno, ta první teda, no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
2: A ta druhá?
3: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
2: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
3: No jasně, ale...
2: Jaký svatebčani.
3: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ty, ten ženich jako někam chodí, jo?
2: A
3: no.
2: Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
3: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí. Já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám 2 deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
2: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
3: ne, ne, ne, no. Já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
2: Zpívalo se u vás na svatbě?
3: Nespívalo.
2: No to je smutná svatba,
3: já
2: zpěváci a nikdo nespívá.
3: Hele, já
2: jo.
3: Vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijedou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
2: No tak měl člověk fotografa, ne nějaká fotografa. A zase,
3: ne.
2: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
3: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
2: Jo.
3: já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
2: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii ne. Nad postelí v oválu nebo tak?
3: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
2: Říká Petr.

teda Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zelotý. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přeji bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade přes padem je kousek.
2: No vydá.
4: No on má, ale já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a ještě najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: To jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte to svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno, to už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. Když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnou.
4: Nahoře dveří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Mm-hmm. Tohle to smysl.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou Kulišárny nebo Klukoviny, Vylomeniny, Radovánky či Děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marcel, v autě?
9: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů.
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. Děkuju. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrání pámu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Já. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze zázvu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě,
4: lidi.
3: V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: no, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo,
3: ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: To jsme vysvětlili zevrubně. Dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že
3: děkuji
4: jo,
3: vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme seznam.
2: No, ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale.
2: Jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si hezký. Vymyslela. Protože nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David znovu, já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám doma potečku.
5: Máte jo,
6: děkuji,
5: sakr.
2: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady Soňa z Voršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bčko.
2: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
10: Ale...
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a... Taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no tak konec debát a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi z tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ohrali doma.
5: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
5: No, ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček jsem miloval i s Spejblem a Hurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo,
2: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný, ano.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená, Ačko znamená tedy Hurvínka, jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš.
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký mamuje to vůz dlho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebe ty odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa na rajzej strom. Nečím sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni, oho, starosti.
1: Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petru.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vedení sněmovny je po dnešním hlasování kompletní. Zítra se slavnostně otevírá cyklookruh kolem přehrady Rozkoš. Siňáková s Tausendovou postoupili do finále čtyřhry na Roland Garros. A sobota bude oblačná s teplotami do 25 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji na post nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl čtyřikrát zvolen.
3: Urbanová po volbě slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí.
4: Mám zkušenost z vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám.
3: Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je zvolení Urbanové výsledek dohody mezi koalicí a opozicí.
5: Při té minulé neúspěšné volbě to byl důsledek prostě toho zaseknutí té sněmovny a nedodržování dohod.
3: Poslanci odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Jejich volba byla netradičně veřejná kvůli podezření z korupčního jednání u dvou kandidátů. Své posty v radě obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr a moderátor Luboš Ksaver Veselý. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka zítra slavnostně otevírá 19 kilometrů dlouhý cyklookruh Rozkoš. Trasa propojuje obce v okolí přehradní nádrže Rozkoš na Náchodsku. Její vybudování trvalo skoro 6 let a stálo 130 milionů korun.
6: Součástí cyklostezky je řada odpočinkových míst, altány a nebo také nabíječky pro elektrokola. Stavba musela zohlednit také požadavky ochránců přírody. Část cyklostezky je proto místo asfaltu vybetonovaná, protože beton je z hlediska teplotních podmínek vhodnější pro ještěrky a obojživelníky. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Stavbaři dokončili opravu povrchů ve sportovním areálu ve Vrchlabí. Vyměnili asfalt u tenisové zdi a taky přesunuli dopadovou plochu pro skok vysoký. Areál už je bez omezení opět přístupný a kromě žáků základní školy ho využívají členové sportovních klubů i veřejnost.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňáková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová suverénně 6-0 a 6-1.
1: Počasí.
2: Zítra ráno čekáme ojedinělé mlhy. Během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti. Při zvětšené oblačnosti ojedinělé, hlavně na horách, později večer místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor na silnici číslo 16 na výjezdu z Pilníkova směrem do Trutnova. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Místem se projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: pátek 5. června posloucháte Český rozhlas Hradec Králové přehled dnešních vybraných událostí v Královéhradeckém kraji. Inscenaci Koule, která byla na repertoáru Klicperova divadla v Hradci Králové 14 let, uvidí diváci dnes večer naposledy a proto v našem vysílání se spojíme za chvíli s autorem a režisérem Koule Davidem Drábkem. Na předpověď počasí se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka. Naším ranním hostem byla lékařka Lenka Vavříčková, která se svým pejskem jako dobrovolnice dochází za pacienty a za tuto činnost převzala nedávno ocenění Křesadlo. Rozhovor si připomeneme o 17:30. Před 100 lety začalo organizované provázení podzemím pevnosti Josefov u Jaroměře. Za tu dobu jim podle údajů správců pevnosti prošel 1 000 000 návštěvníků a na místo vás vezmeme také za chvíli. A v galerii Loutek v Kuksu začíná festival Malá loutková inventura. Přidáme podrobnosti. Dnem v kraji vás provede Romana Joudalová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí připravila Alena Brantová.
2: Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Potvrdil to dnes mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. V Jaroměři na Náchodsku si dnes připomněli 100 let provázení podzemím pevností Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. A do Josefova se podíváme s naším reportérem už za chvíli. V galerii Loutek v Kuksu začíná festival Malá loutková inventura. Navazuje na tradiční loutkářství v Kuksu a podporuje i jeho současný rozvoj. Program před 18. hodinou představí organizátorka festivalu Kateřina Bohadlová. V Hradci Králové pokračuje mezinárodní festival Landscape. Přehlídka krajinářské architektury a umění nabídne desítky instalací ve veřejném prostoru, výstavy, debaty nebo komentované vycházky. Připomenou urbanistický odkaz hradeckého starosty Františka Ulricha, který stál v čele města na přelomu 19. a 20. století. Třebechovické muzeum Betlému se dnes připojilo k muzejní noci. Zájemci si tak můžou zdarma prohlédnout třebechovický Betlém i několik výstav. Součástí programu bude také představení nové vizuální identity města i koncert písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Jedna z nejúspěšnějších inscenací v novodobé historii Klicperova divadla v Hradci Králové dnes večer končí. Satirická hra Koule, která původně vznikla pro Český rozhlas a v minulosti vyvolala i řadu kontroverzí, se s diváky rozloučí vyprodanou 220. reprízou. A ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je teď proto s námi autor hry, režisér David Drábek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Drábku, hra byla v repertoáru Klicperova divadla dlouhých 14 let. Vidělo ji víc než 74 tisíc diváků. Čekal jste v tom roce 2012, že se z toho titulu stane takový divácký fenomén?
1: Že to bude takováhle pecka, to
0: bomba.
1: Jsem asi nečekal. Nicméně, dost jsme si o toho slibovali poté, jaký ohlas a jaké vzrušení a soudní spory a skandál způsobila rozhlasová hra. Tak jsme si s tehdejším ředitelem Ladislavem Zemanem říkali, pojďme to rozšířit na jeviště, Tomicku máme v plné polní a pustíme se do toho.
0: Ten úspěch této hry je určitě od začátku spojený s herečkou Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Napsal jste jí ten text přímo na tělo. Je těžké pro vás a

0: vlastně i pro herce asi po tak dlouhé době se loučit s těmi postavami?
1: Je to strašně těžké, já nenávidím bytostně derniéry, ať je to po takovéhle éře nebo po kratší době, kdy mám pocit, že vše ještě nebylo řečeno. A jsme s tím smíření, ale vlastně bude to, myslím, velmi, velmi bolet, protože jsme ji brali 14 let jako něco, co tady samozřejmě je a teď to končí. A proto malou útěchou snad bude, že se pokusíme tu inscenaci odkoupit a hrát i v Praze, ale to víte, Hradci jsme, v Klicperově divadle jsme doma.
0: Koule v roce 2011 začínala, to už jsme zmínili, jako rozhlasový hit. Přes divadelní prkna se teď postupně přesunula i na internet, na platformu Dramox. Kde podle vás zapůsobila nejsilněji, v rádiu nebo na jevišti? Jak to vidíte?
1: To je velmi těžké říct a dobrá otázka od vás. Víte, dodnes spousta lidí, co se k divadlu nedostane, co jezdí autem a pouštějí si něco, nebo na Silvestra, kde se opakuje, miluje a zná tu rozhlasovou hru. Tam si myslím, že to pokrytí je vůbec největší, navzdory tomu, že jsme s tou koulí jezdili o 106 všude po krajích českých a moravských. A takže je to vlastně, myslím si, také 50-50. A velmi vděčím i Dramoxu za to, že ten záznam udělal, jo? Protože Dramox vlastně ty naše sochy ze sněhu, jak se říká, divadelním představením uchovává v nejvyšší možné kvalitě, jak to vlastně záznam dovoluje.
0: Tak dnes večer tedy v Klicperově divadle 220. reprízou končí inscenace Koule a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s námi proto dnes na chvilku byl autor hry a režisér David Drábek. Děkujeme a ať to loučení moc nebolí. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Je pátek 5. června a čeká nás víkend. A tak jaký bude? Myslím, že už můžeme začít i tím dnešním večerem. Imrich Drapák, meteorolog na telefonu. Dobrý den.
2: Pěkný podvečer.
1: Jak nás dneska 5. červen ještě překvapí, nebo už to bude jenom fajn?
2: Už se to bude jenom lepšit. Ta silněná stranná fronta už se posunula k východu. Teď také ještě na večer se můžou vyskytovat ještě nějaké přehánky, ty budou postupně slábnout a oblačnost potom během noci nám bude ubývat až do vyjasnění. A k ránu se nám můžou vytvořit mlhy a ty nejnižší teploty budou 10 až 7 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo klid.
1: Takže nabralo to dobrý směr na víkend.
2: Ano, přesně tak. O víkendu bude pěkně, v sobotu spíše nějaký polojasno. Teprve až na večer přibýváním oblačnosti a během noci se nám výjimečně opět může vyskytnout nějaká slabá přehánka, ale teplotně už to bude o mnoho lepší, nějakých 22 až 25 stupňů. A i neděle nějaký polojasno, oblačno, opět výjimečně se může vyskytnout jde nějaká přehánka, zejména na horách a opět ty teploty nějakých 22 až 25 stupňů.
1: No krása, co k tomu dodat. Děkujeme za tak pěknou předpověď na první červnový víkend Imrichu Drapákovi do Hradeckého meteorologického ústavu. Příjemnou službu, naslyšenou.
2: Mám taky hezky naslyšenou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: Dnes byla hostem v ranním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice fakultní nemocnice Hradec Králové. Několikrát do měsíce jako dobrovolnice se svým pejskem labradorkou Tereskou chodí za pacienty a právě za tuto činnost převzala ocenění Křesadlo za dobrovolnictví. Udílí se už od roku 2018 a nejen o této ceně si s doktorkou Vavříčkovou povídal moderátor Jakub Schmidt.
1: Co pro vás znamená tohleto ocenění?
2: Tak samozřejmě je to ohromná podsta, protože člověk to nedělá právě kvůli ocenění, dělá to úplně z jiných důvodů, ale je to připomínka toho, že se toho lidé všímají, že vlastně vás dokážou ocenit, když děláte něco navíc ve svém volném čase.
1: A jak jste se dostala k té kanisterapii, jestli to tak můžu nazvat, a vůbec k pejskům jako takovým?
2: Není to můj první pejsek, je to můj asi šestý pejsek, vždycky jsem se psům hrozně věnovala a i s těma předchozíma psama jsem sportovala, běhala jsem agility, takže když potom jsem vybírala novýho pejska, tak jsem zase chtěla běhat agility, ale bohužel přišel covid, přišly nějaké moje zdravotní komplikace, i zavřená vlastně ta cvičiště a potom covidu už jsem nebyla schopná takové akční věci, jako běhat s tím psem přes překážky, takže jsme hledali jinou formu nějaké práce s pejskem a našli jsme tu kanisterapii, i když ona to už dneska úplně není kanisterapie.
1: Je potřeba k té kanisterapii nebo k tomu, abyste mohli chodit za pacienty nějaký výcvik nebo třeba i nějaký průkaz, nějaké zkoušky?
2: Určitě ano, ten výcvik samozřejmě by měl být hned od štěněte, ale je to takový výcvik poslušnosti, protože pejsek, který se chce věnovat kanisterapii, ty přímo kanisterapeutické zkoušky nesmí skládat v nižším věku než 12 měsíců, aby nebyl přetěžován, takže obvykle ten první rok trávíte vlastně výcvikem poslušnosti a nějakých tríčků a tak dále a zkoušky se pak mohou skládat až po 12. měsíci.
1: No a jak to teda vypadá, když jdete na oddělení za pacienty s Tereskou?
2: Tak my to máme domluveno tak, že většinou nám staniční sestra vlastně připraví seznam pacientů, kteří by se s Tereskou chtěli potkat. Dostaneme seznam, pak jdeme, se mnou chodí šéfka dobrovolníků ve fakultní nemocnici paní magistra Blanka Vápeníková, protože vždycky je dobrý, když si s těma lidma povídáte. Já trošku víc jsem orientovaná na kontrolu toho pejska, protože to jsou pacienti, kteří mají infuze, mají cévky, je tam spoustu hadiček a musím kontrolovat Teresku. Přijdeme na ten pokoj a Tereska nejdřív si ty lidi obejde takzvaně, většinou se zeptám, jestli můžu pustit z vodítka, což většinou k tomu dojde. No a Tereska jde každého přivítat. To znamená, že s každým si podá packu, za to jí ten pacient většinou obmění nějakým pamlskem, který ode mě dostane, takže ti lidé se tím pobaví. Navíc má to i tu výhodu, že nám začínají povídat o svých mazlících, ukazují nám fotky, jaký mají pejsky. Teresku fotí, posílají rodinám fotku, kdo je navštívil v té nemocnici, nebo se dokonce jako aktivizují, že vstanou kvůli Teresce z postele, jdou jí pohladit, takže jako takhle asi nějak.
1: Jak náročná je tahle ta návštěva vlastně třeba pro Teresku jako takovou?
2: No pro Terku hodně, protože vlastně většinou dostáváme seznam takových 12-13 pacientů a musí se k tomu připočítat ještě veškerý personál. To znamená, ona za tu chvíli, kdy tam jsme, třeba dokáže obejít 17 lidí. To je takový náš rekord a to už je pro toho pejska hrozně únavný. Takže je většinou pak vyčerpaná.
1: Měla byste na závěr našeho povídání nějaký pěkný příklad, jak to pomáhá těm lidem, jak to funguje?
2: Ano, stalo se nám, že jsme byli právě na interně, byla tam pacientka, která úplně nebyla mobilní, byl u ní fyzioterapeut, který vlastně se snažil paní rozpohybovat. No a Tereska přišla do pokoje a paní vyskočila z postele a hnala se k Teresce, takže tam jsme dokázali, že dokážeme zaktivizovat i pacienta.
1: A že to funguje.
2: A že to funguje.
0: Naším ranním hostem byla doktorka Lenka Vavříčková, vedoucí lékařka oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice fakultní nemocnice Hradec Králové, která se svým pejskem jako dobrovolnice dochází za pacienty a za tuto činnost převzala nedávno ocenění Křesadlo. Celý rozhovor najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové. Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme i ve vysílání zmínili, že v Josefově u Jaroměře si dnes připomínají 100 let provázení pevnostním podzemím. Chodby z konce 18. století jsou unikátní. Obránci pevnosti je mohli využívat k tomu, aby se nepozorovaně dostali pod pozice útočícího nepřítele před hradbami. V ostrém boji ale tuhle taktiku nikdy nevyužili, protože Josefov nikdo vojensky nenapadl. Dnešní slavnostní program nabízí výstavy o historii turistiky, ukázky dobových vozidel a taky koncerty. Součástí byl i křest nové knihy.
1: Přicházíme ke čtení knížky. Knížka bude polita vodou z podzemí.
2: Hlavní program toho slavnostního dne je v plném proudu a já mám před sebou Ilonu Honzerovou, jednu z autorek knížky, která byla právě teď pokřtěná a ta mapuje historii 100 let provázení podzemím. Proč bych si tu knížku třeba já měl koupit?
3: My jsme se snažili sbírat i příběhy lidí, kteří tady provázeli, kteří si v podzemí hráli jako děti, lezli tam, samozřejmě to bylo zakázané, podnikali tam různý dobrodružní výpravy, jezdili tam na kolech, hráli tam naschovávanou a podobně. Takže ta knížka krom historických údajů je proložena právě těmi příběhy těch lidí, kterých tady za tu dlouhou dobu prošla obrovská spousta.
2: Knihu jste nekřtili tradičně šampaňským, ale vodou ze studánky, ke které se dá dojít vlastně v podzemí. Je to symbolické?
3: Rozhodně. Jo, my když jsme vlastně přemýšleli, jak tady tu slavnost udělat tak, aby byla jako co nejvíc naše v podstatě, tak nás tohle to napadlo a rádi využíváme vlastně ty specifika, který Josefov má a který to místo má, protože všechno ostatní může být jinde.
2: Tak ať se knížka krásně prodává a ať z ní mají lidé radost.
3: Děkujeme.
1: No a teď už pomalu se přechází do další části našeho programu a sice k uložení předmětů do té časové schránky.
2: Dalším, koho mám u mikrofonu, je Vojtěch Dolana a ten má v ruce časovou schránku. Co v té časové schránce je?
4: V časové schránce jsou předměty od institucí, které tady vedly prohlídky. Takže tam je například Klub českých turistů, Městské muzeum v Jaroměři, město Jaroměř, Městské kulturní středisko Jaroměř.
2: Já vím, že tam jsou třeba pamětní medaile za klub vojenské historie. Co za vás je to nejzajímavější, co posíláte těm budoucím generacím?
4: Přání té kontinuity lidské, jako si ty předešlí průvodce předávali klíč z ruky do ruky, trpělivost a určitou vstřícnost mezi sebou, protože to je velmi důležitý.
2: Ta časová schránka, to není to pouzdro, které se ukládá třeba do věží kostelu, je to vlastně jakási truhla poměrně velká. Kam ji uložíte?
4: Uložíme ji do podzemí. To místo bude označené s tím, že kdo ji bude chtít otevřít dřív než za 50 let, tak toho osobně budu s kolegyní Ilonou strašit v tom podzemí.
2: Podzemí v Josefově aktuálně navštíví ročně asi 23 tisíc lidí. Za 100 let existence si ho prohlédl asi milion návštěvníků. Z Jaroměře Josefova Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V obci Kux na Trutnovsku začíná třídenní festival loutkového divadla. Podle organizátorů přináší malá loutková inventura do regionu vždycky to nejlepší z nového loutkového divadla pro děti i dospělé z posledních let. Navazuje na tradici loutkářství v Kuxu a podporuje jeho současný rozvoj. A jednu z pořadatelek, Kateřinu Bohadlovou, jsme zastihli těsně před začátkem nové výstavy vernisáží. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Kateřino, já jsem zmínila úvodní vernisáž, ta bude už za chvilku. Povíte nám něco o ní?
1: Ano, Malá loutková inventura je festival loutkového divadla a proto se, nebo není snad ani překvapením, že ta vernisáž se týká také loutek. Je to výstava 6 objektů a fotografií Šimona Pikouse, které pořídil vlastně na základě neštěstí, kdy v Liberci zhořelo dětské centrum Motičkovi z Klika, ale on zachránil ty loutky a udělal z nich nádhernou instalaci, která tady bude k vidění celý léto.
0: Malá loutková inventura nabídne do neděle v Kuxu 6 loutkových představení. Co jste vybrali?
1: My jsme to letos rozdělili tak trošku půl na půl, neverbální, 3 neverbální a 3 regulárně mluvené inscenace, které nabízíme od dnešního večera. Některé jsou přímo, jak už bylo řečeno, pro dospělé, právě třeba dnešní zahajovací představení Soudružky z kroužky je dospělácká inscenace loutková pro diváky, kteří si zavzpomínají, ale samozřejmě s velkou dávkou nadsázky na dobu normalizačního Československá. Tato inscenace získala cenu divadelní kritiky za scénografie, velice sofistikovaná, zábavná, hrajeme v 7 a v 9 hodin, takže možná diváci ještě stihnou, kdyby chtěli dojet na tu druhou reprízu. V těch dalších dnech potom uvedeme představení, která budou určená už i pro dětské publikum, například Kaleido od Le Cabaret Nomad, nebo Fras je soubor a Kowloon, ten nás přenese přímo do Hongkongu, takže ty témata jsou taková cestovat a zakončíme v neděli potom inscenací Baba Yaga, která bude také beze slov, ale pro staršího diváka, takže srdečně všechny zvu.
0: Takže když se řekne loutkové představení, většina si představí divadlo pro děti, ale jak právě řekla Kateřina Bohadlová, v malé loutkové inventuře to tak úplně neplatí, takže můžete do Kuxu přijet, ať jste velcí nebo malí, mladí nebo staří, pro všechny tam něco bude. A za pozvání děkujeme Kateřině Bohadlové. Krásný den, ať se vám to vydaří.
1: Děkujeme, hezký večer.
0: Naslyšenou.

0: pátek 5. června jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 17. hodině nabídli přehled dnešních vybraných událostí Královéhradeckého kraje a čemu se budeme věnovat o víkendu. Sobota 6. června bude patřit v Rychnově nad Kněžnou připomínce proslulé kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové, která tu strávila i část svého života. Tyto oslavy připomínají nejen roky, které tam prožila, ale i výročí sepsání její slavné kuchařky a samozřejmě, že u toho budeme. Lidé si zítra budou moci ve Špindlerově mlýně prohlédnout finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupili 3 týmy, 2 české a 1 slovenský. Veřejná prezentace začne ve 2 hodiny odpoledne přímo v centru horského střediska. V Kopidlně na Jičínsku se zase setkají majitelé mopedů, pionýrů, babet, javet, mustangů, Simpsonů a dalších druhů a značek motocyklů do obsahu 50 kubických centimetrů. Důvodem je 10. ročník kopidlenské padesátky. No a ještě nahlédneme do pondělního programu. Tam vám nabídneme reportáž z festivalu nového cirkusu v Trutnově, Cirkuf. Se studenty střední kamenické školy v Hořicích vyjedeme do terénu a budeme sledovat, jak pomáhají opravovat pískovcové pomníky. Zastupitelé Opočna budou v pondělí jednat v Kodymově národním domě na veřejném zasedání a na programu budou mít 9 bodů, většina z nich se bude týkat majetku města. Budeme u toho. Na svém pravidelném zasedání se sejdou i zastupitelé Deštného v Orlických horách. Na programu bude 8 bodů a jednat budou třeba o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat budou i uzavření 2. stupně základní školy. Po 18. hodině vám teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme vzpomínky Honzy Adama na především léta strávená s Karlem Gottem, byl jeho sekretář. No a je to pořad Desky pásky, vzpomínky váš oblíbený, tak příjemný poslech a hezký večer s rádiem vašeho kraje. Přeje Romana Joudalová.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslanci zvolili 6 radních České televize. Třebechovické muzeum Betlému se připojuje k muzejní noci. Tenista Jakub Menčík si finále Roland Garros nezahraje. A zítřek bude oblačný s teplotami do 25 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Poslanci vybrali 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Neuspěli naopak bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné. Pokračuje předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU-ČSL.
4: Je dobře, že vládní koalice ustoupila tomu opozičnímu tlaku a přistoupila na tu veřejnou volbu, protože jenom tak se dá opravdu reálně verifikovat, kdo jak hlasoval.
2: Rada České televize má 18 členů. Mezi její pravomoci patří například jmenování a odvolání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Zájemci dnes můžou navštívit muzejní noc v Třebechovicích pod Orebem. V muzeu Betlému si budou moct zdarma prohlédnout třebechovický Betlém i několik výstav. Součástí programu bude taky představení nové vizuální identity města, koncert písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra nebo soutěž v poznávání předmětů, které už dnes téměř vymizely z běžného života. Program potrvá do 11 večer, přibližuje ho ředitelka muzea Petra Jánová.
5: Součástí muzejní noci jsou i komentované prohlídky s Kamilem Andresem, který provede výstavou Nespěchám, na všechno si přijdu sám. Tato výstava představuje jeho celoživotní tvorbu. Raritou této výstavy je mechanický háčkovaný betlém, který Kamil Andres vytvořil společně se svojí manželkou Jindrou.
2: Návštěvníci hudebního festivalu Rock for People, který se koná od 10. do 14. června ve festivalovém parku 360 na letišti v Hradci Králové, se do areálu a zpátky dostanou 3 zvláštními linkami bezplatné MHD. Loni jezdila linka 1. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou hlavně na dopravu. Vyplývá to z informací policie, hradeckého dopravního podniku a pořadatelů.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menčík na Roland Garros do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. O svůj 4. titul ve čtyřhře si ale v Paříži zahraje tenistka Kateřina Siňaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Porazili v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefaniová suverénně 6-0 a 6-1.
3: Počasí.
2: Zítra ráno čekáme ojedinělé mlhy, během dne od jihozápadu přibývání mraků. Při zvětšené oblačnosti ojedinělé, hlavně na horách, později večer místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici v Dětenicích na Jičínsku se srazila 2 osobní auta. Místem se projíždí kyvadlově. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna, zahaleného mlhou, vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Fantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Fantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Fantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilénní zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sexsymbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye, Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou se mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvoj-CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvoj-CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohohle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na pondělní jednání vlády dorazí i prezident Pavel. Hradecká fakultní nemocnice rozšířila zázemí pro onkologické pacienty. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu a zítřek bude oblačný s teplotami do 25 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už v pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
2: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
0: Premiér Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace na summit NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá. Pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Obec Nová Ves na Rychnovsku získala ocenění Skokan roku v soutěži Čistá obec Královéhradeckého kraje v kategorii do 300 obyvatel. Stala se tak podle pořádající společnosti Ecocom obcí s největším meziročním zlepšením v třídění komunálního odpadu. Pro zlepšení odpadového hospodářství Nová Ves zavedla několik opatření, vysvětluje nezávislý starosta Lubomír Forejtek.
3: Zavedli jsme větší množství popelnic na papír a plasty, přidali jsme i místo na bioodpad a zavedli jsme systém červených a zelených známek odpovídající svozu. Zelená je měsíční svoz, červená 14-denní svoz a občany s měsíčním svozem v podstatě zvýhodňujeme na ceně.
0: Fakultní nemocnice Hradec Králové má díky přístavbě pavilonu profesora Bašteckého lepší zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Ve čtyřpatrové přístavbě jsou ambulance, stacionář a nové oddělení přípravy cytostatik. Součástí oddělení je taky speciálně upravený výtah pro plynulý transport připravených léčiv přímo do stacionáře. Investice vyšla na víc než 304 miliony korun. Sport. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu. Premiérový triumf oslavil před domácími tribunami v pražské Troji. Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejlepší 10. Amálie Hilgertová, zvítězila Australanka Foxová. Počasí. Ráno čekáme ojedinělé mlhy, během dne od jeho západu přibývání mraků, při zvětšené oblačnosti ojedinělé, hlavně na horách, později večer místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Zafouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím je v Náchodě uzavřená část Lípové ulice. Objížďka je tam značená a potrvá do 19. června.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech

0: ven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct, jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
0: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože Výdrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo vítr, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten holc, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu po Stoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen. Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt, auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
3: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřte a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Worten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heuer mitläuft.
4: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
5: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Já bych chtěl jen tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
4: Dnešní akci zařadit do roku smíření, vy k tomu máte hlavní důvod?
5: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
2: A event, das Jahr der Versöhnung, was der Erzbischof und das Bischof der Gleichnamige Diözese hier heute ausgerufen hat.
5: Najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
4: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
5: No je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili a uvidíme, jaký velký nese synergie.
6: Vlastně jim ty vody verbindet. Es gibt synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
4: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je to takový počet?
5: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti. A že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
6: do nějaké skupiny,
5: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
6: válkou,
5: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolopetrský masakr, tak vlastně toho příkladem, bohužel, nechvalným.
4: Děkuji za rozhovor.
5: Ano.
7: Jste tam trošku na ty civilní věci, vy se tam na pochodu zúčastníte poprvé. Je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
5: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno. A tento úbor vyměním za tričko. Dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
6: Výšovky čum zweiten zweigen Pilgerfahrt. Diese Woche die erste war 50 km, heute eben den anderen Weg. Dies vorbereitet.
8: Děkuji. A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
5: Tak mše je vždycky o tom též, je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži, a chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
2: Als Bischof auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was in diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
5: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
5: Bitte.
6: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kupkova. Veronika Kupkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Preslitz lebt, Přísečnice žije, aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Preslitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Landschaft und zur Heimatregion. Für ihre Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kupkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauer Stavitalmostu geehrt.
2: Veronika, warum sind Sie hier?
9: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
2: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann-Kepler-Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
9: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
2: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
9: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und ein Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
2: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Auf frohes Laufen dann.
9: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
10: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
11: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
10: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
12: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
10: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
13: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
14: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
10: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
15: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
10: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
16: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, im Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
10: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
16: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
10: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
17: 20 hodin.
18: Český rozhlas, zprávy.
17: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
19: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
17: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
20: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
17: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
18: Počasí.
17: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
18: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
17: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
18: Vesele a zdravě.
21: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
22: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
21: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo.
22: A zkusíme veselé.
21: Ano.
22: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
21: Takže tu si odběreme na začátku.
22: Tu legraci?
21: Ano.
22: Dobrá, pojďme.
21: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? No, to máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
18: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Veselé a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma, už jsme ho prozradili, zácpa, často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Iskér s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to také psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu,

0: Ano. Za zácpu bereme.
1: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Zajdamovou v pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Jak

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvar.

0: klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
1: Ano, popraskané párky.
0: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž tak žde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
1: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
0: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
1: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
1: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
0: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
1: Teď víme tedy, co nám chybí.
0: Ano.
1: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
0: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
1: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
0: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
1: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
0: No, v podstatě ano.
1: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
0: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
1: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
0: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin. No a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
1: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová. Odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak pusum.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravě.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravě.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme to i samozřejmě. Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Střinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím.
2: Vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: my
0: tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: a
0: je?
2: Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová, ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně, tak. Moc děkujeme, já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky, magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tím tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací. Tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivní vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Lionelem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Toma T. Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Dva zámky za

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu v velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna Šep vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

apartmá hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová, zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Se stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams junior a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kassel a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se dnes toulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze půjdou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku, nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

tát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragické, to nebyly

0: Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista, zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
2: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých

0: latinských příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, foršt, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... porastámhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: za Rámus.
1: Aj, je, princezno, já vás asi vzbudil.
0: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
0: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
0: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
0: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
0: Můžu za vámi ven?
1: A co tomu řekne pan otec?
0: Vždyť tu není.
1: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundám vás dolů. A hop!
0: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
0: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
0: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
0: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
0: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
0: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. Podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
0: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
0: To bolí!
2: No, ale píchla ses jen trošku.
0: Z prstu mi teče krev!
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
0: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
0: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
0: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
0: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist, i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
0: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
0: Nemáte oheň? Buď.
6: Nemenuju se Buč?
0: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
0: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
6: Byl tu jen jezevec.
0: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Bodlo by spíš kafe.
0: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
0: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje... Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
0: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
6: Dort?
0: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
6: Jo.
0: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i dbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
0: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
0: Je váš.
6: Co?
0: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
0: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
6: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi...
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
8: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
9: A ty ne, srváci?
10: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
9: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
10: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
6: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
10: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
9: Nekonečně. Líbí se ti?
10: Komu by se nelíbil?
9: Mně ne. Nech si ho.
10: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
9: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co Kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Debřekla a dej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Víte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Ba-da-da, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, pechfogl. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží, vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
1: Co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI., se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak Křivoklád sežere naši dceru Krasavu?
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát! Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž! Ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou Pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem rád. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Víc nechci.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste si za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám, tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci. Tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké. Řekněte
2: mi, to takhle dá říct.
1: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu, hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. Jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
2: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk

0: pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku.

0: obal od Tatranky tam dám. A hlavně, co teda, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. Dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když se, a i když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat a navíc s tím pak mají hodně práci. Ti, co čistil třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství a... Slyšíme se?
1: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil a je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, vlastně... ale také po ostatních.
0: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
1: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
0: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
1: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě jako
1: asi
0: nějaký
1: když
0: odpad?
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky na tříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak, ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě furt se zajímat o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyhazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu. Máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85%
1: no, dotázených,
0: kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylejvá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: No.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by asi měly vypadat, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád. Takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady z tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Toby, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Noro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, Světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali a tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano?
1: Jo, tak když jsem byl malý, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo, tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu, jako ten smrad úplně, to bylo takový pěný, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky, takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila, jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No já jsem teda
0: okolní
1: vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal,
0: no,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu, jak to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany. No.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem mile překvapená, Jeruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Huček. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepředstavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se hnedka likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde to všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu, já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít. A zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety, nebo no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a já Jarušku, souhlasím jestli máte s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě na třikrát dokážete...
1: Knedlík s vajíčkem.
0: Zkonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší.
1: Plně nejvíc.
0: Podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství, jo, tohleto. Já, když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat?
1: Nebojím se nereagovat. Já jsem svá, víte co, já to umím říct i vlídně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval. Jo? Já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne. A jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, protože je to na okraji vlastní prostě a města. A, takže je to trošku složitější. Já se tam dopravuju na kole, že jo, taky ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. No, máte vy něco takového?
1: Já mám tu říci přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný. I ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná. Tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo. A běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě. A říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co, bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem tý, je kolem tý cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím, z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Už jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. Já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A zhruba okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách a Langschmidtu prázdných

0: konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbily lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
1: Uh-huh.
0: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu malou Ameriku.
1: Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
0: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradly tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které drželi tu hladinu. To se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách. To se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku a kromě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
1: Dobře. Luboši, dívám se na čas, tak
0: jo,
1: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili?
0: Ježiš.
1: Jaké poselství byste dal závěrem?
0: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
1: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
0: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
1: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den. Dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Uh-huh. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je taky zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změnit ten návyk chvilku trvá.
1: No. To ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat a vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete, kolik mají děti, jestli se můžu zeptat.
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
1: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zaspívalo. Také vám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbramy. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti 4 minuty před 1:15. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano, ano. Aha. Ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na tom hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže. Aha. Prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby. Nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo...
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že práce těch řemeslníků prostě je
2: nejvyšší. Koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtovat a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídlání v jídelně vlastně do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: Takže se tohle to jako...
1: Bezva, Janí, máte ještě něco
2: na srdci? Neubližovat zvířatům. Prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak. To v žádném případě neexistoval. Prostě je to tvor, nemá tvář. A nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový... Ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám
1: zdravíme,
2: děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka já bydlím v Břevnově, v Praze a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom 2 auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde, jo. Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. Jo. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky 3. patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že je neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očouraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no.
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. Uh-huh. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo. Protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám, jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat více na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný. Ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? Víte, co je rukopis, tak tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko Pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel. Mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mi zrenka.

0: Posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochu mu klízet, přeci...
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
2: já,
3: tady říkám.
2: Prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je... No. Včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Teď nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku?
2: No, ono to jako vypadá blbě, jako,
3: vypadá,
2: že,
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: no, jistě, no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no, to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no, počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, to je, no, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No, to jo. No.
3: Takže, hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
0: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice, v Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.

0: Jo.
1: Ano.
0: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
2: Nevzpomínám si.
1: No nevzpomíná si, ale vzpomene si.
0: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
2: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
0: Jo.
1: No a tam já se tedy
3: vám jako... Vám už to jedno
1: dávno. To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Ty znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Novák, a to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovské krásné, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zasleh jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další, až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili?
3: No,
2: ještě?
3: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
3: Luděk. No, no jo, to je, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, a ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
2: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo,
3: no. Jo, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
2: Tohle, tle, no.
3: A potom vypadám jako nějaký takovej teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Ne, to neříkej. Ten neříkej, tím je náš život doslova protkán, já bych...
3: Ne, to já si to umožním sám sobě.
2: Tak dobře.
3: Hrome!
2: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal, no a já myslím...
3: To ještě vodku mám.
2: To už vůbec ne.
3: Ne, tak vodks.
2: Silnej výraz vodks?
3: Vodks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně, to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě, tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
1: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima.
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne,
1: já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si
0: ne,
1: budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, děkuji, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
0: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, jsi... takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocený, když je nepřipravený.
1: Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, mluvit co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, pač, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je má, už je má.
1: Co?
0: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvejma, ahoj.
2: To si od mě stopuje.
0: No jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
0: Mohl?
1: Prosím.
0: Yeah.